například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

karton na obouvek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hledáků, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli, než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jeli, ty stály opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

0: Krásná osadní píseň starých brontosaurů, opěvující také krásu řeky Sázavy. Ono těch trnavských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že trnavský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rádi. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu se dávalo blahé paměti.
1: Na řece je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, šupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele. Pomalu klesopluje, dneska se nesopluje, dneska

vyzkoušíme třetíce, karasy a platice a pak se vrhnem na sekavce. Že nejsem hostejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vidra nebo štika udělá z ryby nebo štíka.

škola ve vodě, zdá se být i v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jen mělci jesenin vzdělání si necení, ocasem líny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady.

zatáček a tam už sedí dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu beze strachu. A kdo má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

mi nevěří, ať posadí se pod keři, rozhodí chleba po hladině. V létě či na jaře ryby hledají rybáře a dělají to kvůli psině. Že ryba němá je a plachá, kdo tohle tvrdí, pust je tlachá. Až jednu chytíte, zeptejte se, zjistíte, že ve škole nedávala pacha, že prostě

klidných vod, modrý letní, co z obrazů jsem znal. V rybářských lodích monet klot, žlutá pole pro tebe maloval. Kvetly máky na polích a bílá místa

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant i se svou paní. A píšou krásný písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeka a ten širý proud, ta je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň, River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

Tam pod vodou tlejou už jejich moc, smulařských plavců, co ke dnu zvou. Tlejou, mou zelenou důlky jim zejou v oči.

0: tak dejte jim ahoj a nechte je spát.
1: Smolarský plavce, co ke dnu zvou, ahoj.
0: To poslední ahoj, co každý

0: Jo, Banana Boat Song, také velice slavná lidová píseň z Jamajky, kterou tuším někdy v 50. letech proslavil zpěvák Harry Belafonte, jako Banana Boat, nebo Dayo také, s českým textem Zdeňka Šmída, samozřejmě v podání Hoptropáku a Samsonovy party na úžasném albu, které se jmenuje Proč bychom se netopili a které už je více než čtvrtstoletí staré. Nechce se mi věřit, že to tak rychle uteklo, protože pamatuju si, jak mě tohle album nadchlo. A protože Hoptropáci tady zpívají z hudeb, měli v podstatě texty pana spisovatele Zdeňka Šmída, který, jak jistě víte, vepsal se do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, Hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme, mohu říct si skoro celé, protože už jsem ho strašně dlouho neslyšel, protože je to prostě skvělý. Banana Boat Song, jako píseň smolařských plavců, takhle se to jmenuje v češtině. Když se podíváme na tu druhou, tak ta je snad ještě lepší. Obluda, ta se i hraje hodně u táborových ohňů.
1: Jo, 200 nás tam bylo na bryze do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na stoži.

titánem hází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš. Po

0: chrabrý, je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel flaškama, když na obludě bouchl kanistr od džinu. Tu přízrak stekle houkl a vlít na brigu.
1: Já tady nebudu, já vidím obludu, já odsaď pryč půjdu, jí mám je strach. Víte, tu obludu sežere palubu, tohle je bohubu.
0: Ach, ty chudla. Přistěšně rozlámala na naší kocávce, však tuhla jako skála, když čuchla k posádce. Pak démon alkoholu ji s

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: Jdou.
1: Pouštíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

to byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party, tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím píseň Pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohle alba slýchávám, když už někdo do těch písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Banjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Berounce. A je to nádherný lidský příběh, které se prostě na vodě odehrávají. Berounka teče, a ne ptáčku, ptáčku. Všimněte si, prosím, opět krásné češtiny.

0: Modlitba vodáka, tak je jedno z úžasných děl textů pana Zdeňka Šmída, zhudebněná Outropáky a Samsonovou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový trampský nebo country, jak chcete, prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat, svobodně pít a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vyjde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy,
3: Naše dlouhý lodě bloudí,
2: bloubí poutní kroužek hor.

0: Ranině na penčopům, basa a kytary hlas, kofola, rokola, budvar, rum, západ a zrzavej vlas. Peře je kurdě, je leje, zleje, koleje, koleje les.
1: Single, double, triangle, bagel, mělčina, svačina, jes.

0: mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Roční končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je z toho zdrudaná?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
7: Dobrý den.
6: Jakou náladu přinášíte? Letní?
7: Já jsem dobře naložena.
6: Jo.
7: Pořád.
6: Jo.
7: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S těmi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí. Mm-hmm.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Aha. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.

0: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hank ho samozřejmě zjel
1: správně.
0: Celým souborem.
1: Nectil jsem. Karel se strašně rozčilil a začal kout proti Oscarovi pikle.
0: Ano, odpolední představení probělo celkem v klidu, ale večerní, nic stalo se večerní.
1: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oscar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
0: Ano, jsou slečený, ano. Ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
2: Ale hezky.
0: No, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem. A to byla večeře.
1: No to on jedl vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
0: Je to
1: pořád,
0: tomu asi upadlo asi na zem, protože nikdy neprojilo. Ale jed koukal oponou v trenérkách, jo?
1: Ano,
0: a toho využil.
1: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
0: No, on Klipec původně tělocvičil.
1: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala a vlítla šílenou rychlostí nahoru.
0: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten hák.
1: Ano, ne?
0: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
1: Ale bez opony.
0: Ta dírka tam nebyla.
3: Tam byla ona strašně veliká.
0: Dírka ani opona nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
1: Ano, to dělá dodnes.
2: Ovšem mimochodem pozor, to málo kdo ví, rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
0: To je to.
4: Tak skutečně to takhle mohlo proběhnout. Taky nějakou historku s Oscarem Hákem máte, Pavlína?
5: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oscar. Ale byl vždycky úsměvnej. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takovej kulička, pohyblivej, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oscar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas on to všechno znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
4: I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68 povídání o námořnickém uzlu. To nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji. A variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Jsem se spíš pohybovala v Podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz, tam můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřilovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si psal Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady je Ivana z Andřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já vím. To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju. Naschledanou.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no, ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to, a vyhrál tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech, vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten ano. Robot Emil.
2: Jo,
6: jo. Takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat,
3: no jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako
2: technik?
3: Vedoucí člověk. Ano. V té technické...
2: V režii?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. Ono sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe, teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to a porád. A poběhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď bylo hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie.
2: Jakou já jsem tam... Kořením.
3: No, já jsem tam způsobila různý zmatky, no. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co trochu, já to vzpomínám moc.
2: Ráda, ano. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě podruhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu, řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scénce.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc, přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu, dobrý den.
4: Dobrý den, Brno z Martina, pozdravujem vás do studia a poslucháčov Humoriády a 88 bodov dávam Bčku.
1: Dobře, děkujeme, Brno, mějte se krásně, ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdánek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chceš, že ti dneska padne karta, veď to znamená. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej, já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo, to je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes.
7: Ale on tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. Už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splynulo taky, proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco a nebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně. Ano. Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, dát hazol.
4: To by jen tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji moc
5: zdraví. Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme i za ten nápad. Naše. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu jí bod, ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umíjou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umíjou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: a
5: vám.
7: A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kerou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No tak špatná pohádka to není. To,
10: to je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachrání, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: Ježiš. A proč tu krásu nevemete teda někdy s sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Prosím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad nevomím. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku, matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale, ne já.
9: To si byla ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, jít se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampol sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dáme jim hlasovat?
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršulu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadl na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam seš o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, poznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, vy jste na tom Barandově, buď to jste ožrali, nebo jste se zblázili, nebo co, dítě mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil zasloužilého umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pak říkal k 50, že mu to dělstvo. No, říkal jsem, no dobře, on si zaslouží ledacoš, no. A za dalších 5 let mě ten tyž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. No to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminálem, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený, on si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
1: Ta dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
1: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
2: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
1: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
3: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: U Karvinského moře začala stavba druhého parkoviště. Karviná rozšíří parkovací kapacitu o zhruba 120 míst, včetně 6 stání pro osoby se zdravotním postižením, protože rekreační lokalitu navštěvuje stále více lidí a dosavadní parkoviště už nestačí. Radnice chce nové parkoviště dokončit zhruba za 2 měsíce, upřesnila Jana Salamonová z Karvinského magistrátu.
4: Parkovací stání pro držitele průkazu ZTP budou ze zamkové dlažby. Ostatní parkovací místa budou z propustných materiálů. Součástí stavby bude také částečná rekonstrukce chodníků podél ulice Těšínské, který zajistí pohodlný a bezbariérový přístup od vyhrazených parkovacích míst.
0: Český Těšín začal s opravami vzduchotechniky v mateřské škole v městské části Dolní Žukov. Dlouhodobě se ve staré budově špatně dýchá. Nový systém zajistí stálý přísun čerstvého vzduchu bez nutnosti otevírat okna. Podle tamní radnice se také sníží šíření virus a uleví se alergickým dětem. Sport. Tenistka Linda Nosková po vítězství ve finále Wimbledonu nad Karolínou Muchovou nevyloučila, že by si se svou soupeřkou ještě někdy zahrála 4 hru. 21-letá grandslamová šampionka to řekla v rozhovoru pro Český rozhlas. S Muchovou už navíc debl hrála před 2 lety na olympiádě v Paříži. Nosková připustila, že by se obě tenistky mohly dohodnout na spolupráci třeba na letošním US Open.
5: Vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla, sice ne na Wimbledonu, ale vlastně na přípravné turnaj týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z té olympiády, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později na konci tohoto roku je určitě možná. Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku zatažené ráno s deštěm, místy s bouřkami i silnými. Během dopoledne srážky ustanou, odpoledne se při oblačné obloze budou místy tvořit přehánky nebo i bouřky. Večer pak přehánky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ráno je provoz v kraji poklidný. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Lucka Kociánová nabídla první dnešní zprávy z ostravského studia Českého rozhlasu, což znamená, že začíná další dobré ráno, dnes tedy středeční s datem 15. července. Kromě Lucky u mikrofonu i Petr Soukup, my oba přejeme pohodový den.

0: Kapela Marcias a její hudební příspěvek do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. 5 hodin 13 minut. 21 Pilots, Skunk NNC, Miraja nebo Ondřej Ruml, jména prvního dne festivalu Colors of Ostrava. Areál se návštěvníkům otevře přesně v poledne a vy od nás za chvíli uslyšíte, co nového areálu čeká a co by rozhodně návštěvníci neměli zapomenout. Krátce před půl šestou.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné 5. série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
3: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
2: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.

0: počasí.
1: Kdybychom měli být trochu uplakaný den, začneme ale tím, jak to aktuálně v našem regionu vypadá. Většinou je všude zataženo nízkou oblačností. Teploty následující 13, 18 stupňů Celsia, o 1 stupeň výše je teď v Opavě. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška říká, že by dopoledne mělo být zataženo s deštěm, místy i s bouřkami, dokonce silnými. Během dne pak ale srážky budou ustávat. Odpoledne se při oblačné obloze jen místy utvoří přehánky anebo bouřky. Teploty se budou pohybovat až okolo 25 stupňů, na horách pak naměříte okolo 17.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Krištof, 5:24. Dnes přesně v poledne se otevře areál festivalu Colors of Ostrava. Po 17 letech vystoupí v Česku průkopník elektronického soulu Moby. Už po třetí v Ostravě zaspívá zpěvačka LP. To vše doplní desítky dalších kapel, diskusní forum Melting Pot a nebo divadlo.
1: 21 Pilots, kapela s nejnáročnějšími technickými požadavky, uzavře stejně jako před 4 lety první festivalový večer.
2: 21 Pilots my už jsme tady jednou měli a vždycky to je o nějakých specifických prvcích i konstrukčního řešení tady na tom hlavním pódiu, že to se vždycky trošku upravuje. Jo, je s tím trošku víc práce, ale zase jako ta show je výrazně jiná než to, co vlastně uvidí u těch ostatních umělců.
1: Slibuje technický ředitel festivalu Josef Ženíšek. Díky novým technologiím by měl být zvuk pro posluchače čistší a rovnoměrnější a taky by se měl méně šířit do dalekého okolí.
2: Letos se používají nové basovky, jsou skoro dvojnásobný než byly, aby se přenesl ten výkon toho umělce jako dokonale na ty návštěvníky, ale zároveň, aby jsme limitovali vlastně ten nechtěný zvuk. To, co se šíří do okolí nekontrolovaně a může to ovlivňovat i třeba, dejme tomu, obydlí nebo něco jako nějaký další vzdálenosti.
1: Forum Melting Pot se letos přesunulo do oblasti dolu Hlubina, jak pokračuje umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
3: Aby návštěvníci, které zajímají přednášky a workshopy, tak mohli přecházet co nejrychleji mezi jednotlivými body programu.
1: V Gongu letos diváci najdou dvě divadelní scény. Lépe dostupné by letos mělo být hygienické zázemí.
3: Těch záchodů zase bude o něco více. Máme letos i mapu toalet, takže doporučuji kouknout na mapu a pár metrů si dojít, protože často i mimo ty hlavní zóny bývá poměrně prázdno.
1: V celém areálu opět půjde platit pouze bezhotovostně. Nesmí se dovnitř s deštníky nebo velkými zavazadly. Lidé si ale mohou vzít prázdnou lahev na pitnou vodu. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba ze 47%. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. V pravé poledne se otevře Real Colors of Ostrava. Až do soboty nabídne více než 100 hudebních vystoupení, divadelních představení i diskuzí. Festival tradičně navštíví desítky tisíc lidí. Do areálu nesmí vnášet deštníky a velká zavazadla. Zakázaný je také alkohol nebo zbraně. Na Colors se opět platí jen bezhotovostně. Nové sociální bydlení bude ve Vrbně pod Pradědem. Město dokončilo rekonstrukci zhruba 160 let staré budovy na ulici Hřbitovní. Od konce července tam bude k dispozici 8 nových bytů. Bydlení má sloužit primárně samoživitelkám nebo rodinám s dětmi v těžké životní situaci. Po ničivém požáru z loňského června znovu ožívá pila ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Oheň zničil výrobní halu i většinu technologií. Dnes už na místě stojí nová budova a zaměstnanci se postupně vracejí do práce. Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. O titul si zahrají díky semifinálovému vítězství v Dallasu 2-0 nad Francií. O druhé místo ve finále se od 21 hodin českého času zahrají v Atlantě Argentina s Anglií. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude zatažené ráno s deštěm, místy s bouřkami. Během dopoledne srážky ustanou, odpoledne si při oblačné obloze budou místy tvořit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě je provoz v ulici Mostní řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem a probíhají tam stavební práce, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava a Jiří Korn, 5 hodin 39 minut. Naším dnešním hostem bude Radek Provázek, nevšední pedagog, který vydal stejně nevšední knihu angličtiny. Lze se cizí jazyk naučit v jakémkoliv věku? Na nevševní metody a také zkušenosti ze zahraničí se ho zeptá Kateřina Huberová. Budeme rádi, když budete u toho. Náš pořad začíná 10 minut po 11. hodině. Teď pro vás mám kapelu Beatles a hned poté budeme telefonovat ostravským meteorologům. Pěkné ráno. No.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Petr Drobek teď prostřednictvím telefonní linky vstoupí do našeho vysílání. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak aktuálně máme zataženo a místy se vyskytují i srážky v podobě deště nebo přeháněk. Většinou jsou v oblasti hor, takže v Beskydech a okolí a taky v Jeseníkách a jejich okolí. Ojedinělo se vyskytují také bouřky a registrujeme právě teďkom jednu v oblasti Těšínska. Teploty, ty máme od 16 do 19 stupňů, na horách kolem 13 stupňů a vítr je většinou jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Jak vypadá prognóza počasí na celý den?
2: Tak ráno budeme mít ještě hodně oblačnosti, bude převážně zataženo a na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, místy také bouřky, které mohou být výjimečně i ještě teď po ránu silné, to znamená, že mohou být doprovázené intenzivnějšími srážkami. Od jihu budou postupně srážky ustávat a odpoledne čekáme, že bude už většinou oblačno, později i polojasno, místy s přeháňkami, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer potom i přeháňky ustanou a oblačnosti bude dále ubývat. Teploty dneska vystoupí na 21 až 25 stupňů, na horách na 15 až 19 a vítr povane ráno slabý proměnlivý, v průběhu dne se rozfouká mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a pouze v těch případných bouřkách by mohl vítr přechodně zesilovat.
1: Probrali jsme tedy dnešek, jaké počasí pak máme čekat v noci a co zítra?
2: To už bude převážně polojasno a k ránu se ojediněla vytvoří mlhy a teploty k ránu také klesnou na 16 až 12 stupňů. Povane slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr s rychlostí do 3 metrů za sekundu. Zítra přes den bude polojasno, přechodně může být i zvětšená oblačnost, ale jenom ojediněla se vyskytnou přehánky, případně i bouřka, zejména ale v horských oblastech. No a teploty budou vyšší než dneska od 24 do 28 stupňů, na horách od 18 do 22 a k tomu povane slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek, děkujeme za to. Hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: I dnes odpoledne po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. U mikrofonu bude tentokrát režisér Peter Bebjak. Dozvíte se i to, čím to je, že se zpěvák Karol Duchoň udržel v žebříčku popularity do dnešních dnů.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Protože bylo období, už ty 80. roky, ta druhá polovice 80. rokov, už byla skôr taká, že už se mu tak nedarilo, už nebyl taký záujem o něho, o jeho vystoupení a koncerty, ani ty nové pesničky nějak nevznikaly a nehrávali ho tak často, ani nebyl žádných těch federálních show, zábavných reláciách. A taký návrat v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny a je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu se z něho stal fenomén.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Peterem Bebjakem si můžete poslechnout 10 minut po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Začíná stavba nového úseku hlavní silnice v Linhartovech na Bruntálsku. Festival Colors of Ostrava slibuje lepší zvuk na hlavních pódiích.

0: Živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
1: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. Proti zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Začíná stavba nové trasy hlavní silnice mezi Krnovem a městem Albrechticemi. Jde o úsek v místní části Linhartovy, ve kterém je několik táhlých zatáček, snížená povolená rychlost a nedá se tam předjíždět. Ředitelství silnic a dálnic postaví novou přeložku a úsek srovná. Součástí prací je i nový most přes tamní biokoridor. Stavba cesty potrvá do roku 2028. Pod Vysokými Pecemi dnes začínají Colors of Ostrava. Český rozhlas je hlavním mediálním partnerem. Nabídne živé rozhovory Libora Boučka a Petra Krále i vystoupení hudebníků. Brány festivalu se otevřou přesně v poledne. Letos festival postavil na hlavní pódianovou techniku s lepším zvukem. Díky speciálním basovým bednám by se měl také zvuk méně šířit mimo areál festivalu, jak popisuje technický ředitel Josef Ženíšek.
2: Letos se používají nové basovky, jsou skoro dvojnásobný než byly, aby se přenesl ten výkon toho umělce jako dokonale na ty návštěvníky, ale zároveň, aby jsme limitovali vlastně ten nechtěný zvuk. To, co se šíří do okolí nekontrolovaně a může to ovlivňovat i třeba, dejme tomu, obydlí.
1: Víc než 100krát už využili maminky na Vsetínsku domácí návštěvy porodních asistentek. Nemocnice tuto službu spustila v lednu. Ženy mají po porodu nárok na 3 návštěvy zdarma, které hradí zdravotní pojišťovny. Podle mluvčí nemocnice Lenky Plačkové porodní asistentky nejčastěji pomáhají s kojením a radí také s péčí o novorozence.
3: Do systému poporodních návštěv je ve Vsetínské nemocnici zapojeno 6 porodních asistentek. Nejčastěji řeší s maminkami péči o miminko a problémy s kojením, třeba jak zvýšit produkci mléka a jak nejvhodněji dokrmovat.
4: Počasí.
1: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku zataženě ráno s deštěm, místy s bouřkami i silnými. Během dopoledne pak srážky ustanou. Odpoledne si při občasné obloze budou místy tvořit přehánky nebo i bouřky. Večer přehánky ustanou, oblačnost ubude. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Frýdku Místku je v ulici Lískovecká uzavřen jeden jízdní pruh. Probíhá tam oprava silnice u zastávky. Projíždějte místem opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lucka Kociánová a Petr Soukup, staráme se o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. 4:06 přejeme všem posluchačům krásný den a určitě hezkýho budou mít nositele jména Jindřich, mají totiž dnes svůj svátek. Je to přesně jméno, které má svůj původ v němčině a dá se vyložit jako pán domu. Tak milí Jindrové, ať si svátek užijete, to vám přejeme a posíláme písničku Petra Nováka.

0: Ostrava už dávno není hornickým městem. Památek, které těžbu černého uhlí připomínají, je ale hodně. Jednou z nich je i stará věž na někdejším dole Jan Švérma. A my se tam právě za pár minut podíváme prostřednictvím našeho seriálu. Počkejte si na to. Teď je tady rozhlasová rozcvička.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Budeme cvičit s ručníkem. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže před trupem drží napnutý ručník. S nádechem jdeme do výponu na špičky a zároveň zvedáme napnutý ručník nad hlavu. S výdechem se vrátíme zpět na paty. Opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Bude teplo, ale možná i trochu zmokneme. Pojďme se podívat, jak to právě v těchto chvílích v regionu vypadá. Oblačno až zataženo, místy už mohou být srážky. Co se týče teplot, ty jsou relativně vysoko. V Karviné teď naměříte 19 stupňů Celsia, na Bruntálsku konkrétně na přehradě Slezská Harta 17,5 stupně. Prognoza od našich meteorologů hovoří o tom, že dopoledne bude zataženo, případně s deštěm nebo bouřkami. Mohou být i silnější. Během dne ale budou srážky ustávat a odpoledne se budou vyskytovat ojediněle. Teploty okolo 25 stupňů maximálně v nížinách. Pokud vyrazíte do hor, na hřebeny, tam naměříte okolo 17 stupňů Celsia.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna, Český rozhlas Ostrava, 6 hodin 22 minut. Tento týden se v našem vysílání věnujeme starým hornickým časům. Obcházíme staré a zaniklé doly, abychom si připomněli jejich osud a význam. Dnes jsme se zastavili u někdejšího dolu Jan Švarma v Ostravě. Zůstala po něm jedna unikátní památka. Menší věž nad výdušní jámou. Kdysi to ale byla velká šachta a její historie sahá až do konce 19. století.
1: Vyjdete na chvíli před divadlo a jste tak trochu v jiném světě. Přímo tady ve středu města vám nad hlavou jezdí vozíky s uhlím.
2: Dobový týdeník ze 60. let. Všední život v Ostravě byl propojený s černým uhlím naprosto samozřejmě a všude.
1: V divadle znějí tóny Janáčkovy hudby a pod zemí hrají nepřetržitou píseň kombajny, vrtačky, pneumatická kladiva.
2: Jedním z tehdejších dolů byl důl Jan Švarma, dříve důl Ignát. Těžba tam začala v posledních letech 19. století a definitivně skončila na jaře roku 1992 s Radovanem Kukučem, který se stará o web zdařbůh.cz. Stojíme u toho, co tady zbylo. U takzvané větérky nad výdušní jámou číslo 3. Věžička pamatuje slavné doby, ale chátrá.
3: Teď tady vidíme, že větérku Ignát, čili jediný takový hmatatelný pozůstatek po velkém dole Jan Švarma. A buďme rádi, že máme takovou věžičku, byť ta už je v soukromých rukou, ale je to fajn se na něco takové ještě dívat.
4: No je krásná i ta střížka, taková zaoblená.
3: Ona je velmi atypická, jo. Dokládá ty staré časy, protože tady, dá se říct, se těžilo přes 100 let, než poté vstoupil v těch 90. letech do útlumu a vstupoval do něj jako vůbec první.
2: A na to se už téměř zapomnělo, že to byl právě důl Jan Švarma, který v Ostravě jako první ustoupil ekonomickým zájmům a skončil.
3: Je to, bych řekl, i takové smutné tady v povídání, protože byli jsme v našem seriálu u místa, kde byl poslední vozík vytěžen v Ostravě a de facto tady jsme zase v místě, kde to všechno začalo.
2: Větérku Ignát si můžete prohlédnout aspoň přes plot. Je v Chemické ulici poblíž nájezdu na dálnici. No a my zítra pokračujeme. Zastavíme se u dolu Doubrava. Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Krátký zpravodajský souhrn nabídne Lucie Kociánová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem. Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Moravskoslezský kraj zrušil plánovanou opravu takzvaného železárenského mostu v Bohumíně. Při přípravě stavby se ukázalo, že projekt bude nutné přepracovat, což posunulo začátek prací. Správa železnic už nemá volné termíny pro potřebné výluky na trati, a tak se rekonstrukce mostu, který je ve špatném technickém stavu, odkládá nejdříve na rok 2028. Ostravská fakultní nemocnice dnes otevře nový parkovací dům. Stavba železobetonové konstrukce začala loni v dubnu. V areálu nemocnice tak vznikne přes 500 nových parkovacích míst. Dosavadní kapacita byla 900. Český Těšín začal s opravami vzduchotechniky v mateřské škole v městské části Dolní Žukov. Dlouhodobě se ve staré budově špatně dýchá. Nový systém zajistí stálý přísun čerstvého vzduchu bez nutnosti otevírat okna. Podle tamní radnice se také sníží šíření viroz a uleví se alergickým dětem. Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhenij Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Zároveň Ostrava do MFK uvolnila na hostování útočníka Jakuba Piru. Klub to uvedl na svém webu. Přestupová částka se podle neoficiálních informací pohybuje okolo 25 milionů korun. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude zatažené ráno s deštěm, místy s bouřkami. Během dopoledne srážky ustanou. Odpoledne se při oblačné obloze budou místy tvořit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě je uzavřena část ulice Praskova, a to ulice Hrnčířská po křižovatku s ulicí Nákladní. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 26. července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Pozvánka k poslechu našeho dopoledního magazínu Křížem krajem bude tady už za chvíli.

Zpíval nám a Dalibor Janda 6 hodin 40 minut. Teď už to pozvání k poslechu dopoledního toulavého magazínu Křížem krajem. Beskydy jsou plné lidí, kteří rádi tvoří, malují, sochají a vůbec se věnují nějaké umělecké činnosti. A tak rok co rok v Ostravici dají svá díla dohromady a uspořádají měsíční výstavu, letos už po 51. No a právě do Ostravice se na tuto akci dnes vypravíme, a to s redaktorkou Romanou Kubicovou. Poslouchejte nás 10 minut po deváté.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Petr Drobek teď prostřednictvím telefonní linky vstoupí do našeho vysílání. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak aktuálně máme zataženo a místy se vyskytují i srážky v podobě deště nebo přeháněk. Většinou jsou v oblasti hor, takže v Beskydech a okolí a taky v Jeseníkách a jejich okolí. Ojedinělo se vyskytují také bouřky a registrujeme právě teďkom jednu v oblasti Těšínska. Teploty, ty máme od 16 do 19 stupňů, na horách kolem 13 stupňů a vítr je většinou jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Jak vypadá prognóza počasí na celý den?
2: Tak ráno budeme mít ještě hodně oblačnosti, bude převážně zataženo a na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, místy také bouřky, které mohou být výjimečně i ještě teď po ránu silné, to znamená, že mohou být doprovázené intenzivnějšími srážkami. Od jihu budou postupně srážky ustávat a odpoledne čekáme, že bude už většinou oblačno, později i polojasno, místy s přehánkami, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. A večer potom i přehánky ustanou a oblačnosti bude dále ubývat. Teploty ty dneska vystoupí na 21 až 25 stupňů, na horách na 15 až 19 a vítr povane ráno slabý proměnlivý. V průběhu dne se rozfouká mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a pouze v těch případných bouřkách by mohl vítr přechodně zesilovat.
1: Probrali jsme tedy dnešek, jaké počasí pak máme čekat v noci a co zítra?
2: To už bude převážně polojasno a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy a teploty k ránu také klesnou na 16 až 12 stupňů. Povane slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr s rychlostí do 3 metrů za sekundu. Zítra přes den bude polojasno, přechodně může být i zvětšená oblačnost, ale jenom ojediněle se vyskytnou přehánky, případně i bouřka, zejména ale v horských oblastech. No a teploty budou vyšší než dneska od 24 do 28 stupňů, na horách od 18 do 22 a k tomu pováne slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek, děkujeme za to. Hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Je vám minimálně 65 let. Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás. Naším středečním dopoledním hostem bude Radek Provázek, nevšední pedagog, který vydal stejně nevšední knihu angličtiny. Na nevšední metody i zkušenosti ze zahraničí se bude ptát Kateřina Huberová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: My jsme stále Český rozhlas Ostrava a krátce před sedmou nabídneme pár pozvánek. Muzeum v Rýmařově dnes láká na komentované prohlídky expozice v textilce Hedva Český brokát. Začíná se ve 13.30 a následně v 15 hodin. Na Bíle v Beskydech se pak společně s dětmi můžete vydat na večerní stezku zázraků. Procházka lesem, zábavné úkoly i trocha té magie návštěvníky čeká mezi 19. a 21. hodinou. A v Ostravě jste zváni na putování za příběhem proměny budovy jatek v moderní galerii. Prohlídka Plata s historikem architektury Martinem Strakošem začíná v 11 hodin dopoledne.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Začíná stavba nového úseku hlavní silnice v Linhartovech na Bruntálsku. Rekordních 23 milionů korun musí vyplatit za odchodnou zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému manažerovi Otakaru Smolíkovi. Zlatý padák prověřuje dozorční rada. Dnes začne festival Colors of Ostrava. Vystoupí na něm 110 interpretů. Bude oblačno, místy déšť nebo bouřky, teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. Začíná stavba nové trasy silnice 1/57 mezi Krnovem a městem Albrechticemi. Jde o úsek v místní části Linhartovy, ve kterém je několik táhlých zatáček, snížená povolená rychlost a nedá se tam předjíždět. Ředitelství silnic a dálnic postaví novou přeložku a úsek srovná. Práce potrvají do roku 2028.
3: V místě vyroste úplně nová zhruba 2 kilometry dlouhá cesta. Součástí je i most nad

0: dostal o 20 milionů méně než Smolík. Miliony pro ex-manažery už prověřuje dozorčí rada pojišťovny i ministerstvo financí. Smolík ani Jaroměřská na otázky nereagovali. Ve Vsetíně skončila oprava mostu přes potok Červenka a navazující cesty ve stejnojmenném údolí. Stavbaři opravili most, který dlouho chátral, a taky téměř půl kilometru dlouhý úsek silnice směrem k průmyslovému areálu. Pokračuje mluvčí radnice Michal Horský.
1: Oprava navázala na práce, které nechala radnice udělat už před 6 lety. Tehdy v údolí vyrostl nový most a stavbaři přestavili křižovatku u autobusové zastávky Červenka střed. Letošní stavba řidiče omezila jen krátce. Cesta se zavřela pouze při pokládce asfaltu. Práce trvaly více než 3 měsíce a město za ně zaplatilo 4 miliony korun.
0: Začíná 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých Vysokých Pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se mohou těšit například na legendu elektronického soulu Mobyho nebo na poprokové duo 21 Pilots.
2: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují desetiletý příběh celkem 5 desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Čtyřdenní festival nabídne i forum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku zatažené ráno s deštěm, místy s bouřkami i silnými. Během dopoledne pak srážky ustanou, odpoledne se při oblačné obloze budou místy tvořit přehánky nebo i bouřky. Večer přehánky ustanou a ubyde oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud ale víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krátce před půl osmou se v našem vysílání zaměříme na dnes právě začínající festival Colors of Ostrava, o kterém už jste slyšeli něco málo ve zprávách, ale ještě předtím už za pár minut tady budou opět dobré rady a nápady, těmi nás pravidelně po ránu zásobuje Artur Kubica. Dnes se s ním zaměříme na údržbu koupelen a toalet. Ještě předtím ale muzika. Reddy Krken anebo Marie Rotrová, posloucháte Český rozhlas Ostrava, Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přeji pěkné ráno.

0: 21 Pilots, Skunk NNC, Hemiraj anebo Ondřej Rumel, to jsou jména prvního dne festivalu Colors of Ostrava. Areál se návštěvníkům otevře právě dnes, přesně v poledne, a my vám krátce před 7:30 povíme, co nového v areálu na návštěvníky čeká a na co nezapomenout. Teď ale dostává prostor v našem vysílání Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu. Občas se stane, že přijdete doma třeba na záchod a na podlaze si to pochoduje rybenka. Nic si z toho nedělejte, rybenky jsou tady miliony let a drží se od lidí stranou. Je to velice tichý a v podstatě neškodný obyvatel spíží, koupelen a klozetů připomínající malou stříbrnou rybičku. Dá se jí samozřejmě zbavit. Je nutné místnost častěji větrat, protože rybence se líbí v teple a ve vlhku. Tam, kde rybenku najdete, je dobré místnost vytřít horkou vodou a skuliny ve stěnách a v podlaze vyfoukat horkým fénem. Zkušení nepřátelé rybenek radí, abyste v místnosti položili na zem několik tyčinek vanilky nebo nasypejte směs ze stejných dílů boraxu a práškového cukru. Ten se dá použít i proti mravencům. Rybenky se také dají nalákat na prkénko potřené medem. A pokud se bojíte, že když otevřete zásuvku nebo skřínku a vykoukne na vás roztomilá rybenka, pak tam dejte bobkový list. Ten rybenkám vůbec nevoní. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Po ránu je zataženo ve velké části severní Moravy a Slezska, teď prší, co se teplot týče, tak na horách, konkrétně na vrcholu Lysé hory v Beskydech, teď 13,5 stupně Celsia, v nižších polohách ve Frýdku Místku teď naměříte 18,5 stupně. Prognóza od meteorologů hovoří o tom, že po ránu počítejme se zataženou oblohou a s deštěm, místy mohou přijít i bouřky. Okolo poledne budou srážky ustávat, ale odpoledne se opět mohou místy vyskytnout. Teploty ale příjemné, v nížinách až 25 stupňů Celsia, na horách naměříte na hřebenech okolo 17.
2: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude klinická farmaceutka Tereza Vaňková z nemocnice Agel Nový Čín. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych s ní probrala pravidla, která platí pro užívání léku v horkých letních dnech, u kterých skupin léků je potřeba zvýšené opatrnosti a které mohou v tropickém počasí zvyšovat riziko dehydratace, poklesu tlaku nebo přehřátí organismu. I na tyto otázky budeme hledat odpovědi. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnes přesně v poledne se otevře areál festivalu Colors of Ostrava. Po 17 letech vystoupí v Česku průkopník elektronického soulu Moby. Už po třetí v Ostravě zaspívá zpěvačka LP. To vše doplní desítky dalších kapel, diskusní fórum Melting Pot a nebo divadlo.
1: 21 Pilots, kapela s nejnáročnějšími technickými požadavky, uzavře stejně jako před 4 lety první festivalový večer.
2: 21 Pilots my už jsme tady jednou měli a vždycky to je o nějakých specifických prvcích i konstrukčního řešení tady na tom hlavním pódiu, že to se vždycky trošku upravuje. Jo, je s tím trošku víc práce, ale zase jako ta show je výrazně jiná než to, co vlastně uvidí u těch ostatních umělců.
1: Slibuje technický ředitel festivalu Josef Ženíšek. Díky novým technologiím

0: Go-Go bude mít za chviličku a Go-Go, ale zpravodajsky, ano, že teď.
1: Historii kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Poslanecká sněmovna dnes bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím milion mohli využít takzvané EET off. Podle Schillerové má EET každoročně přinést do státního rozpočtu na 14 miliard korun. Počet potvrzených případů eboli v Kongu se zvýšil na víc než 2000. Přes 750 lidí zemřelo. Skutečné číslo nakažených může být podle Světové zdravotnické organizace i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů se nedaří trasovat a mnoho lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostalo do zdravotnických zařízení. Nejnovější konžskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. U Karvinského moře začala stavba druhého parkoviště. Karviná rozšíří parkovací kapacitu o zhruba 120 míst, včetně 6 stání pro osoby se zdravotním postižením, protože rekreační lokalitu navštěvuje stále více lidí a dosavadní parkoviště už nestačí. Radnice chce nové parkoviště dokončit zhruba za 2 měsíce. Jablunkovské charitě chybí peníze na opravu její staré budovy na Bukovecké ulici. Organizace ji začala rekonstruovat letos v únoru. Vzniknout tam má zázemí pro denní stacionář, novou nízkoprahovou službu a také kanceláře. Charita vypsala veřejnou sbírku. Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. O titul si zahrají díky semifinálovému vítězství v Dallasu 2-0 nad Francií. O druhé místo ve finále si od 21 hodin českého času zahrají v Atlantě Argentina s Anglií. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude zatažené ráno s deštěm, místy s bouřkami. Během dopoledne pak srážky ustanou. Odpoledne se při oblačné obloze budou místy tvořit přehánky nebo i bouřky a nejvyšší dnešní teploty naměříme mezi 21 a 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Slezské Ostravě se v ulici Pikarská stala vážná nehoda. Na místě je i záchranná služba, počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: U mikrofonu byla Lucka Kociánová. My vám už za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava řekneme, co se připravuje na důležitých silnicích v regionu.

0: Po skupině Elán míříme na důležité silnice v regionu Severní Moravy a Slezska. Co se na nich v nejbližší době bude dít? To už nám poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drukulová.
1: Na silnici první třídy číslo 56 od Ostravice až k vodní nádrži Šance zahajujeme opravu povrchu vozovky. Práce na 3,5 kilometru dlouhém úseku jsou v plánu přibližně na měsíc a doprava bude v místě vedená kyvadlově. Cena opravy vyjde na 25,9 milionů korun.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je tady telefonát s ostravskými meteorology Eva Richtáriková na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nejprve jako vždy, aktuální situace.
2: No, tak máme zataženou oblohu a na většině území se vyskytují přehánky v podobě, srážky v podobě deště a výjimečně také bouřek, ale i v těch bouřkách ty mohou být intenzivní a úhrny se výjimečně pohybují i kolem 30 nebo 40 mm srážek. Teploty se pohybují mezi 18 až 15 stupni Celsia, na horách v těch nejvyšších polohách jsou kolem 11-12 stupňů, no a fouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, jen v bouřkách může výjimečně zesilovat.
1: Jak to vypadá s prognózou na celý den?
2: Ten déšť nás bude trápit hlavně v ranních dopoledních hodinách, kdy bude i trvalejší a mohou se vyskytnout stále i bouřky, zejména tedy s vyššími úhrny srážek. Během odpoledne už bude oblačnost se protrhávat, bude oblačno, později až polojasno a přehánky nebo případně i bouřky už se budou vyskytovat velmi lokálně, s větší pravděpodobností na horách. Večer pak přehánky ustanou úplně a bude také dále ubývat oblačnosti. Teploty dnes čekáme mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni. Vítr povane zpočátku slabý proměnlivý, během dne potom mírný severní, severovýchodní, rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a jen v bouřkách, jak už jsem řekla, může přechodně zesilovat.
1: Jaké počasí pak máme čekat v noci a co přinese zítřek?
2: V noci očekáváme už většinou polojasnou oblohu bez srážek, kránu, potom ojedinělé mlhy. Teploty po ránu budou mezi 16 až 12 stupni Celsia. Vítr se opět uklidní, bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní, rychlosti do 3 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne pak očekáváme polojasnou oblohu, jen přechodně zvětšenou oblačnost a ojedinělé se mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřka a opět zejména na horách. Teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni a vítr povane slabý, severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě nám prosím řekněte, jak to vypadá s tlakem a s vlhkostí vzduchu?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů a relativně vlhkost se pohybuje nad 90%.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Petr Resek, ale protože máme 7 hodin a 52 minut, tak Český rozhlas Ostrava nabídne těm, kteří mají volný čas, nějaké ty pozvánky. V Českém Těšině vystoupí dětský a mládežnický pěvecký sbor z Frankfurtu nad Odrou. Jejich koncert začne v 18 hodin v kostele Na rozvoji. V Opavě dnes můžete prozkoumat kostel svaté Hedviky, a to na komentované prohlídce od 17 hodin, anebo si můžete zajít zatancovat na letní swingovou tančírnu. Tu nabídne od 18 hodin klub Kupé. A večer v parku v Bruntále dnes nabídne vystoupení 4 hudebníků a kapel, a to od 18 hodin. Zahraje a zaspívá mimo jiné i Václav Pfeiffer.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Poslanec Turek dočasně skončí jako vládní zmocněnec. Počká na výsledky policejního vyšetřování dopravní nehody. Frenštát pod Radhoštěm připravuje další etapu obnovy areálu Planiska. Pacientům fakultní nemocnice ode dneška pomůže nový parkovací dům. Bude oblačno, déšť, později až polojasno, teploty do 25. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
3: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
4: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
3: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
5: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Frenštát pod Radhoštěm vybral firmu pro stavbu další části vodovodu a kanalizace v areálu Planiska. Na pozemku Branfield

0: začala loni v dubnu. V areálu nemocnice tak vznikne přes 500 nových parkovacích míst. Dosavadní kapacita byla 900.
1: Nový parkovací dům vznikl na ploše o rozloze 4000 metrů čtverečných v blízkosti pavilonu péče o matku a dítě. Kromě stání pro osobní auta a motocykly nabídne stavba i místa pro sanitní vozy a stane se zázemím pro zdravotnickou dopravní službu. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Hudební festival Masters of Rock, který se koná od čtvrtka do neděle ve Vizovicích, způsobí ve městě dopravní omezení. Policie doporučuje k zaparkování využít centrální parkoviště po pravé straně při příjezdu do obce Zádveřice. Krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková upozornila taky na zvýšený pohyb chodců po městě s tím, že řidiči mají být opatrní.
2: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku zatažené ráno s deštěm, místy s bouřkami i silnými. Během dopoledne srážky ustanou. Odpoledne se při polojasné obloze budou místy tvořit přehánky nebo i bouřky. Večer pak přehánky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách naměříme okolo 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v ulici Frýštátská ve směru na Karvinou stala nehoda. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V nejbližší půlhodině vám nabídneme další pokračování našeho seriálu o zaniklých šachtách na Ostravsku, ale ještě předtím zamíříme do vesmíru, a to s Martinem Písaříkem, průvodcem pravidelné ranní rubriky Co v učebnicích nebylo. Připomenu, že posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava, o který se dnes starají Lucka Kociánová a Petr Soukup. Mějte hezkou středu.

0: Ostrava už dávno není hornickým městem. Památek, které těžbu černého uhlí připomínají, je ale hodně. Jednou z nich je i stará věž na někdejším dole Jan Švérma. No a právě to bude náš cíl krátce před 8:30. Teď ale pravidelná ranní rubrika.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je zataženo a prší. Co se teplot týče, tak ve Frenštátě pod Radoštěm v tuto chvíli naměříte necelých 17 stupňů Celsia. V městě Albrechticích na Bruntálsku je teď teplota 14 stupňů. Prognóza od meteorologů hovoří o tom, že v ranních hodinách čekejme zataženou oblohu a déšť. Okolo poledne začnou srážky ustávat a odpoledne se budou tvořit ojedinělé. Místy se mohou vyskytnout i silnější bouřky. Teploty je v nížinách až 25 stupňů, na horách, na hřebenech naměříte okolo 17.
0: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tento týden se v našem vysílání věnujeme starým hornickým časům. Obcházíme staré a zaniklé doly, abychom si připomněli jejich osud a význam. Dnes jsme se zastavili u někdejšího dolu Jan Švarma v Ostravě. Zůstala po něm jedna unikátní památka. Menší věž nad výdušní jámou. Kdysi to ale byla velká šachta a její historie sahá až do konce 19. století.
1: Vyjdete na chvíli před divadlo a jste tak trochu v jiném světě. Přímo tady ve středu města vám nad hlavou jezdí vozíky s uhlím.
2: Dobový týdeník ze 60. let. Všední život v Ostravě byl propojený s černým uhlím naprosto samozřejmě a všude.
1: V divadle znějí tóny Janáčkovy hudby a pod zemí hrají nepřetržitou píseň kombajny, vrtačky, pneumatická kladiva.
2: Jedním z tehdejších dolů byl důl Jan Švarma, dříve důl Ignát. Těžba tam začala v posledních letech 19. století a definitivně skončila na jaře roku 1992 s Radovanem Kukučem, který se stará o web zdařbůh.cz. Stojíme u toho, co tady zbylo. U takzvané Větérky nad výdušní jámou číslo 3. Věžička pamatuje slavné doby, ale chátrá.
3: Teď tady vidíme, že jo, Větérku Ignát, čili jediný takový hmatatelný pozůstatek po velkém dole Jan Švarma. A buďme rádi, že máme takovou věžičku, byť ta už je v soukromých rukou, ale je to fajn se na něco takové ještě dívat.
4: No, je krásná i ta střížka, taková zaoblená.
3: Ona je velmi atypická, jo. Dokládá ty staré časy, protože tady, dá se říci, se těžilo přes 100 let, než poté vstoupil v těch 90. letech do útlumu a vstupoval do něj jako vůbec první.
2: A na to se už téměř zapomnělo, že to byl právě důl Jan Švarma, který v Ostravě jako první ustoupil ekonomickým zájmům a skončil.
3: Je to, bych řekl, i takové smutné tady v povídání, protože byli jsme v našem seriálu u místa, kde byl poslední vozík vytěžen v Ostravě a de facto tady jsme zase v místě, kde to všechno začalo.
2: Větérku Ignát si můžete prohlédnout aspoň přes plot. Je v Chemické ulici poblíž nájezdu na dálnici. No a my zítra pokračujeme. Zastavíme se u dolu Doubrava. Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Ve studiu už je Lucka Kociánová. Povím vám za pár okamžiků, co je nového.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Začíná stavba nové trasy hlavní silnice mezi Krnovem a městem Albrechticemi. Jde o úsek místní části Linhartovy, ve kterém je několik táhlých zatáček, snížená povolená rychlost a nedá se tam předjíždět. Ředitelství silnic a dálnic postaví novou přeložku a úsek srovná. Součástí prací je i nový most přes tamní biokoridor. Stavba cesty potrvá do roku 2028. Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba ze 47%. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Víc než 100krát už využili maminky na Vsetínsku domácí návštěvy porodních asistentek. Nemocnice tuto službu spustila v lednu. Ženy mají po porodu nárok na 3 návštěvy zdarma, které hradí zdravotní pojišťovny. Podle mluvčí nemocnice Lenky Plačkové porodní asistentky nejčastěji pomáhají s kojením a radí také s péčí o novorozence. V pravé poledne se otevře areál Colors of Ostrava. Až do soboty nabídne více než 100 hudebních vystoupení, divadelních představení i diskuzí. Festival tradičně navštíví desítky tisíc lidí. Do areálu nesmí vnášet deštníky ani velká zavazadla. Zakázaný je také alkohol nebo zbraně. Na Colors se opět platí jen bezhotovostně. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla taky Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude zatažené ráno s deštěm, místy s bouřkami. Během dopoledne srážky ustanou. Odpoledne se při oblačné obloze budou místy tvořit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Havířově se v ulici Dlouhá třída srazila 2 osobní auta. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Konec táhlých zatáček a rychlostních omezení mezi Krnovem a městem Albrechticemi. Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná se stavbou přeložky na silnici 1/57 v Linhartovech. Podrobněji na toto téma už za chvíli.

0: věcí.
1: Zpíval nám Jiří Korn, teď se ale zaměříme na dopravní obslužnost v našem regionu. Cesta mezi Krnovem a městem Albrechticemi bude rovnější. Dnes se ředitelství silnic a dálnic pouští do stavby úplně nové trasy silnice 1/57 v Linhartovech. Provoz tam bude plynulejší a podle silničářů i bezpečnější. Více informací už má Martin Knitl. Martine, pěkné ráno.
2: Hezký den.
1: Proč je úprava této části hlavní silnice na Bruntálsku nutná?
2: Ředitelství silnic a dálnic tvrdí, že je ten současný stav silnice 1/57 mezi Krnovem a městem Albrechticemi špatný. V úseku je totiž několik táhlých zatáček. Tu cestu znám i ze své vlastní zkušenosti a vím, o co jde. V tom místě například nejde vůbec předjíždět a rychlost je tam snížená z 90 km v hodině na 80 km v hodině. Někteří tam taky docela riskují. Přitom jde o vytíženou cestu, denně projede těmito místy 5,5 tisíce aut, silnice navíc vede do Polska, jezdí tam hodně nákladních aut, je tam totiž nejbližší hraniční přejezd pro kamiony v oblasti, a to konkrétně v Bartultovicích.
1: Co se tedy bude měnit?
2: Silničáři chtějí ten úsek zkrátka srovnat, takže už nebudete muset jezdit těmi dlouhými zatáčkami. Cesta povede přímněji, bude přehlednější a bude možné na ní předjíždět. Maximální rychlost taky stoupne z těch 80 na 90 km v hodině. Kvůli nové silnici ale bude muset ředitelství silnic a dálnic v tomto místě vykácet poměrně dost stromů. Státní podnik to ale vykompenzuje náhradní výsadbou. No a právě dnes začíná oficiálně stavba a silničáři už zakládají nový most přes tamní biokoridor.
1: No a kdy bude silnice hotová?
2: Po novém téměř 2-kilometrovém úseku se řidiči projedou zhruba za 2 roky. Většina prací se má podle silničářů obejít bez nějakých větších dopravních omezení, ale samotné napojení přeložky na současnou cestu už bude složitější. Tam řidiči musí počítat s kyvadlovou dopravou, kterou budou řídit semafory.
1: O dopravní stavbě na Bruntálsku jsme teď hovořili s Martinem Knitlem. Děkujeme za to.
2: Dobré ráno.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je zataženo a prší. Co se teplot týče, Karviná teď aktuálně 18,5 stupně Celsia. V Novém Míčíně namíříte o stupeň nižší teplotu. Prognóza od meteorologů hovoří o tom, že ještě v průběhu dopoledne by srážky měly ustávat odpoledne při zvětšené oblačnosti, ale ojediněle může opět zapršet. V některých částech regionu mohou být i silnější bouřky. Teploty ale příjemné až 25 stupňů v nížinách, na horách, ve vyšších polohách okolo 17 stupňů Celsia. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

zmizela jako laň lesa ve nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marniva.

0: Čas mezi 11. a 12. hodinou je v našem dopoledním vysílání vyhrazen hostovi. Tím dnešním bude Radek Provázek, nevšední pedagog, který vydal stejně nevšední knihu angličtiny. Jestli se lze cizí jazyk naučit v jakémkoliv věku, tak i na to se ho bude ptát Kateřina Huberová. S ní i s naším hostem se potkáte 10 minut po 11. hodině. No a já ještě řeknu, že dopoledním programem, který začíná už za pár minut, vás bude provázet Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Přeji i přesto trochu uplakané počasí příjemný den.
1: Zasmějte se s námi! A to vyhraje Jiřík ve sportce 20 000 korun a kamarádi se ho ptají, co s těmi penězi udělal. A ten Jirka povídá, šel jsem kluci do obchodu a koupil jsem manželce prsten s brilliantem. A ti chlapi se chytají za hlavu a říkají, ty jsi ale magor, to jsi měl ženě koupit něco praktického, třeba mrazničku s ledničkou. A ten Jiřík se tak zaculí, poklepe si na plnou šrajtofli a povídá, ale kluci, kde bych asi tak sehnal za 300 korun falešnou mrazničku s ledničkou. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: zprávy s Lucí Kociánovou za okamžik.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Od nového roku by mohlo znovu fungovat EET, o návratu budou dnes hlasovat poslanci. Festival Colors of Ostrava slibuje lepší zvuk na hlavních pódiích. U Karvinského moře přibude dalších 120 parkovacích míst. Dnes bude oblačno s deštěm, později až polojasno, teploty do 25. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby, počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Fungovat by nové EET mělo od ledna a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit. Říká předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
1: Počet potvrzených případů eboli v Kongu se zvýšil na víc než 2000. Přes 750 lidí zemřelo. Skutečné číslo nakažených může být podle Světové zdravotnické organizace i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů se nedaří trasovat a mnoho lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostalo do zdravotnických zařízení. Nejnovější končskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Pod vysokými pecemi dnes začínají Colors of Ostrava. Český rozhlas je hlavním mediálním partnerem. Nabídne živé rozhovory Libora Boučka, Petra Krále i vystoupení hudebníků. Brány festivalu se otevřou přesně v poledne. Letos festival postavil na hlavní pódia novou techniku s lepším zvukem. Díky speciálním basovým bednám by se měl také zvuk méně šířit mimo areál festivalu, jak popisuje technický

0: Končí zhruba za 2 měsíce, upřesnila Jana Salamonová z karvinského magistrátu.
1: Parkovací stání pro držitele průkazu ZTP budou ze zamkové dlažby. Ostatní parkovací místa budou z propustných materiálů. Součástí stavby bude také částečná rekonstrukce chodníků podél ulice Těšínské, který zajistí pohodlný a bezbariérový přístup od vyhrazených parkovacích míst.
2: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku dopoledne převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i s bouřkami, které mohou být ojediněle i silné. Odpoledne pak čekáme oblačno, později polojasno, místy s přeháňkami nebo i bouřkami. Večer pak přeháňky ustanou a oblačnost ubude. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je v tuto chvíli bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte řidiče v kraji. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čtyři a půl minuty po 9. hodině, tak tohle byla Lucie Kuciánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další zprávy vám nabídne v 10 hodin. Peťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava s datem 15. července. I dnes budeme začínat magazínem Křížem krajem. Ty dnešní rozhlasové toulky nás už za malou chvíli zavedou do Ostravice. Tělocvična tamní základní školy se totiž v červenci změnila na velký výstavní sál. K vidění je tam tradiční výstava zájmové a umělecké činnosti v Beskydech. Do Beskyd nás tedy pozve a vezme na výlet Romana Kubicová. Začínáme za malou chvíli, ale ještě předtím si užijeme trochu hudby. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Beskydy jsou plné lidí, kteří rádi tvoří, malují, sochají a vůbec se věnují nějaké umělecké činnosti. A tak proto rok co rok v Ostravici dají svá díla dohromady a uspořádají měsíční výstavu. Letos už je to po 51. A na Ostravici v tělocvičně místní základní školy bychom právě teď měli mít naši redaktorku Romanu Kubicovou. Romano, dobré dopoledne.
2: Romano, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne z deštivé Ostravice. Samozřejmě dorazila jsem včas a dorazila jsem do právě základní školy, tady místní, do tělocvičny, která už je plná rozličných uměleckých děl, které si za chvíli tady prohlédnu. Nicméně, co mě zaujalo, protože ty jsi zmínil, že letošní výstava je už pořadí 51., tak jsem tady na stole objevila vůbec nejstarší kroniku, která se začala psát v roce 1970 a je uvedena krásným motem Václava Špály. Umění slouží národu, podporuje a zvyšuje jeho mravní sílu a odolnost. To zní tak budovatelsky. Luďku Vančuro, současný předsedo výtvarného klubu Petra Bezruče tady na Ostravici a zároveň organizátore výstavy. Tak co si myslíte o tom citátu?
4: Je nádherný. Ten citát je nádherný a zároveň bych vás chtěl uvítat tady na Ostravici v krásné velebné obci, kde se výstava nachází v těchto prostorách a za to děkuju vedení školy a dále vedení obce Ostravice za tyto prostory.
3: No, vás známe jako řezbáře, jste autorem tady expozice Ráj dřevěných soch. Máte tady také své práce? Vejde se to vůbec tady do této tělocvičny?
4: Pár prací tady mám, ale opravdu ta kapacita té tělocvičny je strašně malá, takže mám jenom symbolicky tady tři nějaké sochy, které tady jsou postaveny. Jinak momentálně jsem rozšířil expozici Ráj dřevěných soch, které je teďka v Napíle, kde mi pan Daněk poskytl prostory, kde na ty sochy neprší, a protože s tím zároveň bojuju s povětrnostními vlivy a dále ta stará expozice, na které byli návštěvníci zvyklí, zůstává v takové relativně klidné pohodově, řeknu to blbě, řekl, v takové parkové formě, kde jsem přikoupil nějaké zvířatka pro děti, mají tam živé kozy, teďka je atrakce, teď mám jedno malé kůzle tam a některé sochy, kterýma už nechci hýbat, prostě zůstaly na dožití, já to řeknu tak, než skončí v peci, poprvé až expozice, ta původní byla nějakých 2017 otevřena, a jak ty lipové sochy a takové ty podřadnější dřeva, které jsem člověk měl v té době, tak už odchází, tak říkám, vůli toho jsem strašně rád, že společnost Readera, že tam s tím můžu být pod tou střechou a tam se ale rozvíjet, ale i ta původní tam zůstane v nějaké takové té parkové formě.
3: Takže kdokoliv zamíří teď na Ostravici, bude si chtít prohlédnout nejen tady jako výstavu v tělocvičně, ale vlastně ho zmate i šipka, že ukazuje nejenom doprava tady k základní škole, ale i doleva právě na tu pilu, kde je odštěpný závod této výstavy.
4: Určitě, dneska tam je nějakých 80 soch na pile a další, já nevím, kolem 40 teďka. Ono se to špatně počítá, některé jsou pospojované, takže to mi teďka děti popočítali, tak říkám, něco tam je, určitě je na co se podívat. Takže máte tři místa, kde vás na Ostravici zvem, ať se přijďte podívat.
3: No nicméně, my jsme stále tady v sále základní školy a já tady mám našeho milého respondenta, pana Jana Satinu, který byl vlastně už toho prvopočátku, že jo? Vy si to pamatujete, když tady vznikl výtvarný klub?
5: To bylo v 69. roku. Jsme se sešli, Jan Kistinger, Karel Tobola a já, v hospodce u Frajda a dali jsme hlavy dohromady a řekli jsme si, uděláme něco na té Ostravici, je tu tolik kumštyřů všelijakých a je ta Ostravica trošku v povědomí, protože tu jezdilo hodně turistů do Tater, všetci hranice byly zavřené, kde se tu zastavoval, tak udělejme něco. No tak jsme udělali u toho Frajda, jsme udělali tak, neměli jsme, ty začátky jsou vždycky těžké, měli jsme to kolem stěny, na stolách, neměli jsme žádné panely, nic, těžký začátek byl. A ono se to ujalo, tak předseda, musím říct, bo tehdy byl předseda obecního úřadu, Slavek Konvíška říkal, je to dobré, na rok se připravte, nadělejte plakáty, reklamu tomu uděláme a já vám dám k dispozici sál a v tom sále už bude, jak se patří ve stava. No tak jsme poslechli a udělali jsme to. No tak se potom nazbíralo takových 8-9, no a udělali jsme tu výstavu. A reklamu jsme dělali takovou, že já jsem obral oblek kroj, kytaru na břuch a jezdili jsme z Rožnova přes Bílý kříž až po Borovu, po Friedland a po těch rekreačních chatách a dělali jsme tam reklamu.
3: Takže jste jim zaspíval a pozval na Ostravici.
5: Ano, a pozval jsem je na výstavu. A oni byli, ty kulturní pracovníci, byli rádi, bo měli naplň kulturní. Tak to autobusy jezdili plné těch rekreantů a jednu dobu jsme jich měli za 3 týdny 6,5 tisíce.
3: Tak to je sen, to vzpomíná Jan Satina, který určitě dostane slovo ještě po písničce, protože pan Satina by mohl vyprávět hodiny a hodiny a pořád bychom se zájmem poslouchali. Takže já se vám po písničce z Ostravice přihlásím ještě jednou.
1: To slibuje naše redaktorka Romana Kubicová, která se nechala zlákat k návštěvě výstavy zájmové a umělecké činnosti v Beskydech.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A v 9 hodin a 23 minut ladíte magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Jak vidí svět umělci z Beskyd, tak na tuto otázku dává každým rokem odpověď výstava zájmové umělecké činnosti, která se tradičně koná v Ostravici. Už před písničkou nás na ní živě zavedla redaktorka Romana Kubicová. Romano, co tě dále v Ostravici zaujalo?
4: No, kromě spousty krásných maleb, výrobků ze dřeva, ze skla, z drátku, opravdu je se čím kochat. Tak neustále mě přitahuje ta nejstarší kronika a pokračování Mota Václava Špály. Já s dovolením vám ještě musím přečíst. Kulturní stav nepřijde sám, ale musí se stále uskutečňovat. My všichni musíme jej dělat. Musí nám být nutnou potřebou a nejen zevním pozlátkem. No a tvořit, to je celoživotní potřeba Jana Satiny. Pane Satino, řekněte, malujete ještě?
5: No, už ubírám plyn, bo už mám věk. Už se mi trošičku třepu ruky, trošičku méně vidím, ale ještě přes to všecko, ještě co si... No teď jsem měl hodně roboty kolem chalupy, bo mám chalupku už starší, takže to třeba opravovat. A jsem na to prakticky sám, chlop v chalupě. Robka mi pomáhá, no a děvuchy jsou pryč a jinak nemám, no.
4: No, ale no, dal jste...
5: ještě maluju. No,
4: no, dal jste se ještě... přemluvit a vystavujete letos ještě.
5: No, ještě vystavuju, ale už, jak říkám, ubírám plyn. A ještě jsem chtěl řeknout, že jak to jsme začínali v tým 69., tak to byl taky zastřelovák, jenom zkušebně. A ono se to tak ujalo, tak oficiálně to je počítané od roku 70.
4: Aha.
5: No, tak, no. No, neměli jsme nic, neměli jsme panely, nic, tam nejezdili do Fridlantu a nakladní auto, tam jsme půjčovali z kulturního střediska panely ze 3 roky a potom jsem zašel za ředitelem Píly, právě, jestli by to šlo, že by jsem tam ty, nakupili jsme panele za náš vydělek z výstavy, no a ředitel mi to povolil, tak jsem vzal ještě jednoho takového pomocníka a ty panely jsme pozbíjali.
4: To jsou oni do dneška?
5: To jsou oni všechny, bylo jich 20, no
4: už
5: je
4: taky
5: 19,
4: historické.
5: Jeden je tam v galerii. No a tak už vystava nabrala švunk a je to.
4: No a
5: 51 roku do dneska a víme se furt zlepšovali a zlepšovali, až nakonec je to tak.
4: A když se dneska rozhlednete po tom, co vaši kolegové tvoří, říkáte si, je to dobré, mají potřebu tvořit.
5: Je dobré, to... dobré, je to pravda. A my jsme hlavně chtěli ty mladé také podchytit. No paru jich bylo, ale ostatní méně. No ale bylo jich paru taky, co jsme jich podpíchli. A oni se dali na to, že vystavovali s námi. A tomu také nás takový zavázek, taky plán, aby jsme to trošku ty mladé podchytili. No a dávali jsme se, vždycky jsme si jo, kritizovali, bylo by to lepší tak nebo onak. No a tak výstavy byly lepší a lepší a lepší, až dneska se úplně nejlepší.
4: Tak a jak vypadá úplně nejlepší výstava 51. No. Jak říká pan Jan Satina, bývalý předseda výtvarného spolku Petra Bezruča, jeden ze zakladatelů této tradiční výstavy, tak samozřejmě můžete se přijet podívat na Ostravici Loďku Vančuro, současný předsedu. Dokdy to tady bude přístupno?
6: Do 25. července.
4: Vlastně denně i v pondělí?
6: Od zahájení 3 týdny to je. Jo.
4: Vždycky vás tady uvítají nějaké členky výtvarného klubu, které to tady hlídají, vždycky provedou vás?
6: Je tady ve vstupném tady a jeden vždycky máme jako dozor tady, vždycky má z těch členů, kteří tady jsou. Jinak dneska vystavuje zhruba 40 vystavovatelů. Já bych chtěl poděkovat hlavně organizátorům, co se týče prodeje a naší ekonomku, která to dává všechno dohromady, protože obrovský díry, je to Marta Blažková, jo, tady Jana Španělová, to jsou, bez nich by asi ta výstava nebyla. Spousta dalších, každého člena, který tady přiloží ruku k díru, já to řeknu, máme ten věkový průměr trošku vyšší, jako z druhé strany bychom potřebovali nafouknout tu tělocvičnu, aby byla ještě jednou tolik a nakoupit další panely a pokračovat, protože momentální stop stav, protože my jsme loni taky v demokratické volbě svolili pár členů navíc a potom jsme měli velké problémy s tím umístit to, aby každý měl nějaký ten svůj panel, aby jsme se tady nějak sladili. Jo.
4: No a větší sál na Ostravici vlastně nemáte, protože pan Satina mluvil o tom, že chtěli podchytit mladé. Určitě spousta mladých tvoří a rádi by se přidali.
6: Určitě bychom tady nějaké kovarské výrobky na zem, určitě bychom tady to přivítali, jo, protože ale už na položení, protože už fakt není ta kapacita, co se týče obrazu. Jo, je to všecko plné. Jo, a ti členové už, aby jsme nějakým způsobem nafoukli tu tělocvičnu, to nejde.
4: Tak uvidíme, jak bude vypadat příští rok. Každopádně letos, jak jste říkal, do 25. července se mohou návštěvníci přijít podívat.
6: Ano, těšíme se na vás a přijďte, Ostravice je krásná.
4: Zve vás Luděk Vančura, řezbář, autor Ráje Soch a také předseda výtvarného klubu Petra Bezruče. Z Ostravice Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A magazín Křížem krajem v našem vysílání bude samozřejmě i zítra po 9. hodině. To už vás pozveme na zámek do Slezských Rudoltic na Osoblažsku. S kastelánem Tomášem Zembou navštívíme takzvaný pokoj přátelství. Co prezentuje? Kromě příběhu výstředního hraběte a mecenáše Alberta z Hodic také vzpomínku, a to na dobu nedávno minulou, kdy zámek ztratil svůj zámecký kabát. Do Slezských Rudoltic se zítra po 9. hodině v našem vysílání vypraví. Víme s Petrou Štrimplovou.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Máte rádi asijskou kuchyni, tak naše dnešní babské rady vás naučí, jak zacházet se shiitake, asijskou houbou s výraznou chutí a zajímavými výživovými hodnotami. Začínáme za malou chvíli.

0: Pražské rady.
1: Houba shiitake je doslova malá, ale šikovná. V Číně a v Japonsku je považována za elixír života, ničí viry a posiluje imunitní systém. Z pohledu čínské medicíny čistí krev, posiluje slezinu, žaludek a posiluje také plíce. Shiitake je houba s bohatou historií, využívá se zejména v asijském kulinářství, a to nejen pro příjemnou chuť, ale rovněž pro svou výživovou hodnotu. Vegani a vegetariáni ji často používají jako náhražku masa. Do pokrmů se tyto vitální houby přidávají jak v čerstvém stavu, tak i sušené. Hodí se k masitým i zeleninovým pokrmům. Dají se opékat, dusit, smažit nebo grilovat. Shiitake má velmi nízkou energetickou hodnotu a její nutriční hodnota je vysoká. Nasytí, ale nemusíte mít strach z přibírání na váze. Pokud budete výtažky hub konzumovat v potravinových doplňcích, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zajistí lepší vstřebatelnost účinných látek.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
4: A už za 3,5 minuty bude 10:15. Za 3,5 minuty tady začne letní soutěž zámeckého léta. Těší se na vás Pavel Kudrna a také František Kinský. Kam nás zavede dnešní putování a dnešní soutěžní otázka, tak to uslyšíte za malou chvíli.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemnou středu, i když nevím po té dnešní noci, jak moc příjemná je. Republika se nám rozdělila na tři části, tedy vlivem deště. Někde pršelo tak, že to zničilo třeba sazenice na zahradě. Někde to krásně zalilo a tam vládne nadšení. No a někde ani nekáplo, tak tam to nadšení není, protože ty zahrady by potřebovaly zalít. Tak já jenom, co se té nálady týče, já doufám, že ten náš pořad to zámecké léto náladu pěkně sjednotí, upraví, zpříjemní. A užijete si s námi 15 minut našeho příjemného vlastně vzdělávání i soutěžení. Vzdělávání, no navštěvujeme naše zámky a soutěžení hrajeme o zajímavé ceny. Tak pěkně postupně, František Kinský, to je náš průvodce zámeckým létem, už je nachystán a zve vás na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady Tři bratři, Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka a nebo Ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvané předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař po vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho Auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel, a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Colloredský palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařově Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já se vsadím, že vás zaujaly ty věže, no mě samozřejmě, prostě jsem jenom člověk, zaujala ta záchodová věž. To by byla soutěžní otázka, tak která z nich tam nepatří? Ne, tak prozradím, tohle soutěžní otázka nebude, tak tím jsem vám to zjednodušil. Ale jestli jste poslouchali dobře to naše vysílání, tak odpověď na otázku bude, jak se říká, brnkačka. Zavolejte 731 800 900, soutěž může začít, třetí volající půjde do vysílání, no a pokud se mu nezadaří, tak pak náhradník, a pokud ani jemu, tak tím by pro ten daný den soutěž skončila. Myslím, že se to nestalo ani v loni v zámeckém létě, zatím taky ne, tak doufám, že ta tradice zůstane zachována, tedy tradice úspěšnosti.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Smoky v Českém rozhlase, u nás v české verzi Václav Neckář, Mídlový princ. No, veliký nápor teď na náš telefon. Mě by zajímalo, kolikrát bylo naše číslo 800, tady 731 800 900 vytočeno. Já už jsem jednou uváděl, že při tom prvním soutěžení v loni mi zděšeně volali z Prahy a říkali, co se u vás děje v tom studiu, že bylo vytočeno 300, ne 3 500krát vaše telefonní číslo. Takže je vám asi jasné, že dovolat se může opravdu jenom někdo. A já už vím, kdo to je. Je to paní Kristýna z Tábora. Dobrý den, paní Kristýno.
1: Dobrý den.
0: No, v Táboře tam je fůra památek, vidíte. Navštěvujete památky, máte ráda takové návštěvy?
1: Ale jo, občas jo.
0: Občas jo. Teď vás budu týrat dál. Kde naposledy jste byla? Aha, je mi jasné, je mi jasné. Dobře, necháme to, odložíme tuto otázku. Já vám položím jinou a na tu mi budete muset odpovědět. Tak jdeme na to. Otázka zní, jak se nazývá hlavní brána zámku ve Žlebech? Za A medvědí, za B zubří, za C jelení.
1: Já myslím, že je to za B zubří.
0: Počkejte, vy myslíte, kdo to tam myslel vedle vás a řekl zubr? Já to slyšel.
1: Já.
0: Dobře, tak gratulujeme vašemu já. Tedy vašemu druhému já, teď už prozraďte, kdo to byl.
1: No, tak byl to brácha.
0: Brácha, takže bráchovi gratulujeme, jemu dáte ponožky z té výhry, souhlasíte?
1: No, souhlasím.
0: Dobře, dostanete totiž k ním brýle, deku, termosku a batoh a budete v pátek zařazena do slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak berete?
1: Ano.
0: Tak já jsem rád. Pokud ano, tak vám držím palce na páteční losování. Na konci prázdnin pak budeme losovat výherce 3 víkendových zámeckých pobytů. Mějte se moc pěkně, paní Kristýno, naslyšenou, zdravím i vašeho bratra, hezký den. Paní Kristýna tam teď omdlí samozřejmě, jak jsem pochopil, naslyšenou, to už bylo v mdlobách trošku. No a naslyšenou se těší Pavel Kudrna zase zítra, krátce před 10:00, to se vydáme na zámek Jezeří, taky nádherný objekt. No co dodat, 731 800 900, to je důležité telefonní číslo, zapamatujte si ho, dejte si ho do mobilu, do paměti, pak se krásně vytáčí, jenom ťuknete a už to jede. No a už jede Marika Gombitová, no a samozřejmě další program Českého rozhlasu. Ať se vede, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lucie Kociánová.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Začíná stavba nového úseku hlavní silnice v Linhartovech na Bruntálsku. Dozorční rada zdravotní pojišťovny prověřuje zlaté padáky pro ex-manažery. Začínají Colors of Ostrava. Pod vysokými pecemi vystoupí více než stovka interpretů. Dnes bude oblačno, místy déšť a teploty až 25 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Začíná stavba nové trasy silnice 1/57 mezi Krnovem a městem Albrechticemi. Jde o úsek v místní části Linhartovy, ve kterém je několik táhlých zatáček, snížená povolená rychlost a nedá se tam předjíždět. Ředitelství silnic a dálnic postaví novou přeložku a úsek srovná. Práce potrvají do roku 2028.
4: V místě vyroste úplně nová zhruba 2 km dlouhá cesta. Součástí je i most nad tamním biokoridorem. Většina prací dopravu omezovat nebude. Při napojení přeložky na současnou cestu ale ředitelství zavede kyvadlový provoz řízený semafory. Z města Albrechtic Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Dozorčí rada zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra prověřuje zlaté padáky pro bývalé manažery. Český rozhlas zjistil, že přes 23 milionů korun vyplatí pojišťovna na odchodnou bývalému výkonnému řediteli Otakaru Smolíkovi a téměř 21 milionů korun bývalé šéfce personálního Lidii Jaroměřské. Vyplývá to z informací, které Český rozhlas získal podle informačního zákona. Oběma manažerům zaručila pracovní smlouva nejen odchodné, ale i roční konkurenční doložku. Pojišťovna je přitom dlouhodobě ve ztrátě a bývalé vedení mělo za úkol hledat úspory. Předseda dozorčí rady Slavomír Bel očekává výsledky kontroly na podzim.
5: Zabýváme se tímto. V tuhle chvíli jsme si vyžádali od zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra podklady. Tyto podklady pak budeme hodnotit a na základě závěru, který předložíme správní radě na příštím zasedání v září, pak budeme tedy navrhovat další opatření.
2: Výhodné smlouvy uzavíral s manažery bývalý generální ředitel David Kostka. Tento nechtěl komentovat, jde o rekordní částky na odchodnou. Například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek dostal o 20 milionů méně než Smolík. Pravé poledne se otevře areál Colors of Ostrava. Až do soboty nabídne více než stovku hudebních vystoupení, divadelních představení i diskuzí. Festival tradičně navštíví desítky tisíc lidí. Do areálu nesmí vnášet deštníky a velká zavazadla. Zakázaný je také alkohol nebo zbraně. Na Colors se opět platí jen bezhotovostně. Ředitel festivalu Filip Košťálek doporučuje stáhnout si do telefonu festivalovou aplikaci.
6: Rozhodně to chce dobře se vybavit. To znamená dobrou obuv, pláštěnku sebou, počasí může být nevyspytatelné, pokrývku hlavy, no a taky prázdnou láhev, protože všude tady

0: i silné. Odpoledne pak čekáme oblačno, později polojasno, místy přehánky nebo i bouřky. Večer pak přehánky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Plesné je část ulice 26. dubna zúžena na jeden jízdní pruh. Probíhají tam práce na inženýrských sítích a potrvají do 24. července. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čtyři a půl minuty po 10. hodině slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Pokračuje dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Jako tradičně ve všední den po 10. hodině i dnes mám pro vás připravenou jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Dnes to bude otázka, nechci napovídat, ale budeme se bavit o velmi významném vodním díle v našem kraji. Tak možná, pokud si troufáte, tak to zkuste. Zahrají dvě písničky, Vašek Neckář a Richard Miller, no a potom budete moci už vyhrát v našem kvízu cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava. Pochopitelně nabídneme i rozhlasové tipy a kulturní pozvánky a zajedeme se podívat do Jindřichova na Bruntálsku. Tam totiž reálně hrozilo, že obec bude muset vrátit 40-milionovou dotaci na rekonstrukci tamního zámku. Jak situace vypadá, to zjišťoval na místě Adam Tomáš a přineseme od Tama reportáž. No a svůj prostor jako tradičně dostane i Artur Kubica. Už teď jsem zvědavý, jaká témata bude řešit v dnešním Dvakrát měř a jednou řeš. Krásné dobré dopoledne ze studia Českého rozhlasu v Ostravě vám přejí Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas. Haló, haló, slyšíme se, musíte si tam vypnout rádio, prosím.
2: Haló?
1: Ano, dobrý den, tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Dobrý den, u telefonu je Laďa ze Zašové. Dobrý den,
1: Laďo, já vás zdravím, prosím vás, ale vypněte si tam to rádio, nebo běžte do jiné místnosti.
2: Už to by šlo.
1: Už by to šlo, dobře, dobře. Tak jo, tak mám pro vás jednu otázku, jste připravený?
2: Ano.
1: Tak jsem zvědavý, protože vy jste ze Zašové, to budete mít k tomu řešení docela daleko, ale třeba to moc dobře víte. Tak jdeme na to, dobře poslouchejte. V letech 1951 až 1958 byl v Těšínském Slezsku vybudován 9 kilometrů dlouhý vodní kanál, sloužící k regulaci vodní hladiny tehdy vystavěné Žermanické přehrady. Vodní kanál začíná ve Vyšních Lhotách pod horou Prašivou a končí až u Vojkovic. Vody kterých dvou řek tento vodní kanál propojil. A jsou to buď za A řeky Ondřejnice a Olše, za B Stonávka a Lubina, anebo za C Morávka a Lučina.
2: Já myslím, že Morávka a Lučina.
1: A myslíte si to naprosto správně, opravdu jste to věděl na 100%. Řeka Lučina neměla dostatek vydatných vod, aby dokázala regulovat hladinu v Žermanické přehradě, a tak tyhle ty dvě řeky byly navzájem propojeny, aby se nalepšil vodní stav na Lučině a mohla tím být zásobena přehrada v Žermanicích. A vy samozřejmě vyhráváte a blahopřeju do Zašové.
2: Děkuju, tož my totiž... Hodně jsme zajížděli kdysi tam na Severní Moravu, jo, takže trošku se tam ten vyznám.
1: Tak to je dobře a budem se těšit, že nás zase znova navštívíte, tak jdem na to.
2: Jo, děkuju.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude Radek Provázek, nevšední pedagog, který vydal stejně nevšední knihu angličtiny. Na nevšední metody i zkušenosti ze zahraničí se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

směnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nechává.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 10 hodin a 24 minut. Už za malou chvíli pro vás budeme mít pozvánky a kulturní tipy a pozveme do Těšína, do Opavy i na Bílou, do Beskyd.

0: Helena Vondráčková půjde dál a my v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava půjdeme na ty rozhlasové a kulturní typy a pozvánky. Ta první nás nasměřuje do Českého Těšína. Tam se dnes můžete totiž dočkat unikátního a fascinujícího hudebního zážitku. V Těšínském kostele Na rozvoji totiž dnes vystoupí v 18 hodin dětský a mládežnický pěvecký sbor z německého Frankfurtu nad Odrou. Do Opavy se pak můžete vydat prozkoumat tamní kostel svaté Hedviky, a to na komentované prohlídce od 17 hodin. A nebo si v Opavě můžete zatancovat. Letní swingová tančírna začíná v 18 hodin v opavském klubu Kupé. Pokud trávíte s dětmi prázdniny v Beskydech, tak tohle je další tip pro vás. Na Bílé v Beskydech se můžete společně s dětmi vypravit na večerní stezku zázraků. Procházka lesem, zábavné úkoly i trocha té magie čeká na Bílé návštěvníky mezi 19. a 21. hodinou. No a další pozvánka, o té už asi není třeba ani moc mluvit, přesně za hodinu a půl v krajském městě začíná jeden z největších hudebních a multižánrových festivalů Evropy. Přesně v poledne startují Colors of Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Na podruhé už to vyšlo. Zastupitelé v Jindřichově na Bruntálsku schválili dodavatele na rekonstrukci tamního zámku. Hrozilo přitom, že obec bude muset vrátit téměř 40 milionů korun z dotace. Podrobnosti v reportáži Adama Tomáše za malou chvíli.

0: Jindřichovský zámek na Bruntálsku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Nebylo ale vůbec jisté, že se celý podnik povede. Zastupitelé se totiž na předchozí schůzi nezhodli na stavební firmě, která má rekonstrukci udělat, a vadilo jim i spolufinancování z úvěru. Jindřichov tak mohl přijít asi o 40 milionů korun z dotace Ministerstva životního prostředí a více než dvouleté přípravy by přišly vniveč.
1: Ono už teď je vidět, že na zámku někdo pracuje. Jsou tady nahromádce dlaživní kostky, je tady míchačka cementu. Zároveň je ale pořád zřetelné, že zámek potřebuje více péče. Například některé římsy pod střechou jsou úplně opadané. Martin Sklenařík hlasoval na minulém zastupitelstvu proti, dnes už zvedl ruku pro.
2: Minulé zastupitelstvo jsem hlasoval proti, protože nedostali se k nám dostatečné informace o výši nějakého úvěru, který zatíží vlastně tuhle obec, výši nějakých dotací. I to, že ta dotace se skládá ze dvou částí, že bylo prostě hrozně těžké a dvouletá práce více lidí tuhle dotaci získat.
1: Svůj názor změnila i zastupitelka Olga Havlová. Ta taky dodává, že před minulým hlasováním unikly některé informace.
3: Já jsem si říkala, že to je velká investice a že už by o tom mohlo rozhodnout nový zastupitelstvo. Paní, která nám ty projekty připravuje, tak nás vlastně seznámila s tím, že tam byl prodloužený termín do polovičky září už z března, a tak tam už není zbytí a člověk musí se rozhodnout, že bychom přišli o skoro 40 milionů.
1: Před obecním úřadem jsem se potkal s nezávislým starostou Jindřichova Martinem Korduliakem a ten po zastupitelstvu neskrývá úsměv.
4: No, dopadlo to dobře a bude spoustu práce zatím, protože ty stavební práce, to bude to nejnáročnější. Konkrétně výměna části krovu, výměna zabednění střechy, výměna oken, elektroinstalace v těch dvou křídlech, zateplení na půdě, zateplení na zemině, to znamená v prvním patře budou nové podlahy a budou zateplené, budou odizolovány.
1: Teď je na zámku historická expozice a prohlídkový okruh. Zároveň tam roste nové infocentrum a sociální zázemí. Na zastupitelstvu ale zaznívaly hlasy, že by měl zámek sloužit více místním. Do budoucna chce obec v jednom z křídel postavit sociální bydlení třeba pro seniory nebo začínající rodiny. Bez dotace ale obec na takovou investici nemá peníze. Z Jindřichova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Je vám minimálně 65 let? Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A už za malou chvíli pro vás máme v dobrém dopolední Českého rozhlasu tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme například na nezvané návštěvníky koupelen a toalet. Ještě předtím opět a radeček.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Občas se stane, že přijdete doma třeba na záchod a na podlaze si to pochoduje rybenka. Nic si z toho nedělejte, rybenky jsou tady miliony let a drží se od lidí stranou. Je to velice tichý a v podstatě neškodný obyvatel spíží, koupelen a klozetů připomínající malou stříbrnou rybičku. Dá se jí samozřejmě zbavit. Je nutné místnost častěji větrat, protože rybence se líbí v teple a ve vlhku. Tam, kde rybenku najdete, je dobré místnost vytřít horkou vodou a skuliny ve stěnách a v podlaze vyfoukat horkým fénem. Zkušení nepřátelé rybenek radí, abyste v místnosti položili na zem několik tyčinek vanilky nebo nasypejte směs ze stejných dílů boraxu a práškového cukru. Ten se dá použít i proti mravencům. Rybenky se také dají nalákat na prkénko potřené medem a pokud se bojíte, že když otevřete zásuvku nebo skřínku a vykoukne na vás roztomilá rybenka, pak tam dejte bobkový list. Ten rybenkám vůbec nevoní. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za 4,5 minuty bude 11 hodin. Za 4,5 minuty vám Lucie Kociánová nabídne aktuální zprávy. Kromě toho, že začíná festival Colors, se dozvíte třeba taky, že v ostravské fakultce dneska otevírají nový parkovací dům, který zvýší kapacitu parkování v areálu nemocnice o dalších 500 parkovacích míst. Začínáme přesně v 11.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Pacientům fakultní nemocnice ode dneška pomůže nový parkovací dům. Začíná festival Colors of Ostrava, vystoupí na něm 110 interpretů. Dnes bude oblačno, místy déšť nebo bouřky, později až polojasno. Teploty naměříme maximálně do 25 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využívat takzvané EET off. Pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
2: Drobní živnostníci s příjmy do 1 milionu korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
0: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit, a to ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. Proti znovu zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem. Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Ostravská fakultní nemocnice dnes otevře nový parkovací dům. Stavba železobetonové konstrukce začala loni v dubnu. V areálu nemocnice tak vznikne přes 500 nových parkovacích míst. Dosavadní kapacita byla 900.
3: Nový parkovací dům vznikl na ploše o rozloze 4000 metrů čtverečných v blízkosti pavilonu péče o matku a dítě. Kromě stání pro osobní auta a motocykly nabídne stavba i místa pro sanitní vozy a stane se zázemím pro zdravotnickou dopravní službu. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Začíná 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých vysokých pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se mohou těšit například na legendu elektronického soulu Mobyho nebo na poprokové duo 21 Pilots.
4: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují desetiletý příběh celkem 5 desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Čtyřdenní festival nabídne i forum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku dopoledne převážně zataženo. Na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, které mohou být ojediněle i silné.

0: První komplikace můžete hlásit na lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jedenáct hodin, 4 minuty, 35 vteřin. Lucie Kociánová se pro dnešek rozloučila se zpravodajským mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Další zprávy v pravé poledne už pro vás bude mít Tereza Hájková. Je středa 15. července a takže každou středu po 11. hodině i dnes máme pro vás připraven rozhovor Kateřiny Huberové. Tentokrát s Radkem Provázkem, který nevšedně vyučuje angličtinu a o tom, že věk není ve výuce cizího jazyka překážkou, tak o tom přesvědčí nejen Kateřinu Huberovou, ale i vás všechny, kteří tenhle ten rozhovor budete poslouchat. Začínáme za malou chvíli, ještě předtím ale Rangers a taky Roxette. Krásné dobré dopoledne vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Jsou někdy situace, kdy člověk lituje, že se nenarodil výrazně později, protože by měl třeba příležitost setkat se s úplně jiným typem kantora, než se kterým se setkával, když on sám byl malý. Tak já myslím, že to můžu konstatovat právě teď v přítomnosti mého dnešního hosta. To je prototyp toho, kdo chcete, aby vás naučil třeba anglicky. Radek Provázek, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vlastně, jestli jsem to správně pochopila, se vám přihodilo?
2: Dá se říct, že jo, já jsem nikdy jako neaspiroval na to být kantor nebo lektor. Ono, já jsem chtěl z začátku překládat knihy, což se úplně nesetkalo s úspěchem. A byla to jediná možnost, jak zůstat v oboru a zároveň, jak možná, já jsem to z začátku bral jako přechodnou formu, nějaké obživy možná. A zůstal jsem u toho, protože mě to chytlo od první vteřiny, co jsem vstoupil do třídy nebo do učebny.
1: Uvádíte jako vtipnou historku, střet s tou angličtinou byl vlastně asi taky díky velmi osvícené pedagožce, která, když jste se spletl ve výslovnosti, ve vás neudusila tu touhu chtít to zlepšovat.
2: Ne, no, a já jsem to tam do té knihy úplně nenapsal, ale ona, ta učitelka v té čtvrté třídě, ona, co se týče nějaké jako anglické znalosti, nebyla úplně nejlepší. Jo, že co si vybavuju, tak neměla úplně nejlepší výslovnost, neměla, byla tak 4 lekce před náma, abych si typnul.
1: Ale byla, tak bývávalo.
2: To tak, ano, ale to chci říct právě to, že to nemusí tak nutně vadit kolikrát. Jo, že když ten přístup toho člověka je lidský, je normální, bavíme se na podobné úrovni, nikdo není výš, nikdo není níž, tak vlastně ty znalosti jsou, nechci říct úplně podružné, ale nemusíme být úplně nejlepší.
1: Ptala se vás, jestli někdo ví, jak se řekne anglicky kino, a vy jste řekl neochvějně kinema. To byl ten omyl a pak jste si umínil, že už nikdy nic neřeknu špatně. Jaké jste byl dítě?
2: Dítě? Já nad tím teďka docela dost přemýšlím, protože mám vlastní 2 malé děti. Kolikrát žasnu, odkud se ta jejich energie bere a proč nemůžou chvilku si hrát v klidu. A myslím si, že jsem byl dost podobný, takže energické dítě, neposedné, dost často samo, protože moje sestra je o 9 let starší, takže my jsme...
1: Takový 2 jedináčci.
2: Takový, no. Dost často sám jsem si musel najít zábavu nějakou. To je asi tam, kam jsem zatím dospěl.
1: A ta touha potom být lepší, nějaká forma zvídavosti, to, že jste si to už tehdy umínili, jako já v tom budu dobrý, v té angličtině, tak takováhle nějaká vlastnost je něco, co vás vystihuje teď?
2: Teďka určitě. Nesnažím se o nějakou honbu za dokonalostí, protože to, co teďka dělám, ať už to jsou lekce angličtiny, ať už to je tady kniha, ať už to jsou online kurzy, tak mě to baví. A já nepotřebuju, aby všecko, co dělám, bylo dokonalé, ale chci, aby mě to bavilo, a snažím se zuby nechty si tohle udržet.
1: Co je pro vás vlastně důležité, nebo v čem spočívá to, že člověka neodradí to, že se mu to vlastně fakt nedaří naučit se ten jazyk, že to vlastně jako spoustu lidí docela frustruje. Mě jo, já jsem byla ten totálně věčný začátečník, furt dokola, lesnu a nazdar, Prokop family a furt do kolečka. Co je to, co dělá tu vaši výuku vlastně jinou?
2: Pojmenovat to je hrozně těžké. Myslím si, že tady se dost snadno dá zabřehnout do nějaké sebestřednosti a podobně, ale já se snažím být normální. Jako ten název jako učitel, lektor je pro mě neúplně sedící. Nechci se takhle tvářit. Já kolikrát ani neříkám, že to jsou moji studenti, nebo to jsou mý žáci, nebo já popisuju lidi, se kterýma mám lekce.
1: Jste průvodce možná?
2: Asi jo, a zase, to už smrdí kliše trošku, ale jo, ale ve své podstatě, jo, že nepodělat se z ničeho, tak udělám chybu, no a co? A já se snažím budovat v těch lidech takovou nějakou sebedůvěru, že ty, co se stane, když to řeknu blbě?
1: Narážím na to a myslím si, že se s tím potkáváte asi taky, zejména u té generace, která fakt jako je trošku starší, že ta škola vlastně vždycky byla o tom porovnávání výkonu, srovnávání, a ty jsi nejhorší a podívej se na toho, ten je nejlepší. Takže jako chyba se vlastně trestala špatnou známkou. Hrozně blbě se to odbourává.
2: Ono to samozřejmě záleží, jak hluboké to je, to trauma nebo ta úzkost. Ale jde to. Co se většinou děje, je to, že když my se dostaneme do nějaké situace, kdy musíme mluvit, nějak se dorozumět, něco chcem, nebo někde máme nějaký problém.
1: A není zbytí?
2: Není zbytí, to je super, ale kolikrát je fajn si tu překážku vytvořit. O to větší je ten úspěch, protože v 99%, Já se snad řeknu 100%. Ve drtivé většině případů přijde ten úspěch, že my se dorozumíme. Ať je to rukama, nohama, ať je to, že zapomenem slovíčko, nebo neřekneme to úplně skvěle, tak jako doma to jsme schopni říct. Tak vždycky dostaneme to, co chceme, nebo vyřešíme to, co potřebujeme. A to je právě ten úspěch. To je ten úspěch, který nás může nakopnout dál.
1: Začíná mě to moc bavit a to nedošlo ani na lekci samotnou. Radek Provázek, to je host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, povídám si s Radkem Provázkem, člověkem, který vás provede anglickým jazykem bez stresu. Mimochodem, když se podívám na vaši knížku, to asi skáču v čase. Jak vznikla tahle knížka? Učebnice, neučebnice?
1: No, učebnice, neučebnice. Si oslovili mě z nakladatelství, jestli teda není čas, teda ty videa, co dělám na sociální síti, jestli by nebyl čas je zknižnit, což mi přišlo jako absurdní nápad, protože já jsem si do té doby, nebo možná ještě pořád si myslím, že asi myslím. Já nejsem žádný spisovatel. Nemyslel jsem si, že budu schopný napsat knihu. Nemyslel jsem si, že mě bude bavit psát knihu. Nemyslel jsem si, že ji dodělám. Nemyslel jsem si, že na to mám. Nemám právo psát knihu. Pak jsme se o tom bavili právě v nakladatelství a oni mi osvětlili to, že to dneska funguje úplně jinak, že nemusím být spisovatel povoláním, ale že jde o to, že člověk je nějaký odborník v nějakém odvětví a dostane nabídku psát knihy. To je a to mi trošku pomohlo. No a pak jsem začal psát. Trvalo to asi půl roku.
0: Jak to popsat lidem, kteří třeba neviděli ani vaši lekci, knížku taky ještě nemají v ruce, ale řekli by si, tak já bych to chtěla zkusit nějakým netradičním způsobem. Jak jste přemýšlel o té učebnici, neučebnici?
1: Ono to vychází docela dost z těch zkušeností, co jsem nabyl na těch lekcích, reakcí, co lidi baví a co lidi nebaví. A co jim jde a co jim nejde, co jim zůstává v hlavě. A vždycky to jsou nějaké příběhy, co funguje. Ten příběh může být sebe stupidnější, tak pořád je tam nějaký příběhový oblouk v nějaké povídce, které ty lidi zajímá. Zajímá je, jak to dopadne, je zajímá, jak to bude probíhat. A tím pádem trošku to učení se děje tak mimo děk. Mm-hmm. To jsem si říkal, že by to možná stálo za to udělat tímto stylem. A zároveň já jsem chtěl udělat něco, co tu není. Nějakou takovou malinkou revoluci v těch učebnicích. To zjistíme, jestli se povedlo.
0: Zase se vrátím k tomu, co jsme zažili v té škole. My učebnice, x slovíček, které člověk nastrká do hlavy, polovinu jich zapomene. Potom se drilluje nějaká gramatika, ze které je člověk jelen i v českém jazyce. Jo? Jak nalít ten jazyk do hlavy, jakýmkoliv způsobem, aby se ho člověk nebál použít?
1: Celé ty lekce jsou postavené na konverzaci. A teď to samozřejmě záleží na tom, jak daleko ten člověk je. Ale i u úplného začátečníka se dá nějakým způsobem trošku konverzovat. Jo? Že to není jenom to pasivní čtení, opakování slovíček, ale už ty slovíčka dáme aspoň do jednoduché věty. A ta slovíčka třeba u těch začátečníků se snažím naroubovat na ně. Se bavíme, uděláme si nějakou úvodní lekci a vím, že ten člověk má rád, já nevím, golf, tak už tam něco z toho golfu padne. Nebo že má rád knihy právě, tak už tam dáme něco z té knihy a ten člověk má pocit, že mluví o sobě a my všichni rádi mluvíme o sobě, že jo? A teď už ho to trošičku víc zajímá. A zase si tam další lekci přidáme nějaké slovíčko z té dané oblasti a ta gramatika je naroubovat na ně.
0: Nepochybně mladý člověk je prostě houba, tam je, ty dispozice jsou úplně jinak nastaveny, než třeba u těch lidí, kteří opravdu už mají něco odžito. Lze naučit opravdu hodně dospělého člověka klidně z gruntu od začátku, jakkoliv ten jazyk používat?
1: Já mám zkušenost s dvěma ženami, které byly nebo jsou v důchodovém věku už. A začínali úplně od nuly. Se učili vyslovovat how are you, jak se máš, tak jim to nešlo vyslovit. Jo? To bylo tak jinak, tu pusu museli nastavit, že jim to nešlo. A měli jsme hodiny docela nepravidelně, třeba najednou za 14 dní, a stejně za třeba půl roku jsme byli schopni něco základně říct, že oni cestovali a byli schopni se kostrbatě, ale byli schopni se domluvit, takže jde to, je to těžší, trvá to díl, ale zase pořád se bavíme o té motivaci, o tom, jestli to chcem nebo nechcem, nebo jestli to chcem jen tak napůl. Protože když to chcete a jste ochotní tomu dát něco, tak jste schopni se naučit v jakémkoliv věku.
0: Jak jste se to učili vy?
1: Zase, mimo děk. Já jsem nebyl jedničkář v angličtině. Já jsem měl skoro vždycky dvojku, protože jsem se nenaučil na nějakou písemku nebo mě vyvolali, když jsem nic neuměl. Ale mě bavilo, jak ta angličtina zní, jak zpěvná je. A nějakým způsobem, možná nějaký talent tam je, že jsem to dokázal replikovat, když jsem to slyšel docela věrohodně. Hodně mi pomohl Pán prstenů, protože to jsem pořád miluju, ten film, knihu taky. Zrovna teďka jsem si ji zase rozečet, to je jedno. Když ještě na VHSce, na kazetě tehda vyšel film a já jsem si to koupil, tak tam byla jenom verze s českými titulky. A já jsem si ty jejich repliky přeříkával. Mně bylo 12, 13, když to vyšlo, a já jsem si je přeříkával blbě. Já jsem si je přeříkával jenom tak, jak jsem to slyšel. Ale jenom jsem to opakoval. A zase intonace, to. Potom, když jsem si objevil anglické titulky, tak už jsem to začal dobře. Takže Pán prstenů, Společenstvo prstenů, mě mě naučilo mluvit anglicky, protože díky Pánu prstenů jsem začal mít rád filmy a začal jsem je sledovat potom postupem času a začal jsem si opakovat jednotlivé scény z různých filmů, které se mi líbily. Já jsem hodně tehda sledoval filmy s Leonardem DiCapriem, takže jsem si učil ten jeho repertoár v angličtině a přeříkával jsem si to před spaním, ale nebylo to cíleně, že bych se chtěl naučit anglicky. Mně se prostě jenom líbila ta scéna v tom filmu a já jsem si ji chtěl zopakovat. A chtěl
0: jste
1: jsem
0: si na to hrál.
1: Přesně tak, já jsem si chtěl zahrát tu scénu. Představoval jsem si, jak je to na tom placu je a jak to funguje. Takže takhle.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radek Provázek je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, průvodce anglickým jazykem, lektor, učitel, chcete-li, velmi zábavný člověk, který vás zbaví ostychu. To je možná asi to primární, co z toho na mě pořád leze. A to, že se to potom ještě člověk naučí, to vnímám jako vlastně takový sekundární bonus, omlouvám se,
1: ale
0: mně to přijde důležité.
1: Jo, to je jako v té profesi ta angličtina je taková trošku druhotná někdy. Tam se bavíme o nějakém problému, co je třeba odbourat, zvláště tady nějaký stud a nějaké trauma, bolístky ze školy. No, tak se k tomu přidají slovíčka.
0: Tu angličtinu jste nakonec studoval tady na Ostravské univerzitě. To bylo jednoznačné rozhodnutí na tom gymplu a tohle to chci dělat? Nebo jste ještě třeba chvíli nevěděl, co se sebou, anebo měl jiný plán?
1: To je taková kombinace všeho. Já jsem vždycky chtěl tu angličtinu dělat, studovat ji dál, protože to byla jediná věc, která mi nějak dávala smysl, která mě bavila. Ale nedostal jsem se tam poprvé hned po maturitě, ani o rok později, takže jsem studoval češtinu na pedagogické fakultě tady asi rok nebo dva. A pak jsem to jenom tak ze srandy zkusil ještě po třetí. To se povedlo. Takže jsem stál tak na takovém rozcestě, jestli si ten rok dodělám bakaláře na češtině, anebo začnu úplně od nuly na angličtině, no tak jsem začal úplně od nuly. Což způsobilo to, že jsem studoval bakaláře asi 7 let dohromady. Nebo což dneska nikoho nezajímá, netankuje.
0: To je dost jedno,
1: úplně.
0: Tak,
1: no. Tam člověk viděl opravdu ty lidi, kteří byli specializovaní jenom na nějakou britskou literaturu a viděla jste tam ty odborníky opravdu, a kteří vás nakazili tou svojí energií a dávali vám tipy, co si přečíst a tak, bylo to úplně super.
0: Moje dcera je samozřejmě ta generace, která naprosto suverénně přeskakuje v polovině slova, pokračuje v té angličtině. Navíc má na něj celkem talent, protože jako umí ho slyšet. Nicméně mířím k tomu, že když ho studovala, tak se jim tam střídali lektoři a jeden byl Američan, potom přišel Brit a teď nevím, kterému z nich opravdu vůbec nerozuměla. A já osobně nejraději mluvím s lidmi, kteří nejsou rodilí, klidně s Chorvatem a mluvím oba dva stejně blbou angličtinu.
1: Jasně, to je normál. Jo, to je úplně normální. Nemám to samozřejmě podložené nějakými studii, ale jde o to, že i ta hlava, my víme, že on není rodilý mluvčí, tím pádem ta hlava trošku vypne ten stres, že jaž, on mi nebude rozumět. Co řekne,
0: je na tom podobně. Vy teda máte nějaký typ, jaká angličtina to teda je?
1: Spíše ta americká, tam mi zní líp. Já si někdy v těch videích dělám jako srandu z té britské, ale tu mám taky rád. Pokud to není ta přehnaná, afektovaná, učebnicová. Spíše ta americká. A té britské jsem taky dlouho špatně rozuměl, že až vlastně, protože jsem strávil rok na Novém Zélandu, kde to je taková spíše britská, tak tam jsem začal rozumět té britské mnohem líp, ale taky mi chvilku trvalo, než jsem se v ní zorientoval.
0: Na Novém Zélandu jste byl za čím?
1: Byl jsem tam za prací, za cestováním. Nakonec se z toho stalo takové jako sebepoznání, kdy se život rozdělil na život před Zélandem a život po Zélandu. Možná jsem tam tak trochu rozpěl. Trošku si urovnal, jaký život chci žít. Samozřejmě se to stalo mimo děk, když jsem si udělal takový odstup od života tady v Ostravě. Když bych to úplně nadnesl, tak mi to možná změnilo život.
0: No nicméně mě to zajímá.
1: Já jsem si myslel. My jsme se o tom před několika lety bavili, protože ono už je to skoro 10 let, co jsme se vrátili. Jaký Zéland změnil život? A já jsem nebyl schopný hned odpovědět, ale vím, že velkým faktorem bylo, že jsem neúplně přestal, ale velmi omezil alkohol. Jo? Protože jsem vypadl tady z toho kruhu těch kamarádů a tady z těch zajetých kolejí, kdy jsem neměl s kým popíjet pivo v úterý odpoledne. Začal jsem žít jinak a bez toho alkoholu se žije mnohem líp. To jsem do té doby nevěděl a takhle to mi změnilo život, protože to samozřejmě na sebe navázalo další věci. Změníte trošičku okruh přátel potom, jak se vrátíte, a trošičku změníte i ten denní režim. Ve výsledku jste mnohem produktivnější, ten váš život není tam tolik výkyvů v tom životě. Ten život je takový stabilnější, co se týče vašeho nastavení mysli, a to mi hodně pomohlo. Možná, kdybych neodcestoval, tak tu knihu nedopíšu, nebyl bych tak konzistentní i třeba v té tvorbě na sociálních sítích a podobně.
0: Ty říkal, že jste tam asi dospěl. Vesměs to je nějaká srážka s ním samotným. Co jste se o sobě dozvěděl?
1: Dozvěděl jsem se zase zpětně, když se na to dívám. Ono dospět v skoro 28, to je super, ale povedlo se, asi bych řekl.
0: Ale někomu se to nepovede daleko, daleko dál.
1: Právě. Co jsem se dozvěděl? No tak právě, že jsem docela houževnatý člověk. Jsem člověk, kterého nezlomí jen tak něco. Tím pádem jsem strašně rád, že mi to pomáhá k tomu, že já jsem schopný si prostě říct, hele, tak teďka za měsíc natočím kurz angličtiny. A já ho natočím. Neoddaluju věci. Začnu věc a dokončím. Jo? To se mi potvrdilo i v té knize, že jsem kolikrát měl tendenci říct, to nenapíšu, to je strašný, ale dopsal jsem to. Takže Takže to jsem tam objevil, to jsem do té doby nevěděl. Kdybych na ten Zéland nejel, tak by to byl takový, můj život by byl ztracený potenciál. Že nebýt toho Zélandu, tak možná nejsem tam, kde jsem teď.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Buďte boží v angličtině, to je název knížky, jejíž autor sedí tady se mnou, Radek Provázek, to je host Českého rozhlasu Ostrava. A jinak člověk, který vám odbourá ostych naučit se anglicky nebo zkoušet mluvit anglicky. Ačkoliv jsme se teďka dostali vlastně spíš na tu vaši cestu, ale myslím si, že ta vlastně hraje docela velký roli v tom, co potom předáváte dál, jenom výhradně online, anebo prostě se potkáváte i fyzicky s těma lidma?
1: I fyzicky. Je to asi lepší, mám to radši, když se můžeme potkat fyzicky. Mm-hmm. Ono, ten online je úplně v pohodě a co se týče nějaké té předávky těch informací i toho osobního spojení, jestli to tak můžu říct, tak to tam je, ale přece jenom jak se můžete vypít tu vodu nebo kafe spolu, tak to má něco navíc.
0: Mm. No a to setkávání s těmi lidmi, jak byste charakterizoval tady tenhle ten proces, tady to setkávání se s lidma, kde společným cílem je prostě angličtina?
1: Jo, ono, mi to jednou před několika lety řekla jedna právě paní, se kterou jsem lekce měl, a ona mi řekla, no tak každý váš student je váš učitel. Já jsem to teda nechápal. Jo, nebyl jsem na to nastavený a vůbec jsem to nepochopil. A dneska je to přesně tak, že každý člověk, se kterým se setkávám, má nějaký pohled na svět, dělá něco jiného. Každý, my se vlastně obohacujeme navzájem. Samozřejmě ten hlavní středobod toho setkání je ta angličtina, ale zase kolikrát to může být. Ta angličtina je prostředek k tomu, abych já toho daného člověka poznal a on mi něco řekl z toho svého světa. A k tomu já mu pomůžu třeba s těma slovíčkama nebo s nějakou tou gramatikou, ale vlastně, když fakt se o tom tady teďka bavíme, tak ta angličtina je opravdu jenom prostředek k tomu, aby lidi měli místo, kde můžou mluvit o sobě, aniž by je někdo soudil. Asi tak bych to řekl.
0: Jaký je váš svět, nebo jaké je vaše vidění světa?
1: Tyjo, to je otázka za milion. Vidění světa. Jsem jako vesměs optimista. Snažím se na všem vidět něco pozitivního, že ano, všechno na nás teďka působí, jsme pod velkým tlakem. Zase to srovnávání, které bývalo ve škole, je teďka všudy přítomné. Když se podíváme třeba na ty zmíněné sociální sítě, na to, co nás ovlivňuje, jak naše děti můžou potenciálně růst a v čem a to. Ale vždycky se na tom dá najít něco hezkého. Na všem se dá tak odškrábnout to dobré, i když třeba toto jádro tak dobré být nemusí. A takhle se na to snažím dívat, protože si myslím, že bych se jinak zbláznil, kdybych všechno chtěl vidět tak, jak možná ve skutečnosti je. To může být naivní, ale takhle já se snažím dívat na věci. Jsem odpověděl jak politik teď trochu, že?
0: Ne, dobrý, jo? Dobrý. Zmínil jste, že máte děti. To je další průvodcovství teda. Ještě ten svět jim ukázat, naučit je v něm chodit. Co učíte vaše děti?
1: Já mám někdy pocit, že oni učí mě. Teďka právě, jak jsme se bavili v jednom z předchozích vstupů, že já se snažím poznat, proč oni se chovají tak, jak se chovají a většinou dospějou k tomu, že no teď, po kom to asi tak mají mít, jsem byl úplně stejný. Takže dochází tam k nějakému sebepoznání skrz ně, ale co se jim snažím vštípit, je možná to dost podobné, co se snažím vštípit lidem, se kterýma máme lekce, že vlastně neboj se, já tu jsem a když se ti něco stane, tak tu jsem. A teď se můžeme bavit o banálních věcech, jako neboj se vylézt na ten strom, já tu stojím a když uklouzneš, tak jsem tu, ale zkus to sám. Kousíček, neboj, já tu jsem a snažím se jim dát takovou nějakou důvěru v tom v uvozovkách jako nebezpečí, které může nastat. Někdo se může dívat, že jsem jako lehkomyslný, když ho nechám jet na kole a jsem od něho 15 metrů, ale prostě já mu věřím a věřím, že tohle mu dá víc, než kdybych mu stál za zadkem a jenom ho korigoval pořád. Takže nepodělat se ze všech nebo z žádné aktivity, kterou děláme, protože ať se stane cokoliv, tak se tam snažím být nějak nápomocen.
0: Když se vrátím zpátky ke knížce, ona je poměrně čerstvá. Tak co s ní, v jaké jste fázi vy dva s tou knížkou teďka ještě? Už jste ji vyprovodil zcela? Nebo ještě pupeční šňůra jako není zcela přestřižena?
1: Zrovna teďka minulý týden jsem ji trošku pročítal, protože na začátku srpna budem dělat audio knihu, takže ještě si tak jako se k ní sem tam vrátím. Pořád jsem hrdý, že jsme to takhle udělali tak, jak jsem si to vysnil a tak, jak jsem chtěl. Ale už je pryč, už je mezi lidma, už je to jejich. A jsem rád, že lidi ji přijali tak, jak ji přijali.
0: Když to člověk takhle zkusí a zjistí, že to jde, tak je tam někde vzadu chuť na to udělat knížku jinou, další?
1: Určitě. Ten proces toho psaní nebyl tak těžký, jak jsem si myslel. Takže si bych si to udělal takhle znova, tak klidně bych šel do nějakého dalšího počinu. No tak vysnil jsem si trilogii.
0: No tak na to se těším. Mnoho důvodů potom se znova potkat a navázat na to, co jsme dneska rozvyprávili.
1: No jasně, já budu rád.
0: Co vám můžu popřát?
1: šťastnou cestu domů.
0: Přeju vám šťastnou cestu domů.
1: Děkuji.
0: Šťastné dny, ve zdraví, tohle všechno. Radek Provázek byl mým dnešním hostem a bylo to velmi inspirativní, moc za to děkuju.
1: Já děkuju za pozvání, bylo to krásné.
0: Děkuju.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Bude 11:45, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Strategie, napětí, smích i trocha soupeření. Ve Frýdku Místku dnes ožívají stolní hry všech žánrů. Jaké jsou hity letošního dne deskových her, tak to vám náš regionální stopař prozradí už za chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Někdo si dnes hází kostkou a jiný promýšlí tahy několik minut dopředu. Ve Frýdku Místku totiž dnes patří, Frýdek Místek dnes patří deskovým hrám. Scházejí se tady zkušení hráči i úplní nováčci, aby si vyzkoušeli desítky her od rodinných klasik až po nejnovější strategické novinky. Kdo trénuje paměť u oblíbených deskovek, tak to zjišťuje i naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Petro, dobré dopoledne do Frýdku Místku. Tak jaký je den deskových her? Jak to tam probíhá?
2: Krásné dopoledne. No tady v Nové Osmičce, tady v ateliéru her je možná je to slyšet opravdu plno a rušno, protože tady se na všech stolech hrají různé deskovky. Já se přiznám, že ty názvy jsem slyšela dneska prvně, ale podle toho, jak jsou tady lidé nadšení, tak si myslím, že minimálně Rychlý jako rys je hra, kterou budu muset vyzkoušet, protože mi tady byla i doporučena. No ale jak vlastně takový den deskových her ve Frýdku Místku probíhá, tak to asi ví nejlíp pan Lukáš Slíva. Dobrý den, řekněte mi, co si tady mohou lidé zahrát a kdo vlastně může přijít?
3: Dobrý den ještě jednou, já vás všichni zdravím. Tak já jsem moc rád, že tady v areálu Nové Osmičky máme tu možnost, dostali jsme tu možnost přivítat tady vlastně klub seniorů z Frýdku Místku, takže převážně to byli seniori, ale dorazili také samozřejmě se svými vnoučaty, tak měli možnost si tady vyzkoušet celou řadu deskových her zaměřené na rozvoj komunikace, rozvoj paměti, postřehu. Výběr tady byl opravdu pestrý. Měli možnost si vybrat zhruba z nějakých 50-60 her. Myslím si, že toho využili dostatečně. Opravdu je to super v tom, že dokážou skloubit všechny věkové kategorie, že si zahrát vnoučata s dědečky, s babičkami a hra prostě spojuje, takže jsme moc rádi za tady toto, že se daří a že je o to zájem.
2: Vy jste říkal, že měli na výběr z nějakých zhruba 50 či 60 her. Já jsem se tak dívala, že vy znáte pravidla všech her, které tady lidé hrají. Kdy na to máte čas se naučit všechny pravidla?
3: Tak víte, co je to dlouhodobý koníček, už od roku 2000 nějakým způsobem, kdy to teprve začínalo, tak jsem střádal takovou sbírku, teď už ta sbírka čítá samozřejmě nad nějakých 300-350 her, takže ta pravidla se nějakým způsobem kotví. Já jsem za to rád, že nezapomínám a že mohu předávat tu radost z těch her dále a že to opravdu těší.
2: A máte tady nějakou takovou hru, kterou opravdu všichni si chtějí zahrát a mají rádi nějakého jako favorita?
3: Víte co, právě je to o tom, že celá řada lidí zná právě ty klasiky, jako jsou Dosti a sázky, Člověče nezlob se, ale o tom to není. Dneska ty moderní deskové hry spočívají opravdu v rozvoji různých dovedností, takže jsou tady novinky, jsou tady osvědčené hry, které opravdu vím, že mají úspěch jak v zahraničí, takže nějakým způsobem se snažím i ten výběr stylizovat do té podoby, aby opravdu měli možnost si zahrát osvědčené hry, pravidla, aby netrvala příliš dlouho, ale naopak, aby byla vysvětlena zhruba za nějakých 5-6 minutek a mohlo se hrát.
2: A jsou hry, které jsou třeba pro dva, nebo musí být vždycky spoustu, jako kolem toho stolu 4-6 hráčů?
3: Tak toto je kritérium, kdy samozřejmě hry bývají i pro jednoho, jsou to různé nějaké edukativní záležitosti, pak můžou být hry pro dva hráče, 3-4 hráče, ale já preferuju to, že ať se u toho stolu sejdou minimálně 4, protože tam jde vlastně o tu interakci, sociální, o poznávání nových lidí, navazování nových přátelství a samozřejmě, jak říkám, nejlepší radost je sdílená, takže když u toho stolu mohou sedět ve více lidech, tak je to vždycky jenom dobře.
2: A poslední otázka, budete tady v Nové Osmičce zase mít nějaký další den deskových her, kdybychom někoho nalákali a chtěl přijít?
3: Tak samozřejmě rádi bychom, nicméně je to záležitost, která se rozmáhá. My jsme tady spolu s panem náměstkem Marcelem Sikorou začali už před dvěmi lety ty deskové hry hrát v klubech nebo v centru aktivních seniorů. Teďka v létě jsme to zkusili v té Nové Osmičce, takže pokud bude možnost, rádi bychom to někdy zopakovali. Budeme rádi.
2: Tak já přeju, ať to vyjde a ať přijde co nejvíc hráčů. Díky moc.
3: Také vám děkuji. Přeji hezký den. Naschranou.
2: Můžete to vyzkoušet, hry opravdu spoustu, jak jsem se koukala, stojí to za to si trošičku tu paměť potrénovat, třeba u deskovek.
0: Tolik Petra Pivková z Frýdecké Nové osmičky. Díky a hezký den.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude klinická farmaceutka Tereza Vaňková z nemocnice Agel Nový Čín. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych s ní probrala pravidla, která platí pro užívání léku v horkých letních dnech, u kterých skupin léků je potřeba zvýšené opatrnosti a které mohou v tropickém počasí zvyšovat riziko dehydratace, poklesu tlaku nebo přehřátí organismu. I na tyto otázky budeme hledat odpovědi. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Končí dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli tady budou zprávy. Magistrát v Opavě vyhlašuje architektonickou soutěž na novou podobu Horního náměstí. Více ve zprávách.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ode dneška je v provozu parkovací dům v areálu Ostravské fakultní nemocnice. Zásobníky plynu jsou v Česku plné ze 47%, to je méně než loni. Architekti budou soutěžit novou podobu Horního náměstí v Opavě. Bude oblačno až polojasno, naměříme do 25 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela nový parkovací dům. Stavba železobetonové konstrukce začala loni v dubnu. V areálu nemocnice tak vzniklo přes 500 nových parkovacích míst. Dosavadní kapacita byla 900.
3: Nový parkovací dům vznikl na ploše o rozloze 4000 metrů čtverečných v blízkosti pavilonu péče o matku a dítě. Kromě stání pro osobní auta a motocykly nabídne stavba i místa pro sanitní vozy a stane se zázemím pro zdravotnickou dopravní službu. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: V českých zásobnicích je teď méně plynu než loni. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu obsahují 1,5 miliardy metrů krychlových plynu. Loni v nich bylo o 800 milionů metrů krychlových víc. Podle Asociace nezávislých dodavatelů energií je teď plyn dražší, než bývá v létě obvykle. A to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Zásobníky se ale budou postupně plnit. Třeba státní společnost Gas Storage CZ má pro letošní topnou sezonu rezervovaných už 84% svých kapacit, říká ředitelka obchodu a dispečinku firmy Denisa Řezníčková.
4: Současně a i v dalších týdnech pořádáme aukce, v níž nabízíme dosud neprodanou část skladovací kapacity. Naším cílem je, aby byla kapacita všech 6 provozovaných zásobníků využita v maximální možné míře a děláme vše proto, abychom kapacitu doprodali.
1: Opavský magistrát vyhlásí architektonickou soutěž na dostavbu centra města. Týká se části Horního náměstí, kde začala demolice bývalého obchodního domu Slezanka. Vyhlášení soutěže radnice plánuje na podzimní měsíce a od ledna potom debaty s architekty.
5: Přihlášené týmy architektů přesně za rok odevzdají konkrétní návrhy a potom radnice oznámí vítěze. Otázka, co dál po Slezance, je v Opavě citlivá už delší dobu. Diskutuje se například o obnovení linie původní zástavby anebo vybudování společenského sálu. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich ruská agrese na Ukrajině znemožňuje tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku ubývat oblačnosti až na polojasno, ale stále se lokálně můžou objevit přehánky nebo bouřky s větší pravděpodobností na horách. Večer srážky ustanou. Naměříme do 25 stupňů. V noci čekejte většinou polojasno, k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty mezi 18 a 14 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude polojasno, přechodně až oblačno a jen ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Třinci v ulici Frídecká probíhají stavební práce. Vozovka je neprůjezdná. Objížďka vede přes ulice 1. máje a Jablunkovská, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsou 4 minuty po poledni, tohle byla Tereza Hájková a

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Biograf Láska, tak to byla Hanka Zagorová a tímhle jsme začali dnešní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Ty další písničky už si budete vybírat sami. Za první písničkou míříme do Bolatic, tam nás čeká paní Anička. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den.

0: Zdravím Radio Ostrava, posluchače a především vás, pane moderátore. Krásnou písničku bychom chtěli poslat z Bolatic do nového boru Arnoutova, kde slaví krásné narozeniny naše sestra paní Zdeňka Svobodová. Milá Zdeni, přejeme vše nejlepší. Zdraví, štěstí, lásku, spokojenost, radost v kruhu svých nejbližších a plnou náruč Božího požehnání. Přejí sourozenci Hela, Anička, Mařenka, Josef, švagři a švagrové, neteře a synovci a ostatní známí. Máme tě všichni moc rádi, těšíme se na shledání a i na dálku zvedáme skleničku a připijíme na zdravíčko. Děkuji za vyhledání písničky a i zdále jsme příznivci a posluchači Radia Ostrava a budeme se těšit zase někdy na příště.
1: Já se na vás budu také těšit, mějte se hezky paní Aničko. No a zdravíme do Bolatic, do Arnoutova.

0: A do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava se dnes jako druhá v pořadí dovolala paní Hilda, ta nám volá z Karviné. Hezký dobrý den.
1: Hezký dobrý den a mým posluchačům také. Přeji pěkný poslech. Dnes slaví pan Jindřich Lutonský svátek, je na chalupě v Ostravici a tam se oslavuje. Přeji Jindřichu vše nejlepší k svátku a s rozhlasem ti posíláme písničku. To ti přeje teta z Karviné. Sice jsem dneska koktala, ale to už nevadí.
0: Řekla jste to moc krásně, paní Hildo.
1: No, děkuji.
0: Tak jo, tak zase zavolejte příště, budu se na vás moc těšit a přeju klidný den do Karviné.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte ten jeden jediný pořad, ve kterém si písničky můžete vybrat sami. Už jsme byli v Boleticích a v Karviné, no a teď se vypravíme na Vítkovsko. Míříme do Leskovce, kde nás čeká paní Broňka. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den. Ještě jedno vám přeji za hezké přivítání a přeji také vašim kolegům a všem posluchačům. Dnešní hudební dárek bych chtěla poslat do Březové panu Vladimíru Dobovému k jeho nedělním narozeninám. Milý pane Dubový, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti dětí, vnoučat a pravnoučat a hodně božího požehnání vám přeji všechny holky z Leskovce a připojují se také farníci. Blahopřeje také celá rodina a připojují se také příbuzní, přátelé a známí. A chtěla bych také pozdravit všechny Jindřichy, kteří mají dneska svátek, a vám děkuji za hezké pořady, které pro nás vysíláte. Ještě jednou děkuji a nashledanou.
1: Rádo se stalo, paní Broňko, mějte se hezky. No a zdravíme do Leskovce i do Březové.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A pro další písničku se teď vypravíme do Nížin na západ od Opavy. V Jamnici nás čeká paní Jarka. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane redaktore. Dnešní písničku bych chtěla poslat paní Jirce Kramné z Jamnice. Zdravím vás a všechny, co tento pořad poslouchají. Milá Věrko, každý den a každá chvíle a ti plyne šťastně mile. Požehnání ti samo nebe dej a ve zdraví Bůh dlouhá leta ti zachovej. Vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, v kruhu tvých blízkých i přeje kamarádka Jarka. Vám, pane redaktore, děkuji a přeji pěkný den.
2: Já přeju hezký den do Jamnice. Mějte se fajn.

0: Je 12:30, posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme do Hati, volá nám paní Anička. Dobrý den ještě jednou.
1: Dobrý den ještě jednou vás zdravím v rozhlase a všechny posluchače. Písničku bych chtěla dneska poslat našemu výbornému Jindrovi výbornému Chrobníkovi, který dělá vždycky všechno pro nás. Písničku mu posílám a taky mu posílám tomu panovi, co sedí na židli. A všem chlapům, co jsou sami. Děkuji vám, pane Vladimíre, a mějte se moc hezky.
0: Díky, že jste zavolala, Aničko, a zase se ozvěte, ano?
1: Děkuju.
0: Budu se těšit, mějte se.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme na jih Ostravy. V Ostravě Hrabůvce nás čeká s dalším přáním Amálka. Dobrý den, přeju.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, co máte na srdci?
2: Tak já bych chtěla popřát mojí mamince k svátku, který měla v pondělí 13. Tak maminko, všechno nejlepší, hojně štěstíčka, zdravíčka, lásky, strašně moc tě miluji, tvá dcera Amálka a posílám velkou pusu.
1: Fajn. Tak jo, tak fajn. Tak krásné přání, posíláme písničku. Amálko, mějte se dobře.
2: Děkuju, naschledanou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a my míříme za další písničkou dnes poprvé na Valašsko. V Horní Bečvě nás čeká paní Marta. Dobrý den.
2: Hezky dobrý den, pane Vladimíre, vám, všem v rozhlase a všem posluchačům. Dnešní písničku a přání posíláme panu Jindru Jakešovi k jeho svátku. Přejeme mu pevné zdraví, pohodu, spokojenost v kruhu rodiny a nějaké peníze. Přeje Marta s Martinem a Vašutovi. Vám děkuji za vyhledání písničky a přeji hezky zbytek dne.
1: A my taky přejeme všechno dobré. Mějte se dobře na Bečvách.
2: Děkuji.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byla směs písniček od Mistříňanky. Byli jsme před chvílí v Horní Bečvě. No a v tom širokém bečvanském údolí ještě chvíli zůstaneme. Jenom z Horní Bečvy sjedeme dolů z kopce do Vigantic. Tam nás čeká paní Helena. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, přeji vám i všem posluchačům hezký den. Neslaví pan Jindřich Jakeš z Horní Bečvy krásný svátek. Chtěli bychom mu popřát hodně štěstí, hlavně zdraví, mnoho úspěchů v rodině a ať má rádo ve svého koníčka. Tomu přeje dlouholetý kamarád Břetisla a jeho manželka Helena.
0: A my taky přejeme všechno dobré a hezký den do Vigantic. Mějte se fajn.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 15. července. Za malou chvíli tady budou zprávy s Terezou Hajkovou. V odpoledním vysílání už vás bude provázet Pavel Janošec. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík. Mějte hezkou středu na Moravě i ve Slezsku.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Festival Colors of Ostrava vítá první návštěvníky. Česko chce zrychlit a zjednodušit hodnocení nových léků. Pacienti by se k ním tak mohli dostat dřív. 5 medailí získali v celostátní středoškolské soutěži studenti z Moravskoslezského kraje. Zítra bude polojasno, přechodně oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Do areálu festivalu Colors of Ostrava přicházejí první návštěvníci. Hlavními letošními hvězdami jsou 21 Pilots, kteří zahrají právě dnes. Během dalších dnů lidé uvidí třeba Teddyho Swimse, zpěvačku LP anebo legendárního Mobyho. U hlavního vstupu do areálu pod Vysokými pecemi je i teď reportér František Kuča.
2: U hlavní brány se už více než hodinu před otevřením areálu tlačilo několik stovek lidí. Podle oblečení často výrazného líčení většinou šlo právě o fanoušky 21 Pilots. Jakmile se někdo z nich dostal do areálu, tak vyloženě běžel obsadit ta nejlepší místa u pódia a teď tam obsadili několik prvních řad. Samotné slavnostní zahájení festivalu začne o 7:30, hned potom zahrají Mirai, ještě předtím lidé uslyší třeba Ondřeje Rumla nebo americkou kapelu Skunk NNC. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Stát chce změnit podmínky pro klinické studie nových léčiv. Jejich počet dlouhodobě klesá nejen v Česku, ale i v Evropě. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k inovativní léčbě mělo dostat více pacientů, říká ministr Vojtěch.
3: Naším cílem je, abychom celý tento proces co nejvíce zkrátili, protože to je to, na čem často se ty firmy rozhodují. Jedna z věcí, která byla akcentována, je, aby byla třeba jednotná smlouva mezi nemocnicí, kde ta klinická studie je prováděna, a tím zadavatelem, protože často, než se vyjednala vůbec smlouva, jak bude koncipována, tak to trvalo několik měsíců a to je čas, který nám chybí.
0: Loni se v Česku do více než 900 klinických studií zapojilo skoro 1,5 tisíce lidí. Začíná stavba nové trasy hlavní silnice mezi Krnovem a městem Albrechticemi. Jde o úsek v místní části Linhartovy, ve kterém je několik táhlých zatáček, snížená povolená rychlost a nedá se tam předjíždět. Ředitelství silnic a dálnic postaví novou přeložku a úsek srovná. Součástí prací je i nový most přes tamní biokoridor. Stavba cesty potrvá do roku 2028. Studenti z Moravskoslezského kraje uspěli v celostátní soutěži vědeckých a badatelských prací. Přehlídka středoškolské odborné činnosti jim vynesla celkem 5 medailí. Jednu zlatou, 3 stříbrné a 1 bronzovou. Nejúspěšnější byl Mikuláš Janáč ze Střední průmyslové školy stavební v Ostravě, který zvítězil v oboru architektura a design interiérů. Mezi oceněnými jsou taky studenti z Karviné, Bílovce a nebo Frýdlantu nad Ostravicí.
1: Počasí.
0: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně oblačno a jen ojediněle se objeví přeháňky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměří.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Dobré na Frýdecko-Místecku nedaleko byli. U kruhového objezdu se srazilo osobní auto s nákladním. S opatrností je místo průjezdné. Pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku. Režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň. Podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka, Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90. Nicméně původně jste vystudoval herectví, až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobě. Obdobě, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobě, kdy se odovzdávali jako herecké ceny třeba Zlaté slučky. To bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dubovať, alebo byť v divadle. A nevidel som nejak perspektívu, že čo so svojím životom ďalej, tak som si to predložil ešte o to štúdium režie.
0: A říkal ste si, že ako režisér sa môžete obsadiť.
1: Tým pádom môžem mať väčší ako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj príležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírovaní pomáha to, že vy sám ste vlastne...
1: Ja osobne veľmi, pretože tým pádom ja som vnímal, keď som hrával, čo mne vyhovuje, alebo čo očakávam od režiséra, akým spôsobom so mnou bude komunikovať, ako ma bude nejak motivovať, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tú cestu k tej postave. A podľa toho sa viem ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, aj potom vlastne skúsenosti pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Jistotu, to znamená, že jste potřeboval od režiséra vědět, že to, jakým způsobem jste tu roli, tu postavu stvárnil, takže tak,
1: přesně,
0: je to správně?
1: Přesně tak, jako hrám, to, co hrám,

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karla Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Protože bylo obdobie, už ty 80. roky, ta druhá polovice 80. rokov, už byla skôr taká, že už se mu tak nedarilo, už nebyl taký záujem o něho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani ty nové pesničky nějak nevznikaly a nehrávali ho tak často, ani nebyl žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat v podstate, to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: že nie. V 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy Petra, Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Peter Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili pod dlhý seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mňa bolo dôležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realit, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si může zmeniť postavy, může si vymýšlet, protože to je autorská záležitosť, ale veľa vecí je právě ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Peter Bebiak zůstává naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sněmovna schválila obnovení EET. Opozice k ní zůstává kritická. Nové centrum preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava pomůže lidem předejít civilizačním nemocem. V Opavě skončila rekonstrukce Anenské ulice. Město investovalo 6,5 milionu korun. Zítra bude polojasno, přechodně oblačno a teploty do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Podnikatelé nejspíš od příštího roku budou muset znovu povinně evidovat tržby. Obnovení EET dnes schválili poslanci. Vláda tvrdí, že novinka narovná podnikatelské prostředí a do státního rozpočtu přinese přes 14 miliard korun. Přínos elektronické evidence tržeb ale zpochybňuje část opozice. Třeba předsedovi poslanců TOP 09 Janu Jakubovi vadí taky to, že stát má evidovat i bezhotovostní platby.
2: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
0: Obnovením elektronické evidence tržeb se teď budou zabývat senátoři. Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela Centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se můžou přihlásit taky do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
3: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medicamentům. To znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
0: V Opavě po roce skončila rekonstrukce Anenské ulice. Město navázalo na loňskou opravu vodovodu a kanalizace, kterou zajistil provozovatel sítí a nechalo opravit celou komunikaci. Součástí prací byla obnova vozovky a chodníků, výstavba parkovacích míst i modernizace veřejného osvětlení, uvedl dnes Martin Kůz z tiskového oddělení magistrátu. Městská část investice činila 6,5 milionu korun. Radnice v Jindřichově na Bruntálsku zrekonstruuje tamní zámek. Vedení obce se z něj snaží udělat kulturní centrum Jindřichova. Rekonstrukce se týká dvou křídel. Rozhodování ale nebylo bezproblémové. Zastupitelé o tom hlasovali dvakrát a hrozilo, že obec přijde o zhruba 40 milionovou dotaci, říká tamní nezávislý starosta Martin Korduljak.
4: Dopadlo to dobře a bude spoustu práce zatím, protože ty stavební práce, to bude to nejnáročnější. Konkrétně výměna části krovu, výměna zabednění střechy, výměna oken, elektroinstalace v těch dvou křídlech, zateplení na půdě, zateplení na zemině, to znamená v prvním patře budou nové podlahy a budou zateplené, budou odizolovány.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno, k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Zítra přes den pak čekejte polojasno, přechodně až oblačno a jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na horách do 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V horním městě na Bruntálsku na silnici 370 havarovala dvě osobní auta. Z opatrnosti je místo průjezdné. A pozor taky na Opavsku. Na silnici 464 u obce Hlubočec havarovala dodávka mimo komunikaci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 14. hodině a jak jsme už několikrát říkali, začíná festival Colors of Ostrava. Tedy velký hudební festival pod Vysokými Pecemi v dolní oblasti Vítkovice. Na návštěvníky čekají stovky hudebních vystoupení, diskuze, ale třeba také cymbálovka. No a my se s naším reportérem Františkem Kučou živě do dolní oblasti Vítkovic na festival Colors of Ostrava spojíme už za chvíli. No a ještě se budeme povídat s chovatelem chovatelem, posuzovatelem a také šlechtitelem králíků. Spíšte to, kdybyste třeba nebyli úplně fanoušky festivalu Colors of Ostrava, ať si také v této hodině vysílání přijdete na své. Hezký poslech i písniček, které nestárnou, a Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Je 14:13, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Desítky tisíc lidí se ode dneška až do soboty budou bavit na Colors of Ostrava, tedy festivalu, jehož brány se otevřely a areál v dolní oblasti Vítkovice se pomalu plní návštěvníky. Dnešním hlavním tahákem je večerní koncert amerického dua 21 Pilots. No a my pod Vysoké Pece zdravíme živě také reportéra Františka Kuču. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Já teď stojím zrovna nedaleko hlavního pódia a tady právě potkávám hlavně fanoušky 21 Pilots, kteří jsou celkem jasně rozpoznatelní, ať už podle triček, mikin nebo výrazného líčení. Spousta z nich má třeba začerněné krky. Obsadili už několik řad pod pódiem. No ale počkají si až do 10:30, kdy 21 Pilots zahrají. Samotné slavnostní zahájení festivalu je o 7:30, hned na to navazují Miraj, předtím lidé uslyší třeba na vedlejší hlavní scéně Ondřeje Rumla nebo americkou kapelu Skunk NNC.
0: V Ostravě dopoledne pršelo, teď je zataženo, co to znamená pro diváky?
1: No teď už se i trošičku tady vyjasňuje, ale díval jsem se, že nějaký déšť má přijít v pátek i v sobotu. No hlavně je potřeba se dobře vybavit, určitě dobré boty, ideálně takové, na kterých vám moc nezáleží, protože boty tady každý rok dostanou celkem zabrat, buď je tady prašno, nebo když zase zaprší, tak se tady tvoří takové velké louže bahnité. Určitě přibalit pláštěnku, pozor na to, s deštníkem do areálu Ostraha nikoho nepustí a ty deštníky se pak hromadí u vstupu. No ale počasí má být taky docela proměnlivé, takže nezapomenout určitě ani pokrývku hlavy, následovat předpověď a třeba přibalit i nějaké náhradní oblečení, kdyby mělo pršet.
0: Františko, ještě řekni, na jaké hvězdy se lidé mohou těšit a co dalšího nabízí program letošních Colors of Ostrava?
1: Tak třeba zítra vystoupí zpěvačka LP, která se do Ostravy na Colors vrací po třetí. Potom to bude Tomora, což je společný projekt Toma Rowlandse z legendárních Chemical Brothers a zpěvačky Aurory. V pátek vystoupí třeba libanonský trumpetista Ibrahim Malouf nebo průkopník elektronického soulu Moby. A v pátek to bude z Nového Zélandu zpěvačka Lorde nebo zpěvák Teddy Swims. No to jsou ty hlavní hvězdy, ale Colors nabízí daleko více, například spoustu diskuzí na fórum Melting Pot. Tam letos mají návštěvníci možnost potkat se v kavárně Akademie věd u takového osobního rozhovoru s některým z vědců. Taky jsou nově dvě divadelní scény v Gongu, kde zahraje třeba divadlo Petra Bezruče hru Baníček, ale. Asi nejlepší rada za mě je stáhnout si mobilní aplikaci, tam si v programu můžou návštěvníci zakliknout koncert nebo událost, kterou chtějí vidět, a přijde jim i upozornění. No a já ještě připomenu, že v sobotu mají na festival tradičně vstup za symbolickou korunu seniori.
0: Začínají Colors of Ostrava, tedy velký hudební festival pod Vysokými Pecemi v dolní oblasti Vítkovice, kam jsme se živě spojili s naším reportérem Františkem Kučou. Děkujeme za informace, naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. 6 minut zbývá do 14:30 a my půjdeme za králíky, konkrétně za Josefem Blokešem z Píště na Hlučínsku, který vystudoval Zemědělskou univerzitu v Brně a hned po studiích se začal věnovat chovu a posuzování králíků. V bílém plášti, v plném pracovním nasazení jej při nedávné chovatelské výstavě v Paskově potkala redaktorka Romana Kubicová.
1: Ale to je teď krasavec, jako já bych mu dala hlavní cenu. Co na něm vidíte vy?
2: Já na něm vidím, že to je velmi kvalitní králík.
1: Podle čeho se tak soudí?
2: Posuzujete tam v několika pozicích. Tvar, typ, kvalita srsti, barva, barva podsady, krycího chlupu, váha. A to se dohromady sečte body a dávají maximální počet 100 bodů. A obvykle dostávají mezi 90 až 96 body.
1: A tady ten?
2: To odhaduju na 95 až 96 bodů.
1: Takže velmi, velmi kvalitní.
2: Výborné mládě mu dám. To je Castorex, je to krátkosrsté plemeno vyšlechtěné ve Francii v 19. století. Typické pro ně je, že délka srsti je jenom 18 až 20 mm, když to u ostatních plemen je 35 až 37 mm. To jméno z latiny, Castor, je bobr a rex je král, jako bobří král, protože jeho srst připomíná barvu stříhaného bobra. A dříve byly bobří kožešiny velmi ceněné a proto vyšlechtili králíky, jehož kožešina připomíná bobra, proto dali jméno Castorex.
1: A je takový poměrně i zavalitý, takže je to masné plemeno?
2: Masné plemeno to není, ale je vhodné, když není exteriorově v pořádku, tak je vhodný i na kuchyňskou úpravu.
1: A jinak je vhodný na mazlení?
2: I na mazlení. No, můj kamarád měl takového králíka v Havířově v paneláku a ten se díval na televizi a jedl čokoládu. Když zapli v 8 hodin televizi, tak on skočil na gauč a díval se.
1: Takže z králíky je to poměrně inteligentní stvoření, je to
2: králík
1: tak?
2: Králík je a naučí se chodit i na, jak na malou a na velkou stranu na jedno místo. On to nikdy neobjevil a až stěhovali gauč, tak tam byl jeho záchod.
1: A jak byste se dostal k posuzování králíku?
2: No, já posuzuju už 42 let králíky.
1: A mění se nějak jako kvalita, standardy nebo obliba různých plemen za tu dobu?
2: Obliba se mění. Dříve to byly hlavně středně těžká plemena a velká plemena, protože každý se snažil samozásobit masem. A teďka se spíš hledí na hobby, činnost a ti, kteří nemají moc velké prostory, moc krmiva, tak chovají zakrslé nebo malá plemena.
1: No a vy sám chováte? Nebo už jenom posuzujete?
2: Ne, většina posuzovatelů chová králíky, většina teda. Ne všichni, ale většina. A já mám doma několik plemen, zakrslých králíků. Dokonce jsem dvě plemena vyšlechtil.
1: Vážně? Jak se jmenují?
2: Zakrslý satanový rys, to bylo první. A pak zakrslý Salander, to jsem vystavil poprvé v Dánsku v roce 2015 na evropské výstavě a dostal jsem evropského mistra.
1: Tak já si povídám s šampionem, ani o tom nevím.
2: No, s šampionem si nepovídáte, já jsem normální člověk.
1: Tak s úspěšným chovatelem.
2: No, někdy se to dá říci.
1: Byla dlouhá cesta k tomu vyšlechtit takového nového králíka?
2: Let, ale já už jsem měl něco předšlechtěno, takže jsem to vystavil během 3 let už na evropské výstavě. A dostal jsem to ocenění, protože to byla rarita tehdy.
1: A jak vlastně vypadají ta dvě nová plemena vaše?
2: Jsou to zakrslá plemena s barvou středních plemen a s saténovou srstí, což je taky rarita. Ta se objevila v Americe někdy před 30 lety a pak se to dostalo do Evropy a přeneslo se to geneticky na jiné plemena a jiné barevné rázy a jiné velikosti. Je potřeba znát základy genetiky, aby člověk věděl, co a jak má skřížit a co mu z toho vyjde. No, já mám vysokou školu zemědělskou, takže jsem studoval genetiku, takže tam určité znalosti mám.
1: No a už se vám stalo, že jste přijel hodnotit na nějakou výstavu a tam bylo právě to vaše plemeno?
2: Ne. No, postupem, jak se to rozšířilo, tak ano, ty zakrslé třeba salandery. Protože jsem vyvezl první rok, když jsem to šlechtil, tak jsem jich vyvezl asi 20 do Německa. Byla velká poptávka, ale já jsem to spíš rozdával, protože to byli všechno kamarádi. Ale doteďka mi tam koluje krev mých králíků v tom plemeni.
1: A kdyby nás poslouchal nějaký začínající chovatel, který má ty též ambice, čím byste ho třeba povzbudil?
2: Aby byl vytrvalý a cílevědomý. Aby sám choval králíky a aby se vzdělával a potom už to půjde samo.
1: Dodává úspěšný chovatel a také posuzovatel Josef Blokeš z Píště. Z Paskova, z chovatelské výstavy, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, už za chvíli vás ve vysílání zavedeme do patra památníku Leoše Janáčka v Buchwaldech. Jsou tam dva obrazy, jejichž příběh lecos naznačuje o vztahu Leoše Janáčka a jeho múzy Kamily. Více prozradíme už za pár minut.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Je vám minimálně 65 let? Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak Český rozhlas Ostrava. Teď pojďme do památníku Leoše Janáčka v Buchvaldy, protože za dva obrazy s názvem Laškující amorci dala Leoš Janáček ve své době spoustu peněz. A jak říká průvodce ve skladatelově památníku v Buchvaldech David Jurečka, za obrazy tehdy zaplatil mistr třikrát více než za celý dům. Olej na plátně od malíře Františka Dvořáka pak umístil do patra domu, kde v létě roku 1928 pobývala také Janáčkova múza Kamila Šteslová.
1: Takže po schodech nahoru, tady v památníku. A tady jsme v patře, to je ono, podlouhlý tvar obrazu. Laškující amorci, nahatá batolátka, kdybych to měla s křídílkama přiblížit posluchačům v místnosti, kde hraje vlastně hudba.
2: Malý, je to takový malý příběh, protože ten jeden amorek, on sedí vlastně na takzvaně na rákosí a otravuje žábu, která spí dole na květině, na vodě. Ona se potom zbudí a on před ní začne utíkat. Možná proto se tomu říká laškující amorci, že on je takový malý otrava, který tu žábu budí a potom ona se na něho kouká a on před ní utíká.
1: A proč vlastně Leoš Janáček koupil tak drahé obrazy, co ho k tomu vedlo?
2: No, on to koupil od Davida Štesla, což byl manžel Kamily Šteslové, a já si myslím, že v tom velkou roli hrála i Kamila, že se jí ty obrazy líbily, no tak Leoš Janáček možná i z toho důvodu, že třeba chtěl, aby měla radost, tak to koupil.
1: Tady si lidé mohou posedět, poslechnout si tu Janáčkovou hudbu. Jsou připravené židle? Jsou připravené k tomu posezení?
2: Jo.
1: Oni vypadají tak historicky, tak.
2: Jsou historizující, oni nejsou původní, ale je to zamýšleno jako takový poslechový salon, kde si člověk může na chvilku sednout a rozjímat u jeho hudby.
1: Rozjímat, sledovat laškující amorky.
2: Sledovat laškující amorky, podívat se na fotku Kamily. Jo, nebo tady Janáček a její dva synové, čo na mě Rudolfa a Otu. Takže tady to je tak jako tematicky s tou Kamilou spjato, protože ten pokoj byl opravdu zamýšlen pro ní. Tak původní vybavení už tu není, ale kdo chce, ten si tu sedne a poslouchá.
1: A co to hraje zrovna právě třeba teď?
2: To hraje o klavírní cykly. Oni lidi někdy chtějí poslouchat samozřejmě něco jiného, ale tohle je takové líbezné. Ten klavír se většinou lidem líbí a je to taková pěkná hudební kulisa.
1: No teď přes vlastně léto, letní prázdniny má památník tu nejdelší otevírací dobu pro turisty. Je to tak?
2: Je to tak, no. Teď je momentálně otevřeno od 10 do 6 každý den, kromě pondělí. Jinak třeba v dubnu, v květnu nebo potom na konci sezóny je tak otvírací doba trošku kratší, ale přesto léto je až do 6.
1: A musí se člověk nějak rezervovat návštěvu?
2: Když to jsou nějaké větší skupiny, tak je to lepší. Jo, ať se potom nestává, že třeba v jeden den a ve stejnou hodinu přijde 40 lidí a 40 lidí a máte najednou 80 lidí před barákem. Takže když to jsou zájezdy, tak oni to většinou domlouvají už předem. Ale jinak památník je otevřen všem, kdo jdou kolem zrovna, jo? Protože tady chodí hodně spíš individuálních návštěv, že jdou třeba nějací turisti, nebo někteří jdou vyloženě za Janáčkem, jo? A to jsou třeba rodiny, nebo jenom, já nevím, nějaký pár, který přijde, zajímá je to, děti nechají doma a přijdou třeba sami, jo? Takže otevřené dveře jsou tady pro všechny, ale když je to velká skupina, tak je vždycky lepší si to domluvit předem. Přece jenom ty prostory tady jako... Není to žádný velký zámek nebo něco takového, ale Leoš Janáček asi taky moc nepředpokládal, že tady budou jezdit zájezdy, takže ten dům tomu není moc uspůsoben.
1: A kolikati pokojový je to vlastně dům? Ložnice, pracovna, kamilin pokoj.
2: Pět pokojů, pět regulárních pokojů a nejsou ani malé. Ono to možná působí, jako že to není kdo ví, jak velký pokoj, ale mají tak 5x5 metrů. Jo, takže lidi jsou občas překvapení, protože ten dům z ulice působí možná trošku menším dojmem a potom, když tady vejdu, tak zase tak malý ten dům není. Ale jako pro velké zájezdy to moc není. No.
1: Dodává David Jurečka, správce památníku. Z Buchvald Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

starýho železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Fakultní nemocnice Ostrava otevřela nový parkovací dům. Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. V Rýmařově začíná rekonstrukce muzea. Zítra bude polojasno, přechodně oblačno a naměříme do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Ostravská fakultní nemocnice otevřela nový parkovací dům se 600 místy. Stavba trvala 14 měsíců a stála přes 300 milionů korun. Nová parkovací místa mají pomoct hlavně pacientům, kteří do největší nemocnice v kraji dojíždějí z celého regionu a s parkováním tam měli dlouhodobý problém. Podle ředitele nemocnice Jiřího Havrlanta budou v nové budově stát s auty především zaměstnanci nemocnice a tím se uvolní parkovací místa v blízkosti ambulancí.
5: Které jsou zejména při hlavním vchodu nemocnice, kde stáli zaměstnanci, takže tito zaměstnanci se přesouvají do parkovacího domu. Lidé, kteří, ať už zaměstnanec nebo pacient, který přijede tady k parkovacímu domu, tak do Arau nemocnice vůbec nevěde. Věde tady z této ulice Slabihoutka, vůbec se do Arau nedostává a vyjíždí zpátky na ulici.
3: Podnikatelé nejspíš budou muset od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím počítá, schválila koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi elektronické evidence tržeb bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun.
6: Navázali jsme vlastně na zkušenosti s EET 1 a liší se velice zásadně v tom, že je moderní, je méně administrativně náročné, vyšli jsme z různých výtek, které byly vůči nám směřovány, když jsme zaváděli EET 1 a také jsme technologicky 10 let prostě někde jinde.
3: Část opozice přínos EET do rozpočtu zpochybňuje. Elektronická evidence tržeb podle ní navíc nepřiměřeně zatíží malé živnostníky. Návrh teď posoudí Senát. V zásobnicích plynu v České republice se teď nachází méně plynu než loni. Podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu jich v loni bylo o 800 milionů metrů krychlových více než letos. Asociace nezávislých dodavatelů zároveň uvádí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Asociace taky odhaduje, že cena plynu v topné sezóně vzroste zhruba o 5 až 15%. Dnes začíná rekonstrukce Rýmařovského muzea. Fasáda budovy je ve špatném stavu. Součástí oprav bude taky nový mural znázorňující legendu o Rýmařovské vlčici. Městské muzeum sídlí v památkově chráněné budově ze 17. století, říká jeho ředitelka Růžena Zapletalová.
7: Ta fasáda se odlupuje. Budeme měnit i barvu. Měly by ty barvy být světle bílo okrové a měla by být teda i obnovená původní římsa, která právě tady z té přední strany a z boční strany je prostě nepůvodní.
4: Počasí.
3: Zítra bude v našem kraji polojasno, přechodně až oblačno a jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ve Frenštátě pod Radhoštěm v ulici Dráhy se srazila dvě osobní auta. Z opatrnosti je místo průjezdné. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jsou 4 minuty po 15. hodině, přejeme příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. No a zaměříme se už za chvíli na preventivní medicínu, tedy třeba jak zabránit cukrovce nebo rakovině. Na to se budou směřovat lékaři nového centra preventivní medicíny Ostravské fakultní nemocnice. Pečovat budou hlavně o zdravé lidi, kteří chtějí předejít nejčastějším civilizačním onemocněním. Více prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za chvíli. Hezký poslech přeje Pavel Janošec a přidáváme písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. A v Ostravské fakultní nemocnici vzniklo Centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předejít civilizačním onemocněním. A do centra může přijít kdokoliv, tedy i člověk, který je úplně zdravý. A jak to funguje, to už zjišťovala reportérka Natálie Janišková, která je živě ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Fakultní nemocnice Ostrava dnes otevřela úplně nové Centrum preventivní medicíny. Zatím jde o několik místností se speciálním vybavením. Do budoucna by se ale mohlo rozrůst.
0: No a proč takové centrum vůbec vzniklo?
1: Hlavním důvodem je snaha předcházet vzniku civilizačních onemocnění a taky snaha, aby byl člověk co nejdéle ve svém životě zdravý, bez potřeby léků nebo lékařských zákroků. Centrum má aktuálně 4 programy, do kterých se člověk může přihlásit. Jde o prevenci onkologických a potom taky kardiovaskulárních nemocí a pak taky zdravá dlouhověkost a zdravý životní styl. Pokračuje vedoucí centra Filip Ječmínek.
2: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
1: Podle Filipa Ječmínka totiž lékaři umí sledovat rizikové faktory těchto nemocí a pokud se někam vychýlí, mohou člověku pomoct ještě před samotným propuknutím onemocnění.
2: My víme, že často od maturity se statisticky většina populace už přestává tolik hýbat a v tu chvíli dotnají ty civilizační onemocnění, které se často projeví kolem 50. 60. roku života. No a tomu bychom rádi předcházeli.
0: A Natálie, jak je na tom Moravskoslezský kraj, co se týče dlouhověkého zdraví?
1: To také vysvětluje Filip Ječmínek.
2: Nejspecifičtější jsme v tom, že máme největší věkový rozdíl v dožití mužů a žen v celé České republice. V Praze je to ku příkladu zhruba rok a půl, dva, ale v našem kraji je to zhruba takových 8 let. To si víceméně vysvětlujeme mimo jiné asi dodržováním těch opatření u lékaře, naší mužské populace, která v našem kraji je, jak bych asi řekl, lokálním slangem taková rázovitá.
1: Aktuálně v Česku lidé žijí zdravě bez nutnosti užívat léky přibližně do 58. až 62. roku svého života, pak už se u nich projevuje nějaké chronické onemocnění. Já ještě doplním, že pokud by se někdo chtěl objednat, tak už funguje online rezervační systém na webových stránkách Ostravské fakultní nemocnice a také dodám to, že vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Na určitý typ prevence, ale často v rámci bonusů pojišťovny přispívají.
0: Ostravské fakultní nemocnice vznikly Centrum preventivní medicíny. Hovořili jsme o tom s reportérkou Natálií Janiškovou. Děkujeme za informace.
1: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: mi voní dým. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teď se podíváme za hasičem srdcem i duší Jiřím Chlebkem z Třemešné. V obci vede sbor dobrovolných hasičů, najdete ho také v jedné malé zbrojnici, kde spolu s kolegy opečovává historickou koňskou hasičskou stříkačku. K mikrofonu Jiřího Chlebka pozvala redaktorka Petra Štrimplová.
1: Jiří Chlebek, velitel sboru dobrovolných hasičů v Třemešné. Pane Chlebku, který vy jste ročník?
2: 60. ročník.
1: 60. ročník. A kdyby vás člověk, vy jste teď už v penzi, ale kdyby vás člověk v nějaké profesi léta zpátky chtěl zastihnout a nebylo by to zrovna v munduru hasičském, tak kde by vás našel?
2: Co jste dělal? Dělal jsem v kofole 20 let, ale šetřoval jsem, boty jsem opravoval. 15 let.
1: Takže švec, což je profese, která ani dneska teď, furt, už jako se hned tak nevidí.
2: Jo, jsem vyučený ševcem a dělám to furt.
1: No a to je řemeslo, které se u vás předávalo z generace na generaci.
2: Jo, byl děda, strejda byl. Ještě kdysi ve staré snaze v Opavě, tak on dělal mistra, no a pak jsem to dělal já po něm.
1: Takže doma máte kompletní vercek a byl byste schopen i dnes ty boty pravit.
2: Jo.
1: Byť se ty boty dělají z různých recyklovaných materiálů.
2: Hlavně kabelky a tašky, zipy. Takové spíš jiné věci, než jako pozrážky.
1: No a když se ty boty někomu rozpadnou, jak to tam má ty vrstvy právě z těch recyklátů, vy jste schopni to pěkně podrazit ještě po staru, aby to fungovalo?
2: Jo, mám materiál starý, kožím, kůži, všechno.
1: Hasičské řemeslo se dědí taky u vás?
2: Jo, u nás byl taky, všichni byli. Děda, praděda, taťka, mamka.
1: Takže nebylo zbytí.
2: Ne,
1: už od kolébky oblečená hasičská uniforma.
2: Od 6 let jsem u hasičů.
1: A pokračuje to, jo? Generace po
2: mamka,
1: vás?
2: Mamka byla v jiném stavu, trojčata, a do porodu ještě běhala. S těma.
1: V hasičském útoku?
2: Jo.
1: Fakt?
2: No, jako tak. Jako soutěžili, že?
1: S trojčaty.
2: No, moji brachové jsou 4 roky a jsou trojčata.
1: Tak to byl ale záslužný čin, že mamka trojčaty posílila mužstvo.
2: No, oni byli jako žáci, ale zůstal jenom bracha, ten Lojzik. Ten je jediný, co mi dělal zástupce velitele.
1: No a teďka kolik máte třeba drobotiny? Vy jste velitel
2: sboru. Drobotiny nám končili před 5 lety. Že vlastně dětka skončili už, jsme nenašli ve škole. Žádné nové.
1: A čím to? Nebere ten hasičský sport jako nebere?
2: Dělali jsme konkurs, že školy chodili na exkurzi a si zastříkají obliky. Ne, přišli za 2-3 a pak to, že počítač je lepší.
1: Počítače jsou prostě metla. No. Mobily, počítače, to je přiková pěkně u těch monitorů a oni nejdou do terénu zablbnout si s hasičskou stříkačkou.
2: My když jdeme, že ten dětský den, tak jenom pěnu, jich tam nezajíme, tam stojíme, oni je to nezajímá dneska. Dneska je jenom pěna a tam lítá. Ne, je to těžké, neseženem děcka tady vůbec.
1: No a vy se bavíte mimo jiné tím, že dáváte do pucu tady starou hasičskou stříkačku, koňku.
2: Ne, my teď jsme dělali cisternu, jsme dostali, tak jsme ji renovovali tež, jsme stříkali.
1: Takže jste muž mnoha řemesel? Co všechno na tom zvládnete udělat?
2: No, tak já jsem třeba jim pomáhám, ale bracha je svařeč, tak ti to tam plechí, že? No, ten řidič je mechanik, takže ten cisternu. A my jsme to tak stříkali.
1: No ale koukala jsem, že u té koňky vydáváte do pucu ty savice, to je zase práce, která je velmi podobná té ševcovině možná.
2: No to jsme kdysi s kamarádem mě to naučil, bo v Jindřichově to měl tež a on to dělal, tak jsem tomu pomáhal, tak tu jednu jsem zvládl, no. Ale je to hodně práce, no, takže není čas teď. No.
1: A vy jste rodák z Třemešné, celý ten rod tady sídlí váš?
2: Na Damašku jsme bydleli kdysi. No a já jsem to koupil v 82. jsem tady v Rodíkově. Od 82. No.
1: Čím se ještě bavíte, kromě hasičského řemesla a dejme tomu té ševcoviny, která i v té penzi vás osidrží?
2: No
1: jsem
2: fotbal do 30, že? Ale jinak už ne, už jenom hasiči a tady ševcovinu doma. Už nemám žádné, není čas na ty koničky.
0: Za Jiřím Chlebkem se do Třemešné na Bruntálsko vrátíme zase po písničce od Vítězslava Vávry, ale uslyšíte třeba o tom, že dnes s ševcovskými zkušenostmi umí ručně upravit sedlo na motorku a poradí si také s hasičskou historickou výbavou.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Vracíme se za Jiřím Chlebkem z Třemešné, který je dobrovolný hasič a také Švec, tedy Švec na penzi. Ševcovině se vyučil a věnoval velkou část svého života. Stejně tak ho ale drží i hasičské řemeslo. Ostatně dostal se k němu už v 6 letech. O to více ho mrzí, že dnešní děti a mladí lidé o toto dvakrát zájem nemají a raději sedí u počítačů. Tak nejen o tom si povídal s redaktorkou Petrou Štrimplovou.
1: Tu ševcovinu, to jste zaučil třeba děcka, vnoučata?
2: Nikdo.
1: Nečichl k verpánku?
2: Ne, nikdo. Nikdo.
1: Ani nebyli zvědaví, jak se to dělá?
2: Ne.
1: Takže by neuměli si pospravit třeba nebo sešít kabelku nebo
2: nikdo,
1: něco takového?
2: Ani vnuk, ani nikdo. Nikdo nechce stříkat. Děcek. Nevím. Manželka tež to dělala, jsem měl 20 let, takže...
1: No a tehdy, když jste se vyučil, tak kde se... To ještě bylo jako živé řemeslo, že kolik vás třeba bylo v ročníku, kde jste se tomu vyučil?
2: Já jsem se vyučil ve Vidnavě a nás tam bylo 8 na ročníku. Ševců, co se učili na přímo opravaře. V tým 76. Do 79. a pak jsem šel do Zesnahy.
1: No a je to pořád jakoby po staru se to dělá, tak jak si představí člověk, jo. Prostě ruční práce s těmi šídly a podobně, jo, jako anebo vám pomáhá už, nějaká už jako vychytaná mechanizace
2: už,
1: i vám jako šéfce?
2: Dneska už se nešije ruční, že? Dneska je to umělá hmota, tak no. Se to většinou lepí, anebo když se to přešívá na mašině, anebo se to lepí.
1: A mašinu nějakou teda máte, jo, je to základní?
2: Mám 4, mám i.
1: No ruční práce by byla zas víc ceněná,
2: jako
1: ne?
2: Ruční teďka třeba to budu dělat, tak sedlo na motorku, má roztrhanou, takže to musí ručně zešívat. Takže jako takové ty historické, nebo to, jak jsme slučili, to je ručně šité na tom.
1: Na té sabici, myslíte?
2: Uchyty na těch řemínkách, to je všechno ručně se dělalo. A i k tomu, protože to je nasazené na takým železu a to je přišité k tomu. A ty přilby, oni mají dírky, a to je kožené to a to se šije všechno ručně.
1: Při zvuk povídání Pavla Šperla, který je vlastně z historického spolku Třemešné. Předseda?
3: Ano, předseda.
1: Předseda. Pan Chlebek je takovou ukázkou toho, co už dneska mizí, jakoby ševcovina, hasičina, jak říká, ty děcka už k tomu nechtějí čichnout.
4: Zaprvé děti ubývá, to je jako známo a hlavně mají dneska úplně jiné koníčky. Jak říkáte, počítače, mobily, ale ten sport a takové ty klasické, co byly kdysi, tak to už dneska je nebere.
2: Už to ne,
4: ani fotbal nemáme, ani žakovské mužstvo ve fotbale.
1: Tak možná, až přestane být verpánek aktuální, pan Chlebek by vám ho mohl věnovat, no nějaké sbírky historické.
4: No, to by bylo určitě dobrý, protože sbíráme, co se týče historie, všechno, takže určitě to bude přínosem.
1: Ševcovina v Třemešné, nezahyne.
2: To on si zebere, až já tu nebudu. Ale říkám, je to těžké, tady jsem na okrese už skoro sám ti kamarádi, co poumíralo a ti, co šli do důchodu, taky. Oni skončili s tím. Takže já to dělám jenom, že když někdo přijede jako...
1: No a manželka vám do toho někdy jako
2: ne.
1: Zasáhla, mluvila?
2: Už je v důchodě, už do ničeho.
1: Takže to byla vaše doména, ševcovina.
2: Jo.
1: Do toho jste ji nepouštěla ani.
2: Ne, pomáhala jako tak, že já... Když si ona to rozvážela, po těch sběrnách, co jsem měl, a já jsem to opravoval.
1: No a ještě, jak je činná manželka hasiče v tom hasičském světě, když se něco koná?
2: No, ona dělala,
1: není vyloženě členkou sboru.
2: Ona dělala, když jsem měl od těch 30 let, jsme spolu, že? A vlastně vedla děcka jsem měl, jako těch 20 let. No a potom, jak už vlastně už jsme šli to, tak ona už na to neměla nervy, jako že ti mladí, že neposlouchali, a tak jsem zůstal, no tak měl jsem kamoše tady svaťáti, jako ti mi pomáhali, že, no ale taky oni nemají čas, robota, že.
1: Tak já vám děkuju za pěkné povídání, přeju ještě hodně sil na všechno, co vás baví.
2: Co vydržím?
1: Co vydržíte?
2: Do 70 to musím.
1: A hodně zdraví, tak.
2: Pak ať se někdo rve o to.
1: Třemešné, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a celé léto putujeme po našich zámcích, dnešek nebude výjimkou. Už za chvíli vám nabídneme další zastávku zámeckého léta s Františkem Kinským. Tak si to rozhodně nechte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ujít.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Více než 50 zámků navštěvujeme v našem vysílání během letošního zámeckého léta. Kam se podíváme dnes, to je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady Tři bratři, Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka a nebo Ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař po vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu Colorado Mansfeld Colorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude klinická farmaceutka Tereza Vaňková z nemocnice Agel Nový Čín. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych s ní probrala pravidla, která platí pro užívání léku v horkých letních dnech, u kterých skupin léků je potřeba zvýšené opatrnosti a které mohou v tropickém počasí zvyšovat riziko dehydratace, poklesu tlaku nebo přehřátí organismu. I na tyto otázky budeme hledat odpovědi. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie posílila hlídky kvůli festivalu Colors of Ostrava. Nový objezd v Mošnově na Novojičínsku umožní průjezd nadrozměrné dopravy. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Zítra bude polojasno, přechodně oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Kvůli festivalu Colors of Ostrava moravskoslezská policie posílila hlídky. V okolí areálu se pohybují i policisté s dlouhými zbraněmi. U dolní oblasti Vítkovice pak nesmí lítat drony, které nemají speciální povolení. Omezení platí i pro řidiče. Kolem areálu je snížená rychlost na 50 km v hodině. Policie taky upozorňuje na uzavřený chodník okolo areálu mezi tramvajovými zastávkami Důl Hlubina a Dolní Vítkovice. Lidé proto mají při vstupu raději využívat hlavní vchod do festivalu areálu u Dolu Hlubina. Z křižovatky v Mošnově na Novojičínsku je kruhový objezd. Nová okružní křižovatka podle Moravskoslezského kraje zlepší dopravní napojení průmyslové zóny na hlavní silniční tahy a umožní průjezd nadrozměrné dopravy. Náklady na stavbu přesáhly 30 milionů korun.
2: Stavbaři nejprve odstranili původní vozovku a zpevnili podloží. Následně vybudovali pětiramenný kruhový objezd. Středový ostrov je navržený tak, aby přes něj mohla bezpečně projíždět i rozměrná nákladní vozidla. Z Mošnova Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr. To je o 78 haléřů více než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi, informovali o tom francouzští četníci ze Chamonix, podle kterých je třetí člen výpravy zraněný. Neštěstí se stalo v noci na dnešek. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce, další dva byli jeho klienti. Další podrobnosti zjišťujeme. Petřvald na Karvinsku staví nové cykloboxy. Dva vznikají u sportovního areálu v ulici Okrajová a u základní školy v ulici k muzeu, kde nabídnou bezpečné uzamčení jízdních kol i možnost nabíjení elektrokol. Příští rok chce radnice vybudovat další dva cykloboxy a současně dokončuje také nová odpočívadla pro cyklisty. Potvrdil místostarosta Petr Dvořáček ze SocDem.
3: Je to vlastně takové zastínění pro cyklisty, aby si měli kde třeba na chvíli usadit, dát si třeba lehkou svačinku, lehký snack. Budeme to mít vlastně umístěné jak u sportovního areálu, na určitých místech cyklostezek, jako ulice například Šachetní či Vodárenská.
1: Počasí.
0: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně až oblačno a jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty zítra mezi 26 a 30 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici D56 na trase z Frýdku Místku do Ostravy na 44. kilometru u Paskova stojí osobní auto s defektem. Levý pruh je neprůjezdný, dejte tam pozor, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne.
5: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
6: Ano. Ano.
5: Kdy naposledy vás rozesmál?
6: Já myslím, že každou chvíli.
5: Máte doma veselo?
6: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
5: A jak ten den uběhne.
6: A kam půjdeme.
5: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině.
1: Humoriáda.

0: rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no
0: co to
1: bude? Já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů. Například ten Markalou pod nás naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
3: Nehrdlí, kdepak.
2: Nebije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík, před 38 lety, odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Lučka Rosulková.
1: Tak to jsem se potěšila.
0: Jo.
1: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
0: ano,
1: které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak, a od té doby se jí říkalo vlk. No.

0: Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, byli a už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát.
0: Jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduchého,
0: no,
1: peníze, žádný, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
0: Mm-hmm.
1: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti,
1: ano,
0: se mluví o miliardě a více,
1: ano,
0: tak tam někde byla...
1: Ano, tam
0: Marička.
1: Byla Merinka Rosulková a Vlk. Ty. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkám, hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě ne, to pro nás, to byla prostě událost.
0: Mm-hmm. Tak takovýhle dobrodruh byla Merinka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si je mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami.
1: Ano.
0: To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení 1800-900 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejblem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užij si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: Ne, to příjmení to i nic nezekré.
3: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
5: Děkuji. My taky, mějte se krásně. Děkuji, je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuju moc, mějte se pěkně, ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí. Dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si jmeme ještě jednou. František přichází zleva.
9: Jo.
8: A za tu židli, jo?
9: To myslíš takhle, jo?
8: Ta židle to je jako strom, jo? A jukne.
9: Jako ze zastromu, jo?
8: Jo.
9: Juk!
8: Ura! Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk! To máme jukat radostně tady na Voráčkovou?
8: Samozřejmě! Stojí za stromem a radostně ukáž. No.
9: Juh. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
8: No.
9: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
10: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
9: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá. Na pracu.
11: Halo,
9: družstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčko, a svět víc dnes.
11: Já jsem tě čekala, čekala.
9: Hele, Horáčková, ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
8: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
9: Tak to no slyšíš.
11: Dobře.
9: Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
11: No. No dobře, já jsem tě čekala, čekala s otevřenou náručí.
8: No, panouš.
9: Leze to zní jako sklupatý.
11: Dobar.
9: Ale, když jsem viděl Voráčka, totiž, Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
8: Kdy?
9: Co?
8: Kdy?
9: Kdy? Co ty?
8: Kamarádi!
9: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčko. Tak teď ty.
11: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
9: Teď ona nedá pokoj a budeš
11: jen šiklat. Jsem se těšila, těšila.
9: Těšila, těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
11: No ale dobře, já to nemusím hrát s tebou, víš?
9: No.
11: To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
8: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
9: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
11: Mosko.
8: No, je to trošku.
11: To se ví, soudru režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny.
9: No,
11: to je pro mladý.
9: To není pro nás.
8: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
0: Humoriáda.
3: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
5: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina, ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
3: ano.
5: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
3: Takže vy jste nalezený talent.
5: Ano.
3: To ne jako, že by se někdo
5: jsem
3: přihlásil.
5: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
3: Jo, jo, jo.
5: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
3: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Tam ano. Jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
5: Ano, ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, vyrojili takový ty dívky, co se svlékali, že jo, nebo tak jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabaret, já vím. Vzpomínám si, že ho jednou chlapi v šatně říkali, hele Pepo, ty jsi včera byl, jo, a jaký to tam bylo. A on říkal, jo, představ si, tak a než já jsem měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, teď, tak co tam měla, no takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
3: Tak vážení, tohle je humoriáda s Carmen Majerovou.

pracovat.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Karmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřinko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to vy přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No, ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No, nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce.
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu? To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prý vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a no. Vím, co umějí. Ne, promiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No,
4: můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi.
3: Tak
4: jo?
3: Přece.
4: Jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, no rozumíte já. To? On jako bych v té hospodě mohl klidně sedět a nevím, u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: A komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přesně nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to, potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám s sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballovej míček, jo, a rukavici půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný, za $1000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, to je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ti vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby zdávala pozor, aby si s tím někde nemajzla v podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek jste si nepřinesli
2: prázdnou. No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco taková, udělám.
2: Ano, takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou. Ano. A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo let.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Připomeňme si Karel Šípěř na Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrik, zdraví, její paní Carmen.
6: Ano.
5: A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
7: Dobrý den. Zdravím vás i vašeho milého hosta, prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
6: Děkuji, jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem, je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová, dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky. To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo.
9: Jo.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem od jak živa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Jděte to nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnka úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli to souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si paní si nepamatuje. No, tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý jsi vykládal v hospodě, že jsi s ně bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Burmina.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ten tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale v Všechno party nebo u něj v poradu jste byla?
2: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
2: Asi jak? Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
2: Ano.
3: Tak
2: ano.
3: Jak to, že neví?
2: No,
3: to
2: nevím,
3: se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
2: Ne, to by se mu asi nelíbilo. To bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
2: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní člověk.
3: Ano.
2: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala v tomto Bogánu, když jsme byli za tou Jiřinkou. Ale tak jenom dobrý den.
3: Ano.
2: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy takhle jako... Si herci třeba v šatně vypráví, protože
2: no, určitě Petr vždycky
3: rodina.
2: Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě to sype. A Petr je rád vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
2: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš vyprávěl?
2: No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale... Taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přihodilo, nebo připomínáte si i to, co léta všichni znají?
2: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší. A říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím. A to já už si nepamatuju. No, tak to je. Je to,
3: paměť je to hrozná všech. Dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka. A jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tom posledním souboji. Takže Václav Postráhnický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Karmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak, tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, ne kolo, spíš pneumatika. Ano.
3: Pneumatika, ano,
1: tak,
3: děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šathen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá. Ta vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivka opravdu dobře vybrala. Jestli byla...
2: Was heißt šťastná, míní otec? Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my budeš šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvlal takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
3: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na Šince.
2: Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
4: Humoriáda.
5: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
6: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
5: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
6: V září.
5: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady. A Zlatou lásku můžete každý všední den po 9:00 večer. Carmen, naslyšenou.
6: Naschledanou, krásné dny.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Sněmovna odsouhlasila opětovné zavedení EET. Ostravská fakultní nemocnice otevřela nové centrum preventivní medicíny. Karvinské pozemky nad Vagónkou míří do elektronické licitace. Zítra bude polojasno, přechodně oblačno a naměříme do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Začne platit od příštího roku, tentokrát už bez povinného tištění účtenek. Podle vlády tak půjde o modernější verzi EET. Opatření má podle koalice narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu více než 14 miliard korun. Opozice zákon kritizovala a navrhovala jeho zamítnutí. Například podle poslankyně Věry Kovářové z Hnutí STAN nebude mít EET slibovaný přínos.
4: Výnos z EET pro státní rozpočet bude v podstatě nula. Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
2: Předlohu teď musí posoudit ještě Senát a prezident. Fakultní nemocnice Ostrava dnes otevřela Centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se můžou přihlásit taky do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
5: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě. To znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
2: Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě. Napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Už za dva týdny si můžou zájemci prohlédnout pozemky určené pro výstavbu rodinných domů v karvinské části nad Vagónkou. Město otevře lokalitu veřejnosti v úterý 29. července od 8 do 10 a od 15 do 17 hodin. Druhý termín prohlídek připadá na 5. srpna ve stejných časech. Návštěvníci si budou moci projít všech 14 stavebních parcel.
6: Každý z celkem 14 pozemků bude radnice prodávat samostatně v elektronické licitaci, kterou město vyhlásí ve druhé polovině srpna. Vyvolávací cena je stanovena na 1500 korun za metr čtvereční. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji většinou polojasno, k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů, v údolích při uklidnění větru až kolem 12. Zítra přes den pak čekejte polojasno, přechodně až oblačno a jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměříte do 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Hulvákách v ulici 28. října u křižovatky s ulicí Sokola Tůmy se srazila dvě osobní auta, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Přesně tak začíná zpravodajský přehled událostí v Moravskoslezském kraji. Co nás čeká? Uslyšíme o zabránění cukrovce nebo rakovině. I na to se totiž zaměří lékaři nového centra preventivní medicíny Ostravské fakultní nemocnice. Zastupitelé v Jindřichově na Bruntálsku, to je další téma, schválili dodavatele na rekonstrukci tamního zámku. Hrozilo přitom, že obec bude muset vrátit téměř 40 milionů korun z dotace. No a začal festival Colors of Ostrava, další velká hudební akce pod Vysokými Pecemi v dolní oblasti Vítkovice. Na lidi čekají stovky hudebních vystoupení, diskuze a třeba i cymbálovka. I o tom uslyšíme v rámci Dne v kraji. No a ve Frýdku Místku dnes jsou stolní hry všech žánrů, protože začíná den hezkových deskových her. Jaké jsou herní hity, tak to uslyšíme také ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Přidáme i aktuální předpověď počasí v telefonátu s meteorologem. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná festival Colors of Ostrava. Až do soboty nabídne více než stovku hudebních vystoupení, divadelních představení i diskuzí. Festival tradičně navštíví desítky tisíc lidí. Policie kvůli tomu posílila hlídky. A o festivalu Colors of Ostrava bude řeč taky v následující hodině. Ostravská fakultní nemocnice otevřela nový parkovací dům se 600 místy. Stavba trvala 14 měsíců a stála přes 300 milionů korun. Nová parkovací místa mají pomoct hlavně pacientům, kteří do největší nemocnice v kraji dojíždějí z celého regionu a s parkováním tam měli dlouhodobý problém. Z křižovatky v Mošnově na Novojičínsku je kruhový objezd. Nová okružní křižovatka podle Moravskoslezského kraje zlepší dopravní napojení průmyslové zóny na hlavní silniční tahy a umožní průjezd nadrozměrné dopravy. Náklady na stavbu přesáhly 30 milionů korun. Radnice v Jindřichově na Bruntálsku rekonstruuje tamní zámek. Vedení obce se z něj snaží udělat kulturní centrum Jindřichova. Rekonstrukce se týká dvou křídel. Rozhodování ale nebylo bezproblémové. Zastupitelé o tom hlasovali dvakrát a hrozilo, že obec přijde o zhruba 40-milionovou dotaci. Více podrobností už za pár minut. V Opavě po roce skončila rekonstrukce Anenské ulice. Město navázalo na loňskou opravu vodovodu a kanalizace, kterou zajistil provozovatel sítí, a nechalo opravit celou komunikaci. Součástí prací byla obnova vozovky a chodníků, výstavba parkovacích míst i modernizace veřejného osvětlení, uvedl dnes Martin Kůz z tiskového oddělení magistrátu. Studenti z Moravskoslezského kraje uspěli v celostátní soutěži vědeckých a badatelských prací. Přehlídka středoškolské odborné činnosti jim vynesla celkem 5 medailí. Jednu zlatou, 3 stříbrné a 1 bronzovou. Nejúspěšnější byl Mikuláš Janáč ze střední průmyslové školy stavební v Ostravě, který zvítězil v oboru architektura a design interiérů.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a nabízíme zpravodajský přehled Den v kraji. V Ostravské fakultní nemocnici vzniklo Centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předejít civilizačním onemocněním. Do centra může přijít kdokoliv, i člověk, který je úplně zdravý. A jak to funguje, to už zjišťovala reportérka Natálie Janišková.
1: Fakultní nemocnice Ostrava dnes otevřela úplně nové Centrum preventivní medicíny. Zatím jde o několik místností se speciálním vybavením. Do budoucna by se ale mohlo rozrůst.
0: No a proč takové centrum vůbec vzniklo?
1: Hlavním důvodem je snaha předcházet vzniku civilizačních onemocnění a taky snaha, aby byl člověk co nejdéle ve svém životě zdravý, bez potřeby léků nebo lékařských zákroků. Centrum má aktuálně 4 programy, do kterých se člověk může přihlásit. Jde o prevenci onkologických a potom taky kardiovaskulárních nemocí a pak taky zdravá dlouhověkost a zdravý životní styl. Pokračuje vedoucí centra Filip Ječmínek.
2: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
1: Podle Filipa Ječmínka totiž lékaři umí sledovat rizikové faktory těchto nemocí a pokud se někam vychýlí, mohou člověku pomoct ještě před samotným propuknutím onemocnění.
2: My víme, že často od maturity se statisticky většina populace už přestává tolik hýbat a v tu chvíli dotnají ty civilizační onemocnění, které se často projeví kolem 50. 60. roku života. No a tomu bychom rádi předcházeli.
1: Aktuálně v Česku lidé žijí zdravě bez nutnosti užívat léky přibližně do 58. až 62. roku svého života. Pak už se u nich projevuje nějaké chronické onemocnění. Já ještě doplním, že pokud by se někdo chtěl objednat, tak už funguje online rezervační systém na webových stránkách Ostravské fakultní nemocnice a také dodám to, že vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Na určitý typ prevence, ale často v rámci bonusů pojišťovny přispívají.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Jindřichovský zámek na Bruntálsku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Nebylo ale vůbec jisté, že se celá věc povede. Zastupitelé se totiž na předposlední schůzi neshodli na stavební firmě, která má rekonstrukci udělat, a vedělo jim také spolufinancování z úvěru. Jindřichov mohl přijít asi o 40 milionů korun z dotace Ministerstva životního prostředí. A více než dvouleté přípravy by přišly vniveč.
2: Ono už teď je vidět, že na zámku někdo pracuje. Jsou tady nahromádce dlaživní kostky, je tady míchačka cementu. Zároveň je ale pořád zřetelné, že zámek potřebuje více péče, například některé římsy pod střechou jsou úplně opadané. Martin Sklenařík hlasoval na minulém zastupitelstvu proti, dnes už zvedl ruku pro.
3: Minulé zastupitelstvo jsem hlasoval proti, protože nedostali se k nám dostatečné informace o výši nějakého úvěru, který zatíží vlastně tuhle obec, výši nějakých dotací. I to, že ta dotace se skládá ze dvou částí, že bylo prostě hrozně těžké a dvouletá práce více lidí tuhle dotaci získat.
2: Svůj názor změnila i zastupitelka Olga Havlová. Ta taky dodává, že před minulým hlasováním jí unikly některé informace.
4: Já jsem si říkala, že to je velká investice a že už by o tom mohlo rozhodnout nový zastupitelstvo. Paní, která nám ty projekty připravuje, tak nás vlastně seznámila s tím, že tam byl prodloužený termín do polovičky září už z března, a tak tam už není zbytí a člověk musí se rozhodnout, že bychom přišli o skoro 40 milionů.
2: Před obecním úřadem jsem se potkal s nezávislým starostou Jindřichova Martinem Korduliakem a ten po zastupitelstvu neskrývá úsměv.
5: No, dopadlo to dobře a bude spoustu práce zatím, protože ty stavební práce, to bude to nejnáročnější. Konkrétně výměna části krovu, výměna zabednění střechy, výměna oken, elektroinstalace v těch dvou křídlech, zateplení na půdě, zateplení na zemině, to znamená v prvním patře budou nové podlahy a budou zateplené, budou odizolovány.
2: Teď je na zámku historická expozice a prohlídkový okruh. Zároveň tam roste nové infocentrum a sociální zázemí. Na zastupitelstvu ale zaznívaly hlasy, že by měl zámek sloužit více místním. Do budoucna chce obec v jednom z křídel postavit sociální bydlení třeba pro seniory nebo začínající rodiny. Bez dotace ale obec na takovou investici nemá peníze. Z Jindřichova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Pokračuje zpravodajský přehled Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Desítky tisíc lidí se od dneška až do soboty mohou bavit na festivalu Colors of Ostrava. Dnešním hlavním tahákem je večerní koncert amerického dua 21 Pilots. Pod Vysokými Pecemi zjišťoval detaily reportér František Kuča.
1: Já teď stojím zrovna nedaleko hlavního pódia a tady právě potkávám hlavně fanoušky 21 Pilots, kteří jsou celkem jasně rozpoznatelní, ať už podle triček, mikin nebo výrazného líčení. Spousta z nich má třeba začerněné krky. Obsadili už několik řad pod pódiem, no ale počkají si až do půl jedenácté, kdy 21 Pilots zahrají. Samotné slavnostní zahájení festivalu je o půl osmé, hned na to navazují Miraj.
0: V Ostravě dopoledne pršelo, teď je zataženo. Co to znamená pro diváky?
1: No teď už se i trošičku tady vyjasňuje, ale díval jsem se, že nějaký déšť má přijít v pátek i v sobotu. No hlavně je potřeba se dobře vybavit. Určitě dobré boty, ideálně takové, na kterých vám moc nezáleží, protože boty tady každý rok dostanou celkem zabrat. Bude tady prašno, nebo když zase zaprší, tak se tady tvoří takové velké louže bahnité. Určitě přibalit pláštěnku. Pozor na to, s deštníkem do areálu Ostraha nikoho nepustí a ty deštníky se pak hromadí u vstupu. No ale počasí má být taky docela proměnlivé, takže nezapomenout určitě ani pokrývku hlavy, následovat předpověď a třeba přibalit i nějaké náhradní oblečení, kde by mělo pršet.
0: Nějaké hvězdy se lidé mohou těšit a co dalšího nabízí program letošních Colors of Ostrava?
1: Třeba zítra vystoupí zpěvačka LP, která se do Ostravy na Colors vrací po třetí. V pátek vystoupí třeba průkopník elektronického soulu Moby. No to jsou ty hlavní hvězdy, ale Colors nabízí daleko více, například spoustu diskuzí na fóru Melting Pot. Tam letos mají návštěvníci možnost potkat se v kavárně Akademie věd u takového osobního rozhovoru s některým z vědců. Taky jsou nově dvě divadelní scény v Gongu. Asi nejlepší rada za mě je stáhnout si mobilní aplikaci. Tam si v programu můžou návštěvníci zakliknout koncert nebo událost, kterou chtějí vidět, a přijde jim i upozornění. No a já ještě připomenu, že v sobotu mají na festival tradičně vstup za symbolickou korunu seniori.
0: No a k tomu ještě doplníme, že pokud máte chuť vyrazit na festival Colors of Ostrava a je vám nad 65 let a vyrazit tedy v rámci seniorského vstupu, tak můžete ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. Poznačte si důležité datum. Sobota 18. července a čas 16 hodin, protože u hlavní festivalové brány na vás bude čekat náš rozhlasový vyslanec, se kterým budete moci nejen spolu ochutnat festivalovou atmosféru, ale budete moci soutěžit o rozhlasové dárky.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: 17:40 pokračuje zpravodajský přehled Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. A půjdeme do Frýdku Místku. Ten dnes patřil deskovým hrám. Sešli se tam zkušení hráči, úplní nováčci, aby si vyzkoušeli desítky alternativ. Od rodinných klasik až po nejnovější strategické novinky. Byla u toho i naše reportérka Petra Pivková.
1: V nové osmičce, tedy v ateliéru her, se na všech stolech hrají různé deskovky. Já se přiznám, že ty názvy jsem slyšela dneska prvně, ale podle toho, jak jsou tady lidé nadšení, tak si myslím, že minimálně Rychlý jako rys je hra, kterou budu muset vyzkoušet, protože mi tady byla i doporučena. No ale jak vlastně takový den deskových her ve Frýdku Místku probíhá, tak to asi ví nejlíp pan Lukáš Slíva. Dobrý den, řekněte mi, co se tady mohou lidé zahrát?
2: Převážně to byli seniori, ale dorazili také samozřejmě se svými vnoučaty, tak měli možnost si tady vyzkoušet celou řadu deskových her zaměřené na rozvoj komunikace, rozvoj paměti, postřehu. Výběr tady byl opravdu pestrý, měli možnost si vybrat zhruba z nějakých 50-60 her. Myslím si, že toho využili dostatečně. Je to super v tom, že dokážou skloubit všechny věkové kategorie, že si zahrát vnoučata právě s těmi dědečky, s babičkami. Hra prostě spojuje, takže jsme moc rádi, že se daří a že je o to zájem.
1: Vy jste říkal, že měli na výběr z nějakých zhruba 50-60 her. Já jsem se tak dívala, že vy znáte pravidla všech her, které tady lidé hrají. Kdy na to máte čas se naučit všechny pravidla?
2: Tak víte, co je to dlouhodobý koníček, už od roku 2000 nějakým způsobem, kdy to teprve začínalo, tak jsem střádal takovou sbírku, teď už ta sbírka čítá samozřejmě nad nějakých 300-350 her, takže ta pravidla se nějakým způsobem kotví, já jsem za to rád, že nezapomínám a že mohu předávat tu radost z těch her dále a že to opravdu těší.
1: A máte tady nějakou takovou hru, kterou opravdu všichni si chtějí zahrát a mají rádi nějakého jako favorita?
2: Celá řada lidí zná právě ty klasiky, jako jsou Dosti a sázky, Člověče nezlob se, ale o tom to není. Dneska ty moderní deskové hry spočívají opravdu v rozvoji různých dovedností, takže jsou tady novinky, jsou tady osvědčené hry, které opravdu vím, že mají úspěchy.
1: Hry opravdu spoustu, jak jsem se koukala, stojí to za to paměť potrénovat třeba u deskovek.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Jižním krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Zpravodajský den v kraji Českého rozhlasu Ostrava a připravena je také předpověď počasí. Ve spojení už jsme s Evou Richtarikovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne přejeme i vám.
1: Dobré odpoledne.
0: Také vy, jak to s počasím právě teď vypadá?
1: Tak nyní máme poměrně dost oblačnosti, většinou oblačno, ale bez srážek a teploty se pohybují mezi 20 až 24 stupni Celsia a vítr vane pouze slabý, severní, do 4 metrů za sekundu.
0: A jaký je výhled ohledně počasí? Ono se má teď oteplovat, takže co nás čeká později, tedy večer, v noci a hlavně zítra?
1: V noci čekáme většinou oblačno, ojediněle se mohou k ránu tvořit i mlhy, teploty budou většinou mezi 18 až 14 stupni Celsia, jen tam, kde zůstane déle, zmenšená oblačnost a slabý vítr budou i kolem 12 stupňů, vítr povane tedy většinou slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne už se oteplí, očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky nebo případně i bouřka, a to zejména v horských oblastech, a až ve večerních hodinách budou srážky ustávat a bude dále ubývat oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni a vítr povane stále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme vám za předpověď. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: 6 minut zbývá do 18. hodiny, posloucháte Český rozhlas Ostrava a co nás čeká ve vysílání zítra? Tak zítra se v rámci vysílání Českého rozhlasu Ostrava vypravíme mimo jiné do městské části Ostrava Poruba, kde vznikl nový parkovací dům v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Má vyřešit dlouhodobý problém s odstavením vozidel, a to hlavně pacientů, kteří přijeli do největší nemocnice v regionu na vyšetření. Provoz zahajuje tento parkovací dům právě zítra. Nabídneme i další část našeho seriálu tohoto týdne, ve kterém se věnujeme starým hornickým časům. Obcházíme staré a zaniklé doly, abychom si připomněli jejich osud a význam. Zítra se zastavíme v dole Doubrava, kde se uprostřed léta roku 1998 stalo něco, co zastavilo plány na rozšíření těžby. No a také nabídneme novinky ze sportu, vyrazíme do Šaten fotbalového Baníku Ostrava, který bude mít od nové sezóny 5 nových posil. Jednou z nich je ofenzivní hráč Dante Gilbert z pražské Dukly. Jeho příběh vám nabídneme v našem zítřejším vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev pod světí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Fakultní nemocnice Ostrava otevřela nový parkovací dům. Frenštát pod Radhoštěm připravuje další etapu obnovy areálu Planiska. Nahoře Mont Blanc zemřeli dva Češi, třetí ze skupiny se lehce zranil. Zítra bude většinou polojasno a naměříme do 30 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Ostravská fakultní nemocnice otevřela nový parkovací dům se 600 místy. Stavba trvala 14 měsíců a stála přes 300 milionů korun. Nová parkovací místa mají pomoct hlavně pacientům, kteří do největší nemocnice v kraji dojíždějí z celého regionu a s parkováním tam měli dlouhodobý problém. Podle ředitele nemocnice Jiřího Haverlanta budou v nové budově stát s auty především zaměstnanci nemocnice a tím se uvolní parkovací místa v blízkosti ambulancí.
4: Které jsou zejména při hlavním vchodu nemocnice, kde stáli zaměstnanci, takže tito zaměstnanci se přesouvají do parkovacího domu. Lidé, kteří ať už zaměstnanec nebo pacient, který přijede tady k parkovacímu domu, tak do areálu nemocnice vůbec nevjede. Vjede tady z této ulice Slabihoutka, vůbec se do areálu nedostává a vyjíždí zpátky na ulici.
2: Frenštát pod Radhoštěm vybral firmu pro stavbu další části vodovodu a kanalizace v areálu Planiska. Na pozemku Brownfieldu má v budoucnu vzniknout podnikatelský park a proto tam město připravuje infrastrukturu. Radnice v soutěži zvolila z 10 firem nejvýhodnější nabídku ve výši necelých 14 milionů korun.
5: Nová kanalizace bude měřit přibližně 800 metrů, nový vodovodní řád pak přes 300 metrů. Už v roce 2024 město dokončilo první etapu stavebních prací a vybudovalo splaškovou kanalizaci pro rodinné domy v lokalitě Planiska. Z Frenštátu pod Radhoštěm Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení Ministerstva životního prostředí. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek včera oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil s nemocničním vozem. Podle Ministerstva životního prostředí případný zástup v pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády. Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc dnes zemřeli dva Češi, informovala o tom Česká asociace horských vůdců. Výpravu zřejmě zasáhlo padající kamení. Podrobnosti přidává Radek Línert z České asociace horských vůdců.
6: Při nehodě zemřel horský vůdce a jeden z hostů. Druhý host byl podle stávajících informací převezen do nemocnice a propuštěn po ošetření. V tuto chvíli jsou okolnosti nehody předmětem šetření francouzských orgánů.
2: Podle francouzských úřadů se nehoda stala na místě, kde je pád kamenů poměrně častý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí až v listopadu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přejeme hezký podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Právě teď začíná ostravská rozhlasová rodinka. Budeme vyřizovat vaše vzkazy, které jste poslali svým blízkým i s přáním o písničku. Rádi vše zprostředkujeme. A také dojde na vaše telefonáty. Číslo 596 11 22 66 bude už za chvíli k dispozici. No a ještě nás čeká hudba země. Tedy pořad, který se věnuje lidové písni s Janem Rokytou. No a co v něm dnes uslyšíte? První část záznamu koncertu Valašské nebe. Níž zaspívají Eva Porubová, Ludmila Vašková, Zdena Straškrabová a Michaela Bařinová. Také Zdeněk Smeškal, Michal Kovář, Karel Petružela, Vojtěch Goláň, Zdeněk Hrástecký, Martin Rožnoviák, František Prokop a Pavel Ptáček. A doprovázet je budou přední valašské kapely Jasenka, Kotár, Sacan a Soláň. Pořad se stavila slovem provází Jan Rokyta. No a teď Pavel Janošec přeje nerušený poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Na první přání je pro paní oslavenkyni Boženku Šimurdovou, která právě dnes oslavuje 95. narozeniny. Milá Boženko, nedělej si z toho nic, že je ti zas o rok víc. Věk na tobě není znát. Pořád se umíš smát, dobrou radu dát. Den co den si užívej, ze života radost měj, chmury si nepřipouštěj a když přijdou, úsměvem je zaháněj. Ať je každý tvůj den naplněn radostí a i to tvoje nejtajnější přání, ať se ti vyplní. Posaď se chviličku, pozdvihni skleničku a poslechni si písničku. Za celou rodinu přání posílá Marcela z Brna. No a my přidáváme písničku, o kterou si paní Marcela napsala. Pro paní Boženku.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A do ostravské rozhlasové rodinky můžete telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybrat si písničku. U telefonu už je paní Jarmilka Střince. Přejeme hezký podvečer.
2: Hezký podvečer i vám, pane Pavle, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní den je narození nový pro paní Aničku Šněgoněvou Střince Dolní Lištné a také pro pana Karla Cemerka z Něbor u Třince. Milá Aničko a milý Karle, ať štěstí z vašich očí září, ať se vám vždy ve všem daří, ať vám na tváři kvete stále mladost a v srdci máte samou radost. Ať smích vám slunce přináší a vítr smutek odnáší. Ke krásným narozeninám vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí, boží požehnání, lásku od nejbližších a pohodu v rodinném kruhu vám ze srdce přeje vaše celá rodina, manželé Valčuhovi, rodina Sokolova a manželé Lipkovi Střince Dolní Lištné. Mějte se, pane Pavle, moc hezky a budu se zase těšit příště na slyšenou.
1: Také se budeme těšit, paní Jarmilko. Mějte se hezky a hezký poslech písničky, kterou jste vybrala.
2: Děkuji moc.

0: Naším pátečním hostem bude knihovnice Moravskoslezského kraje za rok 2026 Adéla Klačaková. Stará se jak o knihovnu v Soběšovicích, tak v mobilním hospici Ondrášek. Jezdí i za dětmi do škol, kde jim pomocí knížek přibližuje paliativní péči. S knihovnicí roku natáčela Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Pokračuje ostravská rozhlasová rodinka, telefonujete na číslo 596 11 22 66 a u telefonu je paní Hanka. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, pane Pavle. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnešní písnička je pro radost a pohodu vám a především paní Zdeničce Lapišové, paní Věrušce do Frýdku, paní Ilonce do Kujav, paní Jarmilce do nemocnice, paní Aničce a panu Petrovi do Ostravy, paní Jarmile do Třince, Marušce do Koryčanských Pasek, klientkám domovu, domovu seniorů do Frýdlantu a panu Zdeňkovi do Karviné. Všem přeji hodně zdraví, štěstí a pohodové letní dny. Paní Maštějové do nemocnice jsem vyřídila vzkaz po paní Věrce od paní Jarmily a Elišky. Paní Jarmilka z toho měla radost a poděkovala mi za vyřízení. V nemocnici je na rehabilitaci. V pondělí se vrací domů. Písnička je také pro všechny posluchače. Děkuji za pěkné písničky těm, kteří mě je nechávají zahrát. Pane Pavle, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Také děkujeme, paní Hanko, za zavolání. Užijte si i písničku, kterou jste vybrala od Šohajky, Vůně růží. Mějte se hezky a budeme se těšit zase někdy příště. Naslyšenou.
3: Naslyšenou a moc děkuji.
2: Ostravská rozhlasová rodinka je vám k dispozici každý den, každý všední den po 18. hodině. Posíláte písemné vzkazy anebo telefonujete na číslo 596 11 22 66 a bude tomu tak i zítra.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Přeji vám klidný letní podvečer, vážení posluchači. Středeční folklorní vlna Českého rozhlasu Ostrava přináší ohlédnutí za koncertem pod názvem Valašské nebe. Náš čas bude patřit hudební vzpomínce na osobnosti valašského hudebního světa, které už na nás dnes vlídně pohlížejí, či se dokonce usmívají z folklorních obláčků. Odkaz Jana Pelára, Jaroslava Štiky, Bedřicha Lichnovského, ale i Jana Nepomuka Poláška či Arnošta Kubeši přicházejí zahrát i vyspívat jejich následovníci střední a mladší generace. Svými výkony stvrzují hutnou sílu a inspirativní charakter lidové písně a zdraví všechny poslechu chtivé mezi vámi. Ať se vám na pouti valašskými kotáry dobře poslouchá či zpívá, ať se z vašich rozhlasových přijímačů linou libé tóny táhlých i hybných písní, tak jak je Český rozhlas Ostrava zaznamenal před 10 lety, přesně řečeno v poslední červnový den roku 2016 v Domě kultury v Setín. V průběhu folklorní půlhodinky se vám přimluví valašské zpěvačky Eva Porubová, Ludmila Vašková, Zdeňka Straškrabová a Michaela Bařinová, jakož i jejich mužští protějšci Zdeněk Zmeškal, Michal Kovář, Karel Petružela, Vojtěch Goláň, Zdeněk Chrástecký, Martin Rožnovák, František Prokop a Pavel Ptáček. Jejich hlasy doprovodí přední valašské kapely Kotár, Vsacan a Soláni. První pozdrav z Valašska nám však na cestě za legendami věnuje vsetínská a stejně legendární cymbálová muzika Jasénka. K jejichž úvodní rychlé pelárovské polce už jen přidám přání ničím nerušeného poslechu a vždy a všude dobré muziky.

Hezký dobrý večer, který už je teď úplně načatý, společný a vždy a všude folklorně muzikantský. V jeho úvodu zavířila a nás všechny na správnou taneční notu naladila rychlá pelárovská polka zvaná Kalup v podání domácí a dnes již legendární cymbálové muziky Jasenka ze Vsetína s primášem Zdeňkem Zmeškalem. Odkaz valašského muzikanta rodáka z Hošťálkové Jana Pelára byl zcela určitě asi tím nejsymptomatičtějším prologem naší společné pouti za valašskými hudebními osobnostmi, které už bez výjimky přijali čestné členství ve valašské nebeské muzice. Starosvětský muzikant Jan Pelár byl ozdobou valašského folklorního světa a v době jeho největší slávy nebylo svatby, bálu nebo národopisných slavností, na kterých by Pelár se svou kapelou nevystoupil. Přes svůj nesporný přínos z největších do pokladnice valašské lidové písně byl Jan Pelár pohřben bez hudebního doprovodu na evangelickém hřbitově v Pržně. V roce 1969 byl však zase první osobností, která byla slavnostně znovu pohřbena na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, takže český národ se přece jenom trošičku poučil v tomto. V té době už folklorní scéně vévodil také rodák z Jasenky, učitel, primáš, sběratel lidových písní a také zakladatel a dlouholetý kapelník vsetínské cymbálové muziky Jasenka Zdeněk Kašpar. Nechcou v podání Jasenky písně z Růžďky, ale i Jasenky, z Velkých Karlovic, ale i z jiných valašských dědin, vzpomínkou na tohoto velkého valašského muzikanta, jehož nedožité devadesátiny jsme oslavili minulý rok tady na Vsetíně a k jehož osobnosti můj otec Jan Rokita velmi trefně poznamenal: Valašsko bez Zdeňka Kašpara málo valašské. Pěkný večer.

Cymbálová muzika v Sacan. A její solistka Zdenka Straškrabová. Ze Vsetína se podíváme opět přes Kotáry zpět na severní Valašsko a trošičku se zaměříme na pětidílnou sbírku lidových písní Valašské pěsničky, která patří zřejmě k nejpoužívanějším a také nejpopulárnějším zpěvníkům na Valašsku. Její autoři Jan Nepomuk Polášek a Arnošt Kubeša zde zanechali dílo, které neminulo žádnou cymbálovou muziku na Valašsku, ale ani žádného valašského zpěváka. Každý se s touto sbírkou několika dílnou zcela určitě musel setkat. Je to stěžejní dílo, které autoři podle svých vlastních slov věnovali Valašsku a jeho přátelům a které přispělo k oživení a udržení zpěvnosti na Valašsku. Prozřetelné myšlenky Jana Nepomuka Poláška se konec konců už ve válečném roce 1941 ubíraly takto. Prosíme učitele obecných, měšťanských i středních škol, aby při výchově nezapomínali na krásné valašské pěsničky. Je naším vřelým přáním, aby se vžili v kraji, ve kterém se zrodili, aby získali Valašsku a jeho lidu co nejvíce lásky a porozumění v celém národě. Věříme, že spolky tělocvičné i kulturní, ba i rozhlas, aby ti všichni pochopili srdečný valašský pozdrav od Radhoště, Hostýna, Sviradova, od Bečev i od Dřevnice. Co vytrysklo ze srdce lidu, nechce k němu zase vrátí, potěší jej a povzbudí.

Po zpěvu Michaely Bařinové a Františka Prokopa a instrumentálním doprovodu muziky Soláň bych si v plynutí koncertu přece jen s dovolením vzal o 10 let později poslední slovo. Pevně věřím, že vás valašské zpěvačky a valaští zpěváci potěšili na duši natolik, že si rozhlasovou vlnu zapnete v 18.30 i v některý z nadcházejících středečních podvečerů, například 5. srpna, kdy budeme vysílat druhou část záznamu koncertu Valašské nebe z roku 2016. Upřímně se na to těší, za všechny interprety dnešní hudby země se loučí a příští týden se opět naslyšenou těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu váš průvodce slovem i autor pořadu Jan Rokita.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brno v podvečer zasáhla silná bouřka. Hasiči vyjeli k 50 událostem. O stavbě obchvatu Volar na Prachaticku rozhodne referendum. A počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívání srážek. Postupně až polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Hasiči v Brně v posledních několika hodinách zasahovali zhruba u 50 událostí kvůli silné bouřce s kroupami. Nejvíce zasažen přívalovým deštěm byl střed města. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve. Potvrdil to jejich mluvčí Petr Příkazský.
2: Víš, že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i celnic. Někde jsme čerpali vodu komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
0: Lidé ve Volarech na Prachaticku rozhodnou v referendu o stavbě obchvatu. O vyhlášení usilovala petice, kterou nakonec podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar přivede do města více transitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života. Lidé požadují, aby město začalo opět aktivně řešit obchvat.
3: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
4: Myslí si obyvatelka Volar paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cíl petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
5: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
4: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolních obcích.
6: My teď usilujeme odklon transitní dopravy na jedničkovou silnici.
4: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Z Volar Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Na radnici v Jaroměři na Náchodsku se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany státu pouze o provizorní opravu. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
7: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, vlastně co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo, než se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
1: Počasí.
0: Večer a v noci na zítřek čekáme v České republice zpočátku ještě oblačno až polojasno, místy přechodně skoro jasno, pouze výjimečně přehánky nebo bouřky. Postupně ale od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ujedinělé bouřky, a to hlavně v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 14 stupni, při zmenšené oblačnosti 12. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, jedinělé bouřky, a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32. K tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nové omezení u exitu Jirny Úvaly. Na kilometru 8 je provoz stažen do pravého pruhu, tvoří se kratší kolona. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petra Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku, režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň, podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90ky. Nicméně původně jste vystudoval herectví až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobie, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobie, kdy sa odovzdávali jako herecké ceny, třeba Zlaté slučky, to bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame,

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karla Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm, vy jste o něm natočil film?
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karlem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi Peter Bebiak, mimo řady dalších režisér filmu o zpěvákovi Duchoňovi, který zemřel před 40 lety v mladém věku, ve věku 35 let. Jak probíhala příprava na natáčení takového filmu? Vyhledal jste jeho příbuzné, z čeho jste čerpal? On měl dceru, myslím?
1: On má dceru.
0: Má dceru, ano.
1: Ano. My jsme vycházeli z představení divadelného, které napísal Jirka Havelka a Robert Mankovecký. A to představení se volá Zem pamätá. A hrá se to v Komornom divadle Martine. A nám se páčila ta struktura toho představení. To, že to je vlastně taký videoklip života Karola Duchoňa, kde se stretnete s jeho nejdůležitějšími udalostiami, které ho formovali, alebo které formoval on. A v podstatě dokážete uchopit a zjistit, kdo byl, ako rozmýšlel a proč dopadl, ako dopadl. A z toho jsme vlastně s Rastem Šestákom, kolegom, s kterým máme firmu, z tohto představení jsme jich požiadali, aby napísali scénar filmový, protože ta je trošku jiná a jinak se rozpráva v divadle a jinak je to potřebné pro film. A na základě toho už potom přišly ty povinnosti získat financie, najít financie, ale to, co bylo nejdůležitější, bylo získat práva na ty pesničky, protože veľa tých pesničiek je prebratých a to boli práve tie 70. a 80. roky, že vtedy sa s tým nejak nehrali, že správnymi úkonmi, že či tú pesničku od Beatles môžu hrať alebo môžu spievať, jednoducho ju prespievali a zrazu bolo toho tá cover verzia na svete. A toto sme vlastne všetko museli znovu ošetriť. A takto sme sa napríklad dostali pri jednej pesničke až k Jacksonovej deťom, ktoré vlastne práva na pesničku Sugar, ktorú prespieval Karol Duchoň a na Slovensku po slovensky sa volá Nálady. Takže takéto vlastne dlhodobé, to trvalo 5 rokov, kým sa vlastne vysporiadali všetky práva. Posledná zmluva sa podpísala 3 mesiace pred premiérou.
0: A do té doby nemohla být premiéra tedy?
1: Do té doby to bylo všechno také ohrozené.
0: 5 let, to znamená, kdy jste vůbec pomyslel na to, že ten film začnete chystat a jak se to, mělo se to potkat, mělo to být, bylo to plánováno na to výročí 40 leté od jeho smrti, nebo ne?
1: Nevycházelo to tak. Je to přesně jako těch 5 rokov od toho prvého uvažování až po ten výsledok, ale to totiž ovplyvní veľa iných vecí a hlavnou sú financie. Keď získate tie financie, podarí sa vám ich vyskladať, tak až vtedy môžete začať natáčať a ak by prišli skôr, tak by to bolo o rok skôr, ak by prišli neskôr, tak by to bolo o rok, o dva neskôr.
0: Výročí, nevýročí.
1: Výročí, nevýročí.
0: Karola Duchoně stvárnil herec Vladislav Plevčík. Jak moc bylo potřeba měnit jeho vzhled, aby vypadal jako Karol Duchoň?
1: Karol Duchoň procházel různými fázami v svém životě. Od když byl mladý, tak byl taky štíhlý chlapík, ale časem vlastně trošku začal aj viacej priberať a mával také fázy, kedy byl naozaj že velmi velký. On bral aj lieky na chudnutí a snažil se to nějak obmedzovať a tým pádom celkovo se tak podle mňa my jsme mali 6 fáz, ako vyzerá vlastne pre nás aj jak stárne, lebo my sme zachytili jeho život od nejakých jeho 15 rokov až do jeho smrti a tam sme vytvorili nejakých 6 druhov alebo 6 typov masiek, ale najdôležitejšie boli tie, ktoré vytváral Martin Jankovič a to bola protetika, ktorá sa používala na tvár a to bolo hlavne dôležité nájsť trpezlivého herca, pretože ráno prísť o 3, keď štáb prichádza do práce o 8, ale oni už museli o 3 začať maskovať, aby o 8 bol k dispozícii a tým pádom, keď už mal masku na sebe, tak nemohol jesť normálnu stravu, musel iba všetko cez slámku, aby sa jednoducho tá maska nezničila, neopotrebovala. A potom po tých 12 hodinách ešte trvalo hodinu a pol, kým ho odličili. Takže jeho deň namiesto tých 12 hodín, ktoré normálne trvá pracovný čas pri filmovaní, tak bol 18 hodín.
0: Ešte niekde vyprávil, že ste natáčali i ve veľkém vedru, což také nepřidalo.
1: Pretože vlastne tým pádom, keď sa potíte, tak sa potíte pod tú masku a ona sa uvoľňuje, takže aj my sme museli rozmýšľať, kedy začínať a ako začínať s detailami a potom prejsť na celky.
0: Peter Bebiak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mňa bolo dôležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trbaž ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realit, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě. Nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si může zmeniť postavy, může si vymýšlet, protože to je autorská záležitost, ale veľa vecí je právě jako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nějak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu práve v tej vizuálnej, v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních oblastí na Vysočině a zítřejší počasí zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání deště, postupně až polojasno. Maxima zítra odpoledne kolem 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Podnikatelé v České republice zřejmě od začátku příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení evidence dnes ve finálním třetím čtení totiž schválili poslanci. Podle vlády to přinese do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to ale rozporuje.
2: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: EET má narovnat podnikatelské prostředí. Má i určitý přínos do státního rozpočtu. Bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
2: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
4: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
2: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Počet akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na Vysočině klesne ze 14 na 10. Čtyři zóny se navíc zmenší. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. Většina dotčených obcí s vyřazením z akceleračních zón nemá problém.
5: Zrušení akceleračních oblastí neznamená, že v obcích nebudou moct větrníky vzniknout. Investoři budou muset pouze absolvovat nezkrácené povolovací řízení. Některé zóny, které ministerstvo nezrušilo, ale obce i nadále odmítají. Proti stavbě větrníků ve zrychleném řízení je například vedení Obrataně na Pelhřimovsku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Po ničivém požáru z loňského června opět ožívá pila ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Oheň tehdy zničil výrobní halu i většinu technologií. Dnes už na místě stojí nová budova a zaměstnanci se pozvolna vrací do práce. Podle vedení se podařilo obnovu zvládnout díky hlavně nasazení vlastních pracovníků. Potvrdil to ředitel pily Marian Koniar.
6: Specifikum naší firmy je, že máme vlastní kovovýrobu a po požáru někdy v zimě v podstatě celá firma začala pracovat na obnově, na výrobě strojů. Sport.
0: Před několika málo minutami začalo druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií. Vítěz tohoto souboje nastoupí v neděli ve finále proti Španělům. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy ještě zataženo, doznívající déšť a přehánky. Postupně se budou vyskytovat opět lokálně přehánky, ojediněle také bouřky, večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Praha-Plzeň je u Berouna silný provoz. Podle všeho je to proto, že se mezi kilometry 18 a 14 pohybuje údržba, tolik doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
7: Láska je odměnou, silou, která překoná strasti a nesnáze. Dokáže vám to příběh, který jsme pro vás vybrali.
8: Jí je 71 let, on je o 4 roky starší. Už jsou spolu více než 52 let.
7: Už v dětství se naučili vážit si pokoje, dostatku a hřejivého citu. Láska je svedla k sobě a vynahradila jim vše, co jako malí neměli.
8: Milují se a váží si jeden druhého. A přitom stačilo málo a nevzali se.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny Miluška a Karel Cilichovi, kteří se poznali na Teplicku v severních Čechách.
0: Prožili spolu už 52 let jako manželé. Jejich láska je jak z červené knihovny, plná zvratů, překvapení, ale hlavně vroucího milování. Vyražme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Miluška a Karel.
5: Ano, ano.
4: Jsme to my, přesně.
5: To my.
3: Tak pro Milušku mám květinu takhle.
5: Ježišmarja, děkuji pěkně.
3: A pro Karla mám něco sladkého, anebo se o to podělíte.
4: Děkuji, moc krát.
5: Děkujeme moc krát, super. A vítáme vás u nás.
4: Vítám, můžu vám říkat Patriku?
3: Můžete.
4: Jo.
3: Já vám budu říkat Karle a vám Miluško.
5: Dobře, děkujem.
4: Já děkuji.
5: Já mám trému jako blázen, to si nemůžete představit.
3: Z čeho teď budete vyprávět o tom, co jste prožili?
5: Jo, prožili a prožíváme, teď tu plovaný prožití teďko.
4: Prostě nádhera, jo.
0: Jejich láska se začala rodit v srpnu roku 1971. Karel se vrátil z dvouroční povinné vojenské služby a potkal svoji sestřenici, která ho pozvala domů na kávu.
1: Stejné pozvání dostala i mladá Miluška, která se s Karlovou sestřenicí kamarádila. Došlo k osudovému setkání.

0: za ručičku.
1: První pusa, kdy přišla?
0: No, ta přišla, to bylo hned po týdnu asi, když jsme se poznali vlastně u té sestřenice.
2: No, bylo to takový nesmělý, protože říkám, tak známost byla krátká v podstatě, že jo. Tak člověk se trošičku zdráhal, protože já jsem těch vztahů moc neměla, měla před ním vlastně jeden vztah akorát. Takže to bylo takový prostě vzláštní, no, takže to byla taková letmá pusa víceméně, nebylo to takový otevřenější a takový to opravdu zamilování, no, zamilovaná pusa, no. Takže to chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala.
0: No, bylo to hezký, ale já jsem říkal, musím to zkusit. Zkusil, bylo to hezký.
1: Nějaká první pozornost, dárek nebo něco, co demonstrovalo to, že Karel vás usiluje, bylo něco takového?
2: No většinou to byla nějaká kytička, taková menší, jako jo. Jenomže to bylo na podzim, takže těch kytiček už moc nebylo, že jo. Ale jako vždycky nějaká pozornost malá to byla, teda to musím říct, že ano, no.
0: Šli jsme i do koncertu do divadla, měl tady zrovna Neckář zpívat, tak jsme šli do toho divadla, říkám, pozvuji, uvidíme. Tam samozřejmě už jsem chytal ruku, jo, vedle sebe.
2: A tak muž vždycky po mně šmátrala rukama, já pryč, ruce pryč, prostě jako jo.
0: No, a bylo to. Bylo to, vlastně to bylo koncem září a v listopadu vlastně jsme se brali, 20. listopadu.
1: Vy jste to vzali takhle hopem, Miluško?
2: Ano, takhle hopem. Ale říkala jsem si, no mám nebo nemám, protože manžel mě pak požádal o ruku, že jo. No. A já jsem tak trošku váhala, protože jsem si říkala, neznám ho, že jo, když se známe krátce, z toho nemůže být nic dobrýho, jako jo. A teď kolegyně v práci do mě hučeli, ty jsi hloupá, proč si ho chceš vzít hnedka, jo. Neznáš ho, kdo ví, co to je záč, jako jo. A tak mě nasadili takového brouka do hlavy, že mě to prostě vrtalo furt hlavou, já jsem prostě nemyslela na nic jiného, než na to. No a manžel pak zanedlouho přinesl teda svatební oznámení, že jo. A když jsem to teda viděla, tak jsem se rozplakala a říkala jsem, nezlob se, já si tě nevezmu. Já tě nechci prostě.
1: Karle, jaké to bylo, když vám Miluška řekla, ne, nevezmu?
0: No, byl jsem z toho celý zdrcený. Prostě jsem... Nespal jsem, prostě říkám, to ne, to není možný, že mě nechce. Musím to nějak udělat, aby mě chtěla. Tak jsem se snažil prostě jí přemlouvat, říkám, vem si mě. A...
1: Přemýšlel jste, proč odmítla na začátku Miluška?
0: To nevím. Prostě řekla, ne, já si tě nevemu, já teď mě vytištěný ty svatební oznámení, říkám, no tě hezký tady. Ale říkám, budu bojovat a vybojuji. Bude moje.
1: Bylo chlapovi třeba v takovém stavu i do breku?
0: No řeknu vám, že bylo. Bylo. Já jsem docela i takový lítostivý, jo, že citlivý na tohleto a docela mě to jako i mrzelo, když mi to řekla, jo, že jsem z toho i nespal a byl jsem prostě takovej mimo. Řeknu, ale přežil jsem to a bylo to.
1: Přemýšlel jste i nějakou taktiku zahrnutý květinami, víc projevy lásky, někam jí zvát, anebo prostě nechat to uzrát chvíli?
0: No, já bych to, já jsem říkal, že buď to bude, jak se říká tedy, ale jaký nějaký dary a tohle, na to člověk neměl tenkrát v té době, to byla doba, prostě my jsme byli, dá se říct, takový chudý rodině, já jsem z 10 dětí, jo, takže tam peněz nebylo na zbyt nikdy, co jsem si prostě neviděl mýma rukama, tak se neměli, jo. Takže nějaký dary, ale prostě se mi říká, že jí mám rád, že jí miluju a tohle to všechno, takže snad to pochopila a zůstalo to takhle.
1: Když se zamyslíte, Miluško, se to tak ve vás zlomilo, že jste sama pro sebe si řekla, ale jo, risknu to. Co bylo tím zlomem, nebo kdy to nastalo, jestli si i ten okamžik třeba pamatujete, kde to bylo, kdo vám k tomu pomohl, nebo jaké rozhodnutí?
2: No, tak mě k tomu taky nikdo nepomohl, ale prostě já jsem potom vlastně taky, jako byla z toho špatná, že jsem ho vlastně odmítla. A tak jsem si potom říkala, no tak...

0: zkusím, ale nebylo to hned. Určitě to nebylo druhý den, jako to vím, že prostě to chviličku trvalo. Nehledě na to, jak jsem říkala, že do mě hučeli kolegyně a všichni ostatní, tak jsem se říkala, hele, to je moje rozhodnutí konec konců, jo. Tak si zatím budu stát a jdu do toho. No, nehledě na to, že měsíc přede mnou se vlastně vdávala sestra, takže když jsme to pak jeli oznámit teda rodičům, ty bydleli ve Velvarech, tak tam byla sestra, ten manžel nynější, že jo, ten do manžela taky hučel, jo, prostě co blázníš, jak to s ní myslíš a tohle to kde si, co si, takovýhle řeči, no, mamka z toho byla taky teda vykulená doslova, říkala, no, jestli chcete, tak prostě ta svatba bude, no, a byla.
1: Jaké to bylo v rodině mít takhle dvě svatby za sebou?
0: No, bylo to asi hrozný, protože mamka z toho byla nešťastná, protože se všechno vlastně investovalo do první svatby sestry, že jo? Takže na nás bohužel už toho tolik nezbylo. No, skoro nic, no. Svatbu jsme měli sice hezkou, to jako máme na ní hezký vzpomínky, ale nebylo to takový prostě, jako to bylo třeba u té sestry, že jo? No.
1: Jaký byl ten svatební den Milušky a Karla Celichových, to se dozvíme za malou chvíli.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrousit tě
1: víc. Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
6: Na začátku jejich vztahu byly ženské pochybnosti a mužské slzy. Možná za to mohl strach z neznáma, nebo opatrnost, kterou si oba nesli z dětství. Ale jak už víme, svatba nakonec byla.
5: Jakoby si vzali k srdci slova Johna Lennona. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Sezdali se v Teplicích 20. listopadu 1971.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
7: Vzpomínám si ten den, jako že jsem šel ráno pro kytku, kterou jsem měl objednanou tady dole u Červeného kostela. A mrzlo ještě, už začalo mrznout trochu.
8: Miluško, jak začínal ten váš svatební den? Karel šel pro kytici, co vy jste se šlechtila?
9: Tak já jsem se šlechtila, ale protože jsem taky na šaty neměla, že jo. Takže jsem vlastně zdědila svatební šaty po sestře, která se teda vdávala v tom říjnu. Takže jsem měla vlastně její svatební šaty, takže taky nějaký velký zázrak to nebyl.
8: Byla jste před tím obřadem nervózní?
9: Hrozně. Hrozně. Klepala jsem se jak osika. Ruce se mě potily, prostě kytka se mi klepala v ruce, takže fakt ta nervozita teda byla, ale záhy to pak zmizelo v pohodě už jako jo. No.
8: Závoj byl?
9: No, byl, byl.
8: Šel dobře zvednout?
7: Šel dobře zvednout závoj, pusinka proběhla hezky, dlouze, bylo to nádhera.
8: Tak vy už jste to trochu trénovali předem, ne?
9: Ne, absolutně ne, to bylo jenom tak letmo vždycky, to nebylo zas až tak, no, to vzniklo až po té svatbě, potom úplně všechno a na té svatbě hlavně teda, no.
8: Co se dělo na svatbě?
9: No ty polibky, no, to byl jeden za druhým pak a to už potom byla vášeň, no, tak to už bylo úplně o něčem jiným.
8: Luška se usmívá až skoro červená úplně.
9: No, úplně se červená, co to, no. No dobrý, tak můžeme.
7: No hostinu jsme měli nahoře tady v Dubí, v nějaké restauraci, to byla taková restaurace, kde bylo teď, co, prostě to, museli jsme to udělat tam, kde to bylo takový nejlacinější, že jo, peníze nás by nebyly. Že jsem si musel na té svatbě dopučit, dá se říct, jo, když to nerad říkám, ale svatba proběhla, dá se klidu všechno, nikdo se tam nepopral, manželku mi unesli, ale já jsem ji vystopoval. Koho milujete, toho najdete všude.
8: Kdy skončilo to svatební veselí? Jak dlouho do noci jste juchali?
9: No, tenkrát v těch restauracích, co jsme měli, většinou se zavíralo v 10 hodin, maximálně v 11 teda. Takže jsme tam teda byli do konce toho všeho a pak jsme vlastně svatební noc měli u manželovo bratra nahoře tady na sídlišti na Šanově. No a tam proběhla i naše svatební noc.
8: Kdo o ní promluví?
7: Tak svatební noc byla vášnivá, dá se říct, že jo? Proto říkám, musím to rychle využít všechno a takhle. Ale bylo to hezký. Proběhlo to v klidu, všechno, paráda. Jsem byl spokojený. Jo? A jináč, pak to pokračovalo dál a dál, až do dneška. Máme rádi.
9: Jo, je to fakt, no, máme se rádi, co nám chybí, jsme spokojení, vidíte, jak jsme tady prostě, jak žijeme, Takže jako je to všechno v pohodě, ale je to všechno naše práce. Našima rukama, jako jo. Nic jsme pomalu nedostali.
8: Byl to těžký začátek? Byli jste na to sami?
9: Každopádně to bylo těžký, no. Ale o tom bych nechtěla mluvit, já jsem to dětství fakt neměla lehký, to bylo prostě hrozně složitý.
8: Ale je to podhoubí toho možná, na čem jste pak stavěli svůj vztah?
9: Tak to musím říct asi takhle. Můj biologický tatínek měl manželku, že jo, no. A oni byli takový jako víceméně jako statkáři. A moje biologická maminka prostě u nich sloužila. A tatínek prostě se zřejmě zamiloval do toho, co tam pracovala teda. No a z toho jsem vznikla já. Ale protože jeho žena prostě nemohla mít děti, tak jsem v podstatě vyrůstala u nich. A do 15 let prostě jsem jí brala jako matku. A do 15 let jsem o mojí biologické matce nevěděla. Až když jsem dostala občanský průkaz a v něm v podstatě bylo, že teda moje biologická matka je úplně někdo jiný. No, ale tak jsme to pak nějak dali dohromady, jo. Takže jsme se poznali pak jako blíže, no v podstatě vlastně už byla sestra na světě taky, protože my jsme o rok jenom, takže jsme se začali navštěvovat, já jsem tam pak jezdila a u té nebiologické maminky, prostě když tatínek zemřel, tak jsem měla doslova očistec. To si neumíte představit, jo. Já jsem zakončila základní školu, udělala jsem zkoušky na ekonomku, jenomže ona mě to prostě zatrhla, že do žádné ekonomky nepůjdu, že potřebují peníze a že musím jít pracovat. Já jsem byla jako tintítko hubená a musela jsem to mě dotáhla za ruku přes jejího známého do mlékárny Teplický tady. Tam jsem tahala ty těžký konve, měla cisterny. Když byla vejplata, už stála před branou toho té mlékárny, sebrala mi všechny peníze a dostávala jsem 3 koruny na svačinu v té době. 3 koruny. Takže to byla katastrofa. Já jsem neměla co na sebe. Ty ženský, co tam se mnou pracovali, tak mi po jejich dětech nosili oblíkání. Takže já na to mám hrozný vzpomínky. Já jsem z toho byla pak úplně nešťastná. Ale říkám, dokavať žil tatínek, tak to bylo všechno jakž takž v pohodě, protože on nedopustil, aby mě bylo ubližováno. On mě fakt miloval a já jsem milovala jeho. Ale jakmile zemřel, a to vidím jako dneska, ještě on měl těžký astma. Takže skončil v léčebně tady za Teplicema v Křemíži, v ústavu. Takže já jsem za ním jezdívala, vždycky jsem si doslova vyžebrala peníze na autobus, abych se za ním dostala. A když jsem tam přijela, už byl před smrtí, tak to slyším ty slova jako ještě dneska. Miluško, prosím tě, už za mnou nejezdi, to je můj konec. To si neumíte představit, jak mě to sebralo.

0: Takže já jsem prostě ten život prožila hrozně ošklivej, teda musím říct. A potom, až teda to mě bylo asi 17, si mě k sobě vzala biologická máma. Protože si mě snažila za ty roky všechno vynahradit, že jo? Takže to bylo všechno v pohodě. Jenomže ona mě potom nějak vypátrala, ta matka nebiologická, a napsala dopis a prosila mě, ať se vrátím zpátky, že se změní a že bude jiná. Já jsem strašně mírumilovný člověk, já nemám ráda nesváry, nemám ráda hádky, nic takovýhle. Takže jsem nakonec teda zase vzala kufr a vrátila jsem se sem do Teplic. No. Nebylo to o nic lepší, v té době jsem pak poznala vlastně manžela, že jo, takže jsme bydleli u nich. Jenomže to nešlo, oni nám dělali různý naschvály, prostě tragédie, no hrůza, to. Manžel si požádal o bydlení, takže jsme dostali starý byt, tady byla kdysi taková stará zástavba 1-1. Když jsme tam přišli, to byla šupna na uhlí, to si neumíte představit, jak to vypadalo. Takže manžel to celý zrenovoval, jo, dal to dokupy, udělali jsme z toho krásný byt, suchý záchod jsme měli na dvoře, v létě, když bylo hezky, jsme se koupali v prádelně a jinak jsme se měli normálně klasika doma ve vaničce, jinak to nešlo. Ale mám na ty roky, bydleli jsme tam 5 let, vlastně jsme už pak měli prvního syna, že jo? 5 let jsme tam bydleli, já na to mám neuvěřitelně krásné vzpomínky. To byl prostě byt a bylo to naše, že jo, konečně, no.
1: Pro vás, Milošku, ale po té svatbě nakonec zjistit, že máte vedle sebe takového muže, který je ctižádostivý, ochotný pracovat, udělat pro vás první a poslední, vydobít vám nový domov, kde budete v klidu, budete mít tam své zázemí a navíc pojištěno tím, že ten jeho zájem byl tak velký, že o vás tolik stál, že se to vyplatí po jeho boku být. To musel být takový jako životní dárek a splacení všech těch negativ, které do té doby vás v životě potkali, ne?
0: Ano, ano, jak říkáte. Protože muž je strašně hodnej, šikovnej, teda udělá první, poslední prostě. Jak v práci, vánoční cukroví peče, vánočku peče. Když potřebuju, tak uvaří prostě. Naprostá pohoda. Prostě to opravdu bylo splacení, protože jsem si říkala, já už si ani neumím představit někoho jinýho pak vedle sebe. Jo. Protože on opravdu udělal první, poslední, jako jo, pro nás. A vůbec celkově i dodnes pro naši celou rodinu.
1: Jak byste během prvních let svého soužití tu vaší lásku popsali? Jaké přívlastky byste jí dali, co tehdy pro ní bylo typické, důležité, co jí vystihovalo?
0: Jo. No co, že jsme se měli rádi, že jsme se milovali v podstatě, že jo? To byl ten největší dar, který nás mohl potkat, jako podle mě.
2: No, je to pravda, protože nic jiného si nedovedu představit bez ní. Každou chvilku jsme byli spolu, seděli jsme, povídali si všechno, tak jak to má být.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: Miluše a Karel Cilichovi prožívají nádhernou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Všechno ve svém životě si museli vybojovat sami.
2: O to víc si váží každé maličkosti. Pěkného dne a vztahu, který rozkvetl jak jarní louka.
1: Chtěli bychom je potěšit, udělat jim radost. Proto jsme Patrikovi přibalili na cestu k ním i velký automatický kávovar a moderní přenosné DAP rádio.
2: Do této chvíle nemají o ničem tušení. Patrik jim naše dárky vybalil v kuchyni a teď je k ním vezme.
3: Je, to si děláte srandu, ne?
4: Ne, je to kávovar.
3: Je to káva, já to vidím, no to, to je bomba. Tak to je teda bomba.
5: To jste nás dostali,
3: to jste nás dostali. Ano, to je neuvěřitelný. Patrika, vám musím dát pusu.
6: Děkuju.
5: Já poblahu k tomu, díky.
4: Já vám blahopřeju za ten život.
3: Jo, super, děkujeme moc. No to nemá chybu. Nádhera.
4: Je to i s kávou.
3: Já to vidím.
4: Zrnkovou.
3: Zrnkovou dokonce. Teda, to.
5: Máme radost, velkou radost.
3: Velkou radost. Děkujeme Carmen Majerový i Kostkovi, Petrovi a vám taky. Moc, jo, moc. Hezký.
4: Pijete kafe.
3: Pijeme. Já jsem vám ho chtěla uvařit.
4: Teď můžem.
3: Tak,
5: jo. Tak
3: dáte si kafe?
4: No musíme to vyzkoušet.
3: No musíme to vyzkoušet.
4: Ale pozor, je tam ještě jeden. On je taky hodnotný, ale je trochu menší ten dárek.
5: Rádio.
4: Digitální.
5: Digitální.
3: To je, to je snad zlej sen.
4: Nezlej, ne.
3: Ne, dobrý. Super sen.
5: Koplí transistorové rádio. No. Teď. Já
4: jsem tohle je přenosné, nabijete ho a vydrží vám a můžete na zahrádce pouštět a poslouchat váš oblíbený Český rozhlas.
5: Jo, tam posloucháme určitě tam. To je pořád jenom tam sever.
3: To je bomba, já jsem v němém úžasu z toho, super.
4: Slyšíte to, Petře a Carmen, jakou mají radost, my máme i za vás.
3: Neuvěřitelnou radost, neuvěřitelnou.
5: Mockrát děkujeme.
2: My jsme nadšeni s vámi. Užívejte si s oběma přístroji pohodové chvíle.
1: Život Milušku a Karla Cilichovi nešetřil. Připravil jim jednu velkou zkoušku vztahu. Díky ní dnes vědí, že láska pomůže, hojí, léčí, navozuje mír a otevírá nové naděje.
2: Ale začněme časem po svatbě. Kdy nastaly nádherné roky a na svět přišli potomci, které čekalo šťastnější dětství, než měl Karel s Miluškou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: První syn se narodil teda, my jsme bydleli vlastně od tom malinkým bytě a první syn se narodil 17. prosince 72. A na Štědrý den jsem přišla domů z porodnice. Takže to byl takový dárek pro manžela teda, jo, že byl naklizeno, na stromeček udělaný, všechno připraveno prostě. Takže mě přivezla sanitka se řvoucím Radkem.
4: Dali jste si ho pod stromeček?
3: Dali jsme si ho pod stromeček, ano, dali.
5: Ale když jsem ho přivezl domů, byl jsem šťastný, jo, že na ty prostě jsem všechno obstaral, udělal v tom bytě. Postýlku jsem půjčil, protože na ní jsme neměli, že, tak jsem si ji půjčoval. No, ale přišla domů na Štědrý den přímo a byli jsme šťastní, že máme dárek.
4: Co se odehraje v srdci novopečeného táty, mámy, když přijde jejich první dítě domů?
5: Pro mě to byl zážitek, jako celoživotní zážitek, dá se říct, jo, ten náš kluk. Bylo to hezký.
4: Viděl jste se v něm?
5: Jo, viděl jsem se v něm.
4: Miluško, co pro vás jako mámu? Co to bylo najednou mít svoje dítě?
3: Tak já jsem byla šťastná jak blecha, i když ten porod trval hrozně dlouho teda, ale pak když se narodil, tak jsem byla prostě šťastná jak blecha. No, tak byl to první, že prvorozený synáček, takže to byl takový hezký dárek, no, pro nás. No.
4: Byl plánovaný?
3: Byl. A vyšlo to hned.
5: Až po svatbě.
3: Samozřejmě, no. pak jsem teda otěhotněla znovu a narodil se nám druhý syn Martin. Jenomže bohužel tohle se nám nepovedlo, nebo našemu Martinkovi ne. Narodil se a od samého narození měl hrozný zdravotní problémy. Neustále už jako miminko, už snad hned po porodu byl, strávil v nemocnici. A to bylo snad každý měsíc ve špitálu v nemocnici. A po každý jiný chorobopis prostě. Takže jsem si tenkrát řekla, že už musím něco udělat jinýho, tak jsem si nechala ofotit ty chorobopisy a poslala jsem to do Prahy, do Thomayerovy nemocnice. Tam nám odepsali, že teda máme Miljo našeho chlapečka přivést. A tam teda zjistili, že má nevyvinutý ledviny a v celém tělíčku, že má zúžený a rozšířený cévy. Takže podstoupil takovou menší operaci, nějakou jako operativní zákrok. Vypadalo to, že to bude dobrý, dostal teda spoustu léků, takže jsme dávali léky, když teda přišli domů, že jsme ho přivezli. Jenomže jednoho krásného večera mi tady v pokojičku plakal, že ho bolí strašně hlava. Začal nám padat domdlob, tak jsme volali záchranku. Druhý den jsme měli jet do Ústí na kontrolu, takže nás okamžitě převezli teda tam. Tam ho nasadili na přístroje, že jo. Když jsme tam pak druhý den volali, tak řekli, že je to beznadějný, že prostě odešel, že už dejchá jenom přístroje a že ho budou muset odpojit. Takže to bylo pro nás neuvěřitelný. No to bylo hrozný, to si nikdo neumí představit. Takže mu byly vlastně necelý 4 roky, když nám teda zemřel.

0: jako oni říkali, buď to se rozhodněte, že ho máme odpojit, anebo nechat ještě na těch přístrojích. Ale pak jsme se dohodli s Miluškou, že necháme odpojit. Ale to bylo... To byla rána. To byla rána pro nás prostě, jo. Museli jsme dále, protože nechtěli jsme, aby trpěl pořád, jo. Tak jsme nechali odpojit a bylo to v pořádku potom, už jsme říkali, necháme to, uvidíme. Ale dobrý.
1: Byli jste tam s ním?
2: Byli jsme tam s ním, když ho odpojovali. To prostě, to je nepopsatelný, no, nepopsatelný. Ale v podstatě byl mrtvý, že jo, jenom ty přístroje prostě fungovaly, jenom nic nefungovalo. No, takže v podstatě on dostal jako mozkovou příhodu, jako u dospělého člověka přišla mozková příhoda krvácení do mozku, no. A tím to prostě vzniklo, no.
1: Máte v paměti, když jste spolu tak jako mluvili naposledy, co jste si stačili ještě třeba říct, jako máma se synem nebo tak?
2: No, to byla ta noc vlastně, kdy se to začalo projevovat, že jo. Takže jsem ho držela v náručí a tak jsme si povídali, Martinku, to bude dobrý, to půjdeme za panem doktorem a bude to všecko v pořádku. On kejval jenom hlavou, on začínal být v té agonii, to prostě takový. Takže to byly tyhle ty moje slova. Já jsem ho držela v náručí a v podstatě mi umíral v náručí. Vlastně nepředstavitelný, kdo to neprožije, tak jako fakt neví, o čem. No.

0: jak se říká, život jde dál. Jo? Museli jsme to překonat všechny, tyhle ty strasti a prostě to šlo.
1: Muselo to jít.
2: Co vám dávalo v tu chvíli tu největší sílu? Co vám nejvíc pomohlo?
1: Nejvíc nám pomohlo, protože tady byl starší syn, že jo? A ten byl předškolák. Takže jsme prostě, museli jsme to nějak překousnout a přejít to prostě, dostat z toho kluka, prostě mu to vysvětlit, že jo. No, tak byl taky, říkám, byl z toho taky teda špatný, no Radek, no. A protože jsme teda nechtěli zůstat, takže nějakou chvilku to trvalo, takže jsme nechtěli zůstat jenom u toho syna, že prvního. Takže jsme se s mužem rozhodli, že to zkusíme teda ještě na potřetí. No, vyšlo nám to teda, ale celý to těhotenství jsem žila ve stresu, ve strachu, aby jsme nezažili to, co jsme zažili předtím. Naštěstí to teda vyšlo, narodil se nám Tomášek, takže to byla velká úleva, že byl zdravý. Stal se z něho samozřejmě mazánek a ještě do dneška je to mazánek, jo, protože člověk to viděl furt takový, aby se něco nepřihodilo, aby byl v pořádku, že jo, tohle to. Dneska je mu 40, ne, že bych ho řadila na první místo, ale pořád je to prostě takový vysněný dítě, se dá říct.
2: Vymodlený.
1: Vymodlený, doslova.
0: Přežili jsme to, šli jsme dál a jsme spolu.
2: Říká se, že čas pomůže, stiší, uzavře rány, nezapomene na ně člověk, ale tak nějak vyléčí. Kolik času bylo potřeba?
1: No, potřeba času bylo hrozně moc, protože a ještě do dneska. Kor na Vánoce, když jsme prostě tady pohromadě s mužem teda, sedneme si ke stolu, tak mě tečou slzy. Mě tečou slzy prostě. Takže to prostě okamžitě se mi všechno promítne v hlavě a člověk nezapomene, to nejde zapomenout. A já ty Vánoce odbrečím, odpláču.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Karel Cilichovi si svou lásku opečovávají už více než 52 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle. Jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého dopředu. Jak se znají?
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy až teď.
3: Karle, co jste se oba naučili v manželství? Co by bylo to, co vám manželství dalo?
4: Dalo nám takovou soudržnost k sobě.
5: No štěstí, zdraví, dlouhá léta. No tu lásku ne, naší.
3: Když máte špatný den, co vám pomůže?
4: Když mám špatný den, jdu na zahrádku.
3: Když má váš muž den pod psa, jak se říká, čím to léčí?
5: Čím to léčí? Pivem, že si dá pivo.
3: Pozoroval jste ji někdy, jak spí?
4: Jo, to pozoruju, protože to jí chrápe, to někdy občas a dělám pořád jenom.
3: Co myslíte? Pozoruje vás někdy, když spíte?
5: Určitě, protože někdy i zachrápnu, teda. Takže no určitě.
3: Ptáte se ho ráno, zase jsi se díval?
5: Jo, zase si mě sledoval, víš? Zase si mě budil.
3: Vaše paní je skvělá kuchařka, přesto je nějaké jídlo, které se jí nedaří, nebo ho nerada dělá?
4: Nerada dělávala koprovku. A najednou jí...
3: Které jídlo nerada děláte?
5: Sladký knedlíky.
3: Proč?
5: Protože já je nejím, já je nesnáším a muž to má rád.
3: Je to jediná věc, kterou má rád?
5: No, to jich je víc, koprovou omáčku například.
3: A přeci jen nejedla byste to kvůli němu?
5: No koprovku ano, tu jsem se naučila a to mě tak zachutnala, že ji můžu i studenou teď.
3: Ulejvá se někdy peníze?
5: Ne, nikdy.
3: Takže kasu držíte vy?
5: Kasa je tady pod mým palcem.
3: Kdo doma drží kasu?
4: Manželka. Miluška drží kasu.
3: Ulejváte si stranou někde?
4: Ne, neulejvám. Nemám proč.
3: Kdo je lepší tanečník?
4: No, já bych řežal.
5: Tančí dobře. No, dobře mu jde tanec.
3: Kdy se nejvíc Miluška vsteká?
4: Když něco nejde.
5: Od čeho se nejvíc stekám, když mám jít žehlit?
3: Co je na Milušce nejvíc sexy?
4: To je dobrá otázka. Sexy. Já myslím, že všechno. Všechno je sexy na ní.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že opěvoval?
5: Ježíš Maria. No asi celé tělo, ne. Nejenom jednu věc.
3: Tak něco třeba na vás je nejvíc sexy.
5: No tak to asi byly prsa. No.
3: Karle, jak Miluška líbá?
4: Tak klasicky, že jo. Jako každá možná, nevím. Je dobrá. Líbá dobře, tak je to.
3: Jak si myslíte, že Karel řekl, že líbáte?
5: Já? No asi dobře, ne. Přece by neřekl, že líbám špatně.
3: Když projevujete něžnosti, jak to vypadá?
5: Tak se obejmeme, prostě dáme si pusinku, no.
4: Začněme ho hladit třeba, nebo pojď ke mně. Ty mi nedáš ani pusu. Už natahuje a dávat pusu, pusím. Aby, ty voníš. Takže takhle, jinak jako normálně, no. Obejme mě třeba.
1: Mladí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se zlatých manželů, Miluše a Karla Cilichových, jaký je návod na šťastný život. Kde hledat duševní klid a jak poznat lásku?
5: Já si myslím, že jsme furt stejný, jako jo. Ale běží to, je to pravda, že říkám vždycky, hned je pondělí, hned je už zase víkend. Prostě ten týden uteče jako voda, vždycky říkám, a zase jsme o něco starší. No.
3: A jak ta láska po těch 52 letech vypadá? Jaký jeden druhému projevuje? Řekněte to nám těm mladším, ať víme, co nás hezkého čeká.
5: No, musíte se mít hodně rádi, jako se máme my rádi s tátou. No, a to je ta láska, je prostě, láska. No.
4: Veliká láska.
5: Veliká láska, tak tady projdeme, tak se poplácáme, nebo no. Se obejmeme, že jo, i po těch letech, viď?
4: Vlastně, no. Řeknu, maminko, co budeme jo. Dneska papat.
5: Jo, a já, tatínku, nechtěl by si už stávat.
4: Jo, občas člověk něco přinese, nějakou kytičku, jo. Přes zimu, přes leto má na zahrádce, ať si ji vytrhne, že jo.
3: Je pozorný jako manžel?
5: Jo, každopádně. To musím říct, že ano.
3: A je pečující jako manželka?
4: Hodně, hodně. Hodně pečuje o mě všechno. I když to tolik nevyžaduju. Ale mám to rád.
3: Bála jste se někdy o Karla?
5: Jo, několikrát. Hmm. Několikrát, protože muž vlastně podstoupil operaci. No, má problémy trochu se srdíčkem, takže to teda taky byl strach. Takže každopádně...
3: Vy jste se někdy strachoval o Milušku?
4: Určitě, určitě. Někdy člověka napadne, jo, říkám, jako když jsem byl na ty montáži a řekla, co bude dělat, nebo něco, že bude čistit okna, a řekla, prosím tě, nelez tam. To nejde. Nevíš, co se ti může hodit, jo, přihodit. No tak to jsem měl někdy strach. Člověk může mít strach, i když jdeš přes ulici, že jo. Člověk neví, kdo do vás prinkne.
3: Pro tu spokojenost, krásu a štěstí každého dne v tomhle věku, co je pro vás důležité?
5: No, pro nás je důležité v našem věku už hlavně zdraví. A ten kontakt, že se chytneme za ruce, jdeme na procházku, že když se takhle tady projdu a po kuchyni, taťka jde kolem mě, takhle mě hezky poplácá vždycky, tak co mamko, co děláš? Jo, takže takhle prostě to vypadá, no.
3: A jak byste tu svou lásku, kterou teď máte, jak byste ji popsali?
5: Jak bychom ji popsali, no. No, honem, no, jak bychom ji popsali. No, jsme šťastní, že máme jeden druhýho, že si žijeme ten náš život tak, jak jsme si ho zařídili. No, a jinak tak ty běžné záležitosti, které tady spolu trávíme, no.
4: Máme se rádi a budeme rádi dále spolu trvat ve spolek, jo?
5: Přeju si hlavně, aby jsme nějaký ještě pár let vydrželi. A takhle, jak jsme.
4: Hodně let.
5: A hodně let.
4: Třeba no. Hodně let, aby jsme vydrželi.
3: Kdyby, a třeba existuje, život po životě, znovu se člověk narodil. Myslíte si, že se znovu potkáte, že byste se zase vzali?
5: Já si myslím, že se potkáme i v tom druhém životě, tam nahoře někde. Že asi jeden bez druhého už nemůžeme být, takže se potkáme určitě i někde tam nahoře.
4: Já řeknu jenom to, že jdeme do toho, protože znovu a další roky. Tak.
5: V tom druhém životě, no.
4: Prostě žiju s ní, mám ji rád, miluji a tím to pro mě vadne. Nikoho jiného nechci. Jo? Jsem spokojený, že se to líbí život s mojí Miluškou.
3: Pořád ji milujete?
4: Pořád ji miluju, hodně ji miluju. Bez ní bych nebyl tady.
3: Pořád ho milujete?
5: Určitě, každopádně, na 100%. Děkuji mu za to, že vůbec jsme spolu teda, že jsme spolu vydrželi takových let teda. Jo, a že se máme stále rádi prostě. A že je ke mně vždycky a byl a je vždycky moc strašně hodný a milej. Za to mu děkuju.
3: Za co byste jí chtěl za těch 52 let ve vašem případě poděkovat?
4: No, chtěl bych jí poděkovat za celý život, že se o mě dobře starala všechno prostě a že jsme spolu vydrželi těch 52 let. A mě to strašně těší na srdci, jo, že prostě jí miluju. Mě jí prostě nikdo už neveme, tam jí zůstane pro mě jenom. A jí mám rád.

0: Miluška a Karel Cilichovi už vědí, že láska má čarovnou až pohádkovou moc. Na začátku Karel vysvobodil Milušku z těžkostí. Otevřel jí náruč a nabídl celý život. My už víme, že to byl od něj rytířský čin a pro ni královská odměna. Když milujete, není čeho se bát.
1: Jak někdo moudrý kdysi řekl, nenajdete lásku. Láska najde vás. Má to něco společného s osudem a tím, co je napsáno ve hvězdách.
0: Mějte na paměti, že vy sami, stejně jako kdokoliv v celém vesmíru, si zasloužíte lásku a náklonost. Vděčně je přijímejte, radujte se a žijte.
1: Život patří lásce. To už dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: České zásobníky plynu jsou v těchto dnech méně naplněné než loni. Ostravská fakultní nemocnice právě dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny a počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání srážek, postupně polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Je to asi o třetinu méně než loni. Ukázala to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je teď naplněná zhruba ze 47%.
3: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
4: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
3: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat. Potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
5: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
3: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se mohou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
6: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
2: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center velkých měst.
7: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
8: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
7: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Hrdle.
9: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
7: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa má právě teď na programu druhé semifinále. V utkání Anglie-Argentina je odehrán první poločas, stav je zatím nerozhodný 0-0. Vítěz tohoto souboje se v neděli střetne ve finále se Španělskem.
0: Počasí.
2: Večera v noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Postupně od jihozápadu až zataženo místy déšť, přehánky, ojedinělé bouřky, a to zejména v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 13 stupni. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě zataženo, doznívající déšť nebo přehánky. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ojedinělé bouřky a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra vysoká 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržení čekejte na dálnici D11 nedaleko Prahy. U exitu 8 je nové omezení. Na Prahu i Hradec Králové je zavřený levý pruh. Úseky jsou dlouhé zhruba 300 metrů. Kolony se zatím netvoří. Projíždějte ale velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, dámy a pánové. Uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůdní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde... Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města? Zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platí.

nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani z občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

Ublížil jsem poparoží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se.

0: A to už Hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal:
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zblklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal Hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel Hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel se mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal Hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. Hajný si toho všiml.
1: Tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách, ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. Povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bejvaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
1: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte. Je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu.
1: Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
3: nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při džbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve džbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večer. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivil pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceševa tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobrej tro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. Konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 3:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polesty, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejméně 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesla řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku, jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu do zad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn. Koukej, mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Váš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9 hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakva přeskupenou delegací 3 domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí 2 pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pán Bůh vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap.

0: zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebe se otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jal se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se země, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužily skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházel se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor. Tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl, jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň hřeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla svůní mateří doušky. Je čas. Na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer. Stále ještě s datem 15. července vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět 2 hodiny společného setkávání se na rozhlasových vlnách, povídání si. No a samozřejmě pro vás máme také spoustu muziky a doufám, že i ta vám zpříjemní pozdní večer a potom i takovou tu časnou ranou noc a udělá vám radost a doufám, že najdete také chvilku času na to, abyste se u nás zastavili a abychom popovídali. No a o čem to dnes bude? Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili? Jaké období svého života byste už nechtěli prožít a jaké naopak ano, třeba několikrát za sebou? Víme, nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo určitě kousek dítěte a také pohádky, které jsme četli. Dnes tedy můžeme zkusit v noční lince trochu snít a trochu kouzlit. No a kdybyste třeba měli Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Tak tolik a mnohem více na téma, kdyby jsme mohli změnit minulost, co bychom udělali jinak, co bychom pozměnili, kterou část svého života, jak a proč. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme samozřejmě i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdemar Matuška na úvod noční linky, tentokrát je středečně čtvrteční s písničkou Když jdou na mužskýho léta. No a jako první se k nám dovolal Pepa od Zlína. Pepo, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Přeji vám taky krásný pozdní večer a obdivuji všechny, kteří vytrvali ještě do teďka, protože já jsem třeba spal 8 hodin už.
0: No vy se máte.
1: A to jsem se probudil.
0: Takže máte naspáno trochu.
1: V podstatě bych zmínil v životě všechno. Kdy na to přišlo, nebudeme to rozebírat dopodrobna.
0: Všechno. A vyberete všechno. Třeba nějaký kousek toho života, že byste třeba odvodnil.
1: Samozřejmě, že vyberu. No. Především bych chtěl poznat více žen. Aha. Mě uznala jedna žena. A s ní jsem, máme sice 3 krásné děti a perfektní děcka, ale ona je úplně mimo realitu. Jsem už 20 let rozvedený od ní. To je jediné takové štěstí, které mě potkalo.
0: Jo, takže vy byste to, jakoby kdybyste se vrátil zpátky, tak byste to změnil jak? Že byste si ji třeba nevzal, nebo...
1: Ne, že bych poznal více žen a mohl by si mezi nima vybírat. Takže toto by bylo... Potom divím se sám sobě, že jsem žil v komunismu.
0: No jo, to se tak
1: teď
0: přihodí
1: to
0: vzal, občas,
1: že bych emigroval, že jsem měl emigrovat. Že to byl velký opěl, že... Já nevím, kolik roku jsem žil v tom komunismu.
0: A mimochodem, mrzí vás to, že jste neemigroval, že jste nejel prostě
1: mrzí
0: někam do světa?
1: Mrzí mě to, že jsem neemigroval, mrzí. Samozřejmě.
0: Když se tak zamyslíte zpětně...
1: Potom mě mrzí, že jste si vzal, prosím.
0: Když se tak zamyslíte zpětně, tak kam byste se třeba býval, byl vypravil, kdybyste to udělal?
1: Do německy mluvících zemí, já mám perfektně německy.
0: Jo,
1: mám
0: takže.
1: Rád skupinu Rammstein, kteří mají prostě v té nejspisovnější němčině tu řeč. Potom bych si nevzal tak krásnou ženu, tedy když ji uhnala ona, a nevzal bych si ji nikdy. Protože jsem si mohl myslet, že se mi do ní budou chlapi navážet. A taky se tak stalo.
0: Jo.
1: A to nám zrušilo manželství, které bylo 23 let jsme byli spolu. Měli jsme 3 krásné děti. A vzal bych si nějakou šmudlu normálně, která by mě zobala z ruky, a bylo by to nejlepší.
0: No, Pepo, nevím, jestli by vás to takhle úplně bavilo, jak popisujete, že byste chtěl mít doma nějakou takovou, která by vám prostě podléhala na slovo, poslouchala, to úplně nevím, ale je to vaše věc samozřejmě, vaše volba. No.
1: To by bylo tak všechno.
0: Dobře. Ale každopádně...
1: No, zeptejte se, či to chcete se, zeptejte mě, radši chcete se něco zeptat.
0: Já v podstatě asi nějaké podotázky nemám, protože vy jste to popsal, to zásadní, myslím, že jste popsal, že byste býval byl raději, žil v mnoha minulých letech někde úplně jinde, čemuž rozumím,
1: ano.
0: Velmi dobře a myslím si, že i s tou dobrou němčinou, že by se vám mnohde asi velmi dobře dařilo, že by to byl dobrý start, ta jazyková znalost, takže škoda možná, že jste tak neučinil, ale na druhou stranu, spousta lidí zase nelituje, že to neudělalo a jsou rádi za to, že byli tady, že mohli třeba
1: znova,
0: nějakým způsobem pracovat na jiných věcech.
1: Znova po desáté opakují 3 perfektní děcka.
0: Rozumím.
1: Má 42 let, syn má 41 let, ten je blbý teda, protože ho vychovávala matka a nejmladší je policistou v Praze, má 34 let.
0: Takže z dětí máte radost, ale dalo by se říci, ne?
1: To víte, že jo.
0: No to je dobře, to je dobře. Tak tohle je věc, kterou byste neměnil, určitě.
1: Určitě ne, ale bych měl nejraději více těch dětí. A taky jsme se, neřekli jsme si, správná odpověď je, kolik se těch dětí, kolik dá pán Bůh si je správná odpověď. A ne kolik se naplánuje, nebo něco takového.
0: Jo. No dobře, no tak takhle jste to měli, tak jste to tak jako asi nějakým způsobem vyřešili. Každopádně blahopřeju k tomu, že 3 děti vám dělají radost, ať z nich máte radost i nadále. A já moc děkuju za úvodní povídání, Pepo, ať se vám daří.
1: Omlouvám se, jsem byl takový drsný trošičku,
0: nejste
1: ale
0: drsný.
1: Já už takový, prostě už nebudu.
0: Nejste drsný, já děkuju moc za povídání a za návštěvu. Mějte se hezky, hezký večer.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Marika Gombitová a její písnička Vyznaně. No a krátce po 23. hodině se k nám dovolala také paní Zdenka z Hradce Králové. Zdenko, krásný večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já děkuju za tak pěknou skladbu, co jste právě hráli.
0: Tak to mám radost, že vás potěšila, i když je to taková vážnější písnička, ale proč ne? No a vás se zeptám, co vás tak napadlo, když jste slyšela, o čem budeme povídat. Které období života se vám vybavilo?
1: Dětství. Já osobně, kdybych měla Arabelin prsten, tak se vrátím do roku 95. Mm-hmm. A změním asi to, že bych se nechala tehda, nebo respektive chtěla bych, aby mě rodiče odvezli do jiné nemocnice.
0: Mm-hmm. Tam byl zdravotní problém teda v tu dobu, jo?
1: Bohužel zanedbání lékařské péče s trvalýma následkama.
0: Jo. A když by se stalo tohleto, že máte pocit, že by vám třeba jinde, nebo že by pro vás jinde měli nějakou jinou péči, myslíte si, že by se něco změnilo v té diagnóze?
1: Jakože tam je to dokázaný, že jo.
0: Že by to bylo jinak, zkrátka.
1: Jo, tam opravdu byl prostě problém lékaře, který zanedbal péči. Ale já vždycky říkám, že všechno, co se mi stalo, tak mělo sice špatné věci, že jo, ale všechno je na něčem dobrý a každá ta zlá věc měla i spoustu pozitivních věcí.
0: Hmm. Tak samozřejmě to zdraví je asi pro každého z nás, myslím si, nejzásadnější, abychom mohli fungovat, ať už pro sebe především a potom samozřejmě potažmo i pro ostatní a pro okolí. Takže od toho se to všechno odvíjí, jaký život budeme žít a jak se nám žije a co můžeme dělat a jak můžeme pracovat.
1: Nejdůležitější je být prostě šťastný v tom, co člověk má, užívat si ten život tak, jak je.
0: Tak říká se, že štěstí je to, co máme, a ne to, co si přejeme, samozřejmě, no.
1: Jako člověk by měl hlavně myslet na to, že je tady na tom světě opravdu krátce a ten život si užívat i s tím, co má. Hmm.
0: Takže vy byste hlavně řešila ten dětský věk a zkrátka tu zdravotní péči.
1: Já bych asi změnila jenom čistě to,
0: jenom
1: protože je mi jasný, že tím by se odvíjel vlastně ten můj život.

0: život asi jinak, ale každopádně nelituju jediného dne, který se jakoby udál i potom.
1: Hmm. No tak to je dobře, že přece jenom jste zabojovala a zkrátka jste přijala to, že nějakým způsobem se to odvíjí jinak, určitě pro vás nějakou vážnější formou. No?
0: Já mám skvělou rodinu, jako nemít je, tak je to asi něco jiného, ale nejlepší je mít prostě úžasnou rodinu, která podpoří a přátelé samozřejmě.
1: No tak to určitě, lidé kolem nás tak ti tvoří určitě 90% toho všeho, co nás na světě baví a těší, možná i vícero procent, a je to samozřejmě velmi důležitá část našeho života, to máte velkou pravdu. Dobře, Zdenko, tak vám samozřejmě přeju.
0: Jinak kdybych ještě mohla, tak...
1: Určitě můžete.
0: Kdybych mohla otočit tím prstenem, tak bych otočila a přála bych to štěstí úplně všem. Protože fakt je, že v dnešní době je spoustu smutných lidí i mladých. A právě proto bych to přála všem, aby byli šťastní.
1: Aby zkrátka to své štěstí někde našli, anebo pokud ho nevidí, tak aby si ho stačili všimnout, že jo? Protože někdo kolem něj chodí a z nějakého důvodu ho nevidí, nebo si ho neuvědomuje, a může to být i velké štěstí.
0: Každý máme jiný život, někdo ho má těžký, ale i v tom těžkém životě, aby si aspoň kousek toho štěstí našel.
1: Ano, ano, ano. Krásný vzkaz, krásné přání, já vám za to moc a moc děkuju, přeju vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se. A moc děkuju za návštěvu.
0: Večer všem posluchačům taky.
1: Děkuju moc krát za všechny, mějte se hezky, naslyšenou. Tak tolik paní Zdenka z Hradce Králové, no a my popojedeme tentokrát se skupinou Rakain.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aleš Brichta, skupina Arakain a písnička Slečna závist. Tolik muzika a dovolala se Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeji já vám krásný večer, Jituš, a všem lidem.
0: Děkuju.
1: To jsou na příjmu. Uh-huh. No víte, Jituš, co se říká, muška jenom zlatá je štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Víte, když je štěstí, tak člověk si to štěstí sám udělá pro sebe. I pro všechny známí, jako a svý sourovenci a celou rodinu, svými rodinami, jako a všem příbuzným, že jo. To je štěstí, že člověk má takový zázemí mezi takovými lidmi a i známými a tak kamarády a kamarádky. A to prostě takových hodně lidí, co má kolem sebe dobrý. To je štěstí.
0: Jarčo, ale akorát, že to naše téma není, co je štěstí, ale kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to?
1: No, člověk by udělal to, musel by člověk by znovu být menší, aby prostě bylo všechno, jak bylo. A tak by člověk mohl dělat štěstí, když byl menší. Tak.
0: Já se zeptám ještě úplně jinak, úplně jednoduše, Jarčo, jo? Je nějaké období ve vašem životě, které byste chtěla změnit a prožít ho jinak?
1: No, bylo by možné, aby se to změnilo, ale prostě v tomto životě už se nic nezmění, tak jak by tě...
0: Já vím, ale hrajeme si. Kdybyste mohla, tak je něco, co byste vyměnila, třeba, že byste chtěla chodit na jinou školu, nebo že byste chtěla začít v jiné práci, že byste chtěla potkat jiné lidi, že byste chtěla žít v jiném městě a tak dále. Je něco takového?
1: No, v jiném městě. Člověk je zvyklý, kde je, protože to je menší městečko na Frýdlant, jako oproti ostatním městům. Ale neříkám, že nejsou města pěkný. Jsou, když člověk jede, tak si člověk udělá to, že má radost člověk z toho, že to štěstí je takový, že člověk si udělá, že když někam jede, tak se podívá jakoby do světa, no, jak se říká. To je takový štěstí.
0: Dobře, tak jak vás tak pozorně poslouchám, potrženo, sečteno, vy jste ráda tak, jak to všechno máte a není nic, co byste změnila a velká spokojenost, jo?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Tak to je za Jarču, já děkuju moc krát a popřeju hezký večer, Jarčo.
1: A vám taky.
0: Přeju a všechno dobré.
1: Všem, ano, vám taky.
0: A hodně děkuju štěstí a krásný vám život taky. I nadále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda, tak jsem si jí, nebo snad jsem si jí měl všímat víc. No, tak by to změnil Dalibor Janda, třeba všímal by si svého děvčete více v minulosti. Tak dovolal se k nám mistr cechu rybářského, Standa z Mostu. Stando, krásný večer.
1: Já tebe zdravím taky a všechny ty lidi kolem tvého rozhlasu.
0: Mýho, tak úplně moc ne. Ale děkuju mnohokrát, že jsi mi ho takhle přisoudil. Dobře. Tak Stando, moc tě zdravím. Cože?
1: Ty jsi nejlepší.
0: No, děkuju moc krát. Ale moc tě zdravím, jsem ráda, že tě po dlouhé době slyším. Doufám, že se v přírodě vede krásně.
1: Nádherně, díčo, krásný léto, úplně bomba, to bychom si přáli víc.
0: Nádhera, za mě taky krásné léto zatím. No a teď vážně, nevážně, Stando, kdyby si mohl změnit nějakou část ze svého života, změnil bys?
1: Změnil.
0: Změnil nebo ne?
1: Změnil.
0: Měnil, já jsem špatně rozuměla, měnil, jo?
1: Jo.
0: A prozradíš, jakou část života?
1: 19. září 2015.
0: Tak budeš muset tam trošku vysvětlit, no. Jestli chceš, ne, ovšem.
1: Ten den mi zemřela manželka, jsou se byli na 40 let.
0: Aha.
1: A přesypala se celá rodina. Prostě děti se na mě nechci být prostej. Ale mám mraky kamarádů, ještě mladších jak moje děti a všechno. A jsem tady oblíbený na rybníku, já nevím, co se stalo, prostě
0: stalo se.
1: Krkavost, no.
0: Takže to by si zkrátka změnil tak, aby tvoje paní s tebou byla nadále, aby to všechno pokračovalo, tak. Jak to bylo.
1: A dokud dělám, tak bylo všechno v psajku, maminka zemřela, přišly dluhy po mamince, který nikdo nečekal.
0: Jo.
1: A prostě děti odčudali pryč. Pak se dívali, že jsem prodal zahradu, protože jsem to musel vyplatit, jo?
0: Ano.
1: Tak je to fakt, když jsem bral 80-90 tisíc, tak se žilo jinak. A pak jsem šel do důchodu a bral jsem 13.
0: No, to jsou pak velké rozdíly, to je jasná věc, bohužel.
1: Ona neuměla říct, nemáme, no tak se nabírala karty, půjčky a všechno se šlo, chudinka.
0: Takže děti, smutně vzpomínáš na svoji paní, která ti chybí určitě.
1: Chybí úplně moc, jako kdybych tady nechala milion, tak se zaplatil a prostě šlo by to dál. Takže těžký, mít děti a nemít žádný, no, a máš kamarády, tady mám kamaráda Ukrajince, úplně vynikajícího člověka, jmenuje se Dimitri, jeho manželka Oli, jo, prostě ona je doktorka, on dře od rána od 7 do 7 do večera, pondělí je soboty, pro mě, kdybych chtěl něco, tak přiveze všechno, udělá všechno, prostě a další, Tomáš, Káťa a další a prostě mám takový lidi úplně miluju a prostě nemůžu to zapomenout nikdy, co pro mě dělají, že mi se nosí žrádlo, prostě všechno.
0: Myslí na tebe a jsou ti na blízku, to je důležitá věc tohleto.
1: Prostě bez těch lidí by mě nebavil život už taky. Je to těžký, no, jako dá se žít, je krásně, jako prostě, ale stejně tě to trápí furt ty myšlenky, prostě, co se stalo, jo, prostě, no, stalo se to, že jedna dcera má 5 bytů a tatínkovi pronajala byt místo za 4 000 za 8, no, tak jsem se nastavil a poslal jsem to někam do Budi, no.
0: Takže zkrátka se rodina rozpadla a skončilo to. Nebo vzalo to takový ten směr, jaký to vzalo. Ale každopádně, Stando, myslím, že pokračuješ zdárně ve svém životě a najdeš si spoustu věcí, které tě těší.
1: Mám krásnou čupku, která mi hlídá, která chrápe, říká, že je vedle mě. Běda, kdyby někdo šel, tak mě brání, jako to.
0: Pomáhá ti přežít smutné noci, když by se, nebo nebezpečné noci, když by se tam někdo objevil.
1: Jo. A když někdo přijde, tak je tady jak na Václaváku, máme 4 světla, že to tady musí.
0: Jo.
1: Takže tady sranda, prostě pátky, soboty, neděle, tady veselo. Mám radost ze života, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Stando. Moc ti děkuju za návštěvu, jinak přeju krásné léto u vody, ať se ti dobře rybaří.
1: Už jsem vás dlouho neslyšel, protože jsem neměl rádio, zapadl se mi rozbilo jedno.
0: Aha.
1: Tak jsem vás měl poslouchat, když jsem dostal nový rádio, tak no. Vás zase budu poslouchat.
0: Výborně, tak děkujeme za přízeň.
1: Tak ti paní doktorku Noru pozdravit a další Vidlokovice, už jsem taky dlouho neslyšel.
0: Dobře.
1: Taktikáře a prostě všechny. A vzpomínám strašně na Mládíka.
0: Já vím. Tak ráda vyřizuju pozdravy, tobě děkuju za návštěvu a měj se moc hezky, krásné léto a brzy naslyšenou. Ano?
1: Všechny, hezkou noc.
0: Hezkou noc i tobě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora a písnička Náš příběh. 7:07. Pozdravíme na Karlovarsko Jardu. Krásný večer, Jardo.
1: Já vás taky zdravím.
0: Děkuju mnohokrát, tak vy asi téma znáte, že jo, naší noční linky.
1: No určitě, sleduju, poslouchám vás každý večer.
0: Děkujeme za přízeň a za trpělivost. Tak kdybyste mohl změnit něco ze svého minulého života, nějakou kapitolu, nějaký příběh, udělal byste to?
1: No já bych, jestli teda můžu, já bych nejdřív reagoval na předchozí standu v telefonát.
0: Mhm.
1: A doufám, že mě teďka Standa poslouchá. Stando, jestli mě slyšíš, potkalo tě hodně špatného. Mě taky, ale život jde dál a ty máš kolem sebe hromadu dobrých kamarádů, to jsem tak slyšel,
0: mm-hmm.
1: což já taky. A za to buďme vděční Pánu Bohu nebo nevím komu.
0: Mm-hmm.
1: A život jde dál, takže prosím, že to nevzdávej a žij si krásně. Ty bys nebyl tak daleko, tak ti pošlu telefonní číslo a když se sejdeme, ale zkrátka Standa je daleko, no.
0: Mm-hmm.
1: A teď k tomu tématu, hovoríte, já jsem ročník 1,70.
0: Mladý kluk, no.
1: No, děkuju. A neměnil bych, v životě bych nevyměnil svoje dětství třeba, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože já jsem kluk z vesnice a to měl jsem výborný rodiče.
0: Mm.
1: A dětství jsem si prožil vlastně na vesnici, a což dneska třeba hrozně těch mladých ani nechápe, co jsme my tam užili, všechno za srandy.
0: Jo.
1: Takže jako dětství ani náhodou. Potom juniorský věk, taky bomba.
0: Mm-hmm.
1: Asi je to tím, že jsme vyrůstali za komunismu, ale zase říkám, to je zbytečný se o tom bavit, to musel každý zažít. Žili jsme si bez starostí, bez nějakých sociálních sítí, bez toho, aby nás někdo obviňoval, nebo že bychom si brali od někoho příklad. Zkrátka, každý tenkrát měl skoro to samý a byli jsme si vlastně víceméně všichni rovni. I když si byli někdy rovnější samozřejmě, no, ale tohle se asi nepatří.
0: Mm-hmm.
1: Takže potom, když ten život šel dál, oženil jsem se, to se asi stát nemělo, protože i když moje bývalá žena je výborná ženská, byli jsme spolu 7-8 let, narodila se nám z toho vztahu výborná holka,
0: mm-hmm.
1: která mi dělá radost, dneska je ještě 20.
0: To je dobře.
1: Jsem na ní pyšnej, dodělává vysokou školu a jako dělá mi fakt radost.
0: To je dobře, ano.
1: A víte, co bylo největší strach jsem měl, když ve 14 letech odešla do Prahy.
0: Jo.
1: Úplně sama. Z vesnice vlastně, z Karlovarska. A já jsem tenkrát už jezdil kamionem, já jsem měl 22 let kamionák. Takže já jsem trnul každý den, jestli to dá nebo nedá. Ta holka mi udělala takovou radost.
0: No, vidíte, jo,
1: ona to tam dala, v životě se nedala do nějaký party, na žádný fety, nic, není žádný alkoholik.
0: Mm.
1: Fakt dneska už dostudovala vysokou školu. Výborný dítě, já jsem si lepší přát nemohl. A moje žena bývala, do dneska jsme kamarádi, my jsme se rozešli v dobrým a dneska, když si voláme, tak je to všechno vždycky jenom dobrým a hotovo, paráda, krásná věc. Akorát my jsme se nikdy neměli vzít. No vlastně takhle, teď se možná tak blbost, protože vzali jsme se, aby jsme měli tu úžasnou holku.
0: No ne, tak to zase tady neříkejte, jako to říkají pětiletý děti, vím, kde se narodí děti až po svatbě, že jo? To zase, co? To nemusíme rozebírat tohleto.
1: No, ale hele, víte, co u nás to fakt bylo až po svatbě, ale.
0: No já vám to věřím, ale přeci jenom,
1: ne,
0: co?
1: Opravdu.
0: Ta podmínka je někde úplně jinde.
1: No, jistě je to samozřejmě, to je jasný. Takže já bych vlastně za svůj život nezměnil vůbec nic. Jo, změnil bych jednu věc, no, v únoru mi umřela maminka,
0: jo,
1: tatínek před pár lety, to bych asi změnil, aby tady byli se mnou furt, no.
0: Jo, jo, tomu rozumím, že bychom si mnozí přáli.
1: Jinak já říkám, všechno, co se mělo stát, tak se stát mělo. Hmm. Nebo všechno, co se stalo, tak se stát mělo.
0: Tak se stát mělo a jste za to životu vděčný, že se takhle přihodilo.
1: Hledajte se, protože každý průšvih vás posune trošku
0: no,
1: dál.
0: No to rozhodně, teda, to rozhodně, ano.
1: Teďka to jako naplno, když člověk není úplně blbej, teda jo. Protože z chyb se člověk má učit, že jo. No. Takže já jsem se víceméně poučil a já jsem teďka spokojený člověk a žiju si. Jo a takhle, jako když jsem se rozvedl s tou mojí bývalou, tak to už je taky nějakých 18 let. A pak jsem zkusil jeden nebo dva vztahy, no ale vůbec to nebylo k ničemu. No a tím, že jsem jezdil jako tím kamionem, tak jsem se naučil hrozně moc samostatnosti.
0: Ano.
1: A dneska už jsem hodně let sám a jsem spokojený člověk.
0: Že to tak máte,
1: a
0: jasně.
1: A hlavně já nechci to měnit. Žádná baba do baráku nesmí.
0: Tak jste zásadový, jak to tak poslouchá.
1: Jo,
0: ty své zásady pěkně udržujte a hlavně ať jste šťastný a spokojený. To je to nejpodstatnější třeba někdy.
1: Já mám tady výborný sousedy a výborný kamarády. Takže
0: tak to je dobře.
1: A víte co, o tom taky ten život je, když máte ty lidi okolo sebe, který vás třeba i v tom průsledu podrží, nebo když vy máte taky něco, co nabídnout, takže to je úplně bomba potom.
0: Určitě. Dobře, no. Tak Jardo, moc vám děkuju, ať se vám v životě daří, ať jste spokojený, taky někdy šťastný, ať se to všechno potkává dohromady, ať se vám daří a mějte
1: šťastný
0: se hezky.
1: Šťastný, já jsem furt.
0: To je dobře. Moc vám to přeju a děkuju moc krát.
1: Ale ještě jednou se zmíním, Stando, buď šťastný taky, protože to, co máš, tak to ti nikdo nevíme.
0: Dobře, ráda vyřizuju, mějte se hezky, Jardo, naslyšenou.
1: Taky se mějte hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Iveta Bartošová a písnička se jmenovala Dej mi ruku. Pomalu se blížíme k půlnoci a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králového. Je to tak, Boženko, hezký večer?
1: Ano, ano.
0: Do Hradce, že jo? Nepletu to.
1: Ne.
0: Tak vám přeju hezký večer a moc vás zdravím.
1: Já vás taky a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A přála bych všem, aby už nikdy nebyla válka. Já jsem prožila svý dětství ve válce. Jsem ročník 36,
0: jo.
1: 42 roku jsem začala chodit do školy.
0: Ano.
1: A prostě to, i když jsem vyrůstala na vesnici, kde jako žádný bombardování a nebo prostě takový to nebylo, ale bylo takový omezování ty osobní svobody.
0: Uh-huh.
1: Prostě přídělový systém, všecko jako přídavkový lístky, že jo, omezení potravin a dodávkový systém, prostě v lednu přišli vždycky a sepsali vám, kolik máte slepice, no prostě ty drubeře, a muselo se z toho odvádět, že jo, a tak nějak to bylo zatemnění, rádio to hlídali, chodili četnický hlídky, když lidi hodně poslouchali ten Londýn, že jo, ale už byla taková nesvoboda, jako a tam můj byl cihlářský dělník a v cihelně se dělalo vždycky do konce září a pak zase od března a přes tu zimu ty zaměstnanci si museli jako hledat práci, protože žádnej příspěvek jako nebo přídavek nebyl. No a pak asi v lednu přišlo nařízení, že musí vesnice poslat 20 lidí do Brna kopat zákopy a tak i můj táta byl odveden, no prostě poslanej do toho Brna, že jo, jenže on byl nemocný na plíce, tak musel asi týden, jenom pak byl v nemocnici, pak šel stopem z Brna až do domů. My jsme bydleli ve vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. Takže to byl pěkný kus cesty.
0: Ano.
1: No, vlaky moc nejezdili, tak občas ho někdo svéz, no ale taky to nebylo prostě nic. Tak já bych už fakt nepřála lidem, žádnou aby prožili žádnou válku a to, protože to není nic pěkného a pro ten život nic vám to, no,
0: Boženko, myslíte si, že by se ten váš život ubral jiným směrem, kdybyste tu válku neprožila jako teenager vlastně?
1: No, Jituško, bylo by víc jako takový ty volnosti, víte? My už jsme v první třídě se učili německy zdravit, když jsme jako přišli do té školy, od druhé třídy jsme měli němčinu, no a i to omezení takový ty škole, to bylo, no, nevím, no, byla nesvoboda taková.
0: Takže to jste pocitovala to jako především jako malá vlastně holka slečna tehdy.
1: To jako a můj strejda byl jako zahraniční voják v Londýně, tak občas měli nějaký ty kontroly, že jo.
0: Jasně.
1: Doma a táta byl i v odboji trochu, byla skupina, že jo, který jako to tak taky bylo takový prostě napětí a my ho z trejdu vyhodili z gymnázia v Číně, protože se zaplet nějak s letákama.
0: Jo.
1: No a aby nemusel do Reichu, což teda chodili všecky, většinou ten ročník 28, tak hledali práci u těch sedláků, aby nemuseli měli být jako odsunutý, nebo odejít, že jo, protože do těch zbrojovek, do Německa a tak, no takže to bylo takový.
0: Rozumím.
1: Ale jinak ten život šel docela, jsme to tak brali.
0: V rámci možností, to, já vím.
1: No, my jsme si vždycky dávali jen cíl takový, na co jsme stačili.
0: Jo.
1: No, jenže jsme chytli i ten 53. rok, kdy byla měna.
0: Jo, další zase období.
1: Tak jsme, no, můj chlapec šel z vojny, co měl peníze, tak prostě nechal sestře, která dostavili barák a tak ji, ať si za to teda něco koupí, že jo. Mm-hmm. A začínali jsme teda s holýma rukama, no ale prostě hlavně zdraví a mít ty cíle takový, na co člověk dosáhne, víte?
0: Ano. To. Boženko, tak vám moc děkuju, že jste připomněla i tahle ta období, protože to se týká určitě mnoho našich posluchačů. A jsem ráda, že jste nám povyprávěla. A moc vám děkuju a přeju hezký večer a hodně zdraví, jo? Mějte se hezky.
1: Já vám taky, Tuško, a všem posluchačům a děkuji a děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Zagorová, líto, je mi líto. Blížíme se opravdu těsně k půlnoci a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože hodně píšete a já za to děkuju mnohokrát. No a třeba Michal Sedlák z Myšlí napíše k našemu tématu, které zní, kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to, tak Michal dodává, zaměřil bych se více na to, v čem jsem opravdu dobrý. Místo studia vysoké školy a možná i gymnázia bych věnoval čas budování svého profesního jména. Investoval bych odvážněji, méně do zlata, více do akcí, cestoval bych do jiných končin, místo do Vietnamu třeba do Brazílie, studoval bych jiný jazyk, místo esperanta a podobných projektů by se učil přirozený jazyk, vyhledával bych přítomnost jiných žen a rozhodoval bych se více podle rozumu, než podle vzhledu. Tak tolik Michal. Michale, moc děkuju za upřímnost, přeju vám všechno dobré, ať se vám daří i s tou, jak tady trošku píšete, jakože tu vysokou školu moc neoceňujete, Gimpl taky ne, tak ať se vám daří i s těma vystudovanýma rokama. Přeju všechno dobré do života a my popojedeme a přehoupneme se švédskou čtveřicí ABBA do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne. Je tady čtvrtek s datem už 16. července. Začíná veselý jupiterský den, takže doufejme, že si ho užijeme všichni s dobrou náladou, úsměvem, ve zdraví a s radostí. Pokud vás čekají nějaké důležité úkoly, tak ať to všechno klapne podle vašich představ. Pokud máte dovolenkový prázdninový den, tak ať to taky klapne všechno podle vašich představ. A co se týče noční linky, tak naše téma až do 1 hodiny bude pokračovat a zní takto. Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili a jaké období života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba dvakrát, klidně i třikrát. Víme, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou, není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo třeba kousek dítěte a pohádky, které jsme četli. No a dnes si můžeme zkusit zahrát v noční lince právě na to, že můžeme snít a můžeme kouzlit, můžeme čarovat. No a kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení, kam byste se rádi chtěli vrátit a co byste chtěli, aby vypadlo trošku jinak, než jak se to událo. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, náš web také pořád stejný, rozhlas.cz/linka, a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a jedeme dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožora je skupina Elán a Žemělů to. No a krátce po půlnoci pozdravíme do veselí paní Janu. Krásnou noc, Jano.
1: Dobré ráno, už bude ráno, že jo?
0: Paní Jano, jsme v noční lince, netrapte mě tím ránem, prosím.
1: Ježi, to tak pardon.
0: Nic se neděje, já bych ještě do rána něco naspala, potom po noční lince přeci jenom. Tak, každopádně už se vás ptám, kdybyste měla tu možnost změnit něco, nějaké období svého života, udělala byste to?
1: Udělala bych. Moje přání by bylo to, co jsem prožívala v 60. letech. By to šlo změnit na tuhle dobu, na tenhle datum, na tenhle jsme. Byla bych tak hrozně ráda. Já jsem to neměla lehký v těch 60 letech. Narodil se mi syn, měl srdeční vadu.
0: Jo.
1: Tak já jsem musela vozit do školy na kole, ze školy na kole. Do školy ho jsem do druhého poschodí, jeho na zádech a k toku v ruce. Až do 6. třídy jsem to takhle dělala. Dneska je tak dobrá doba, kdyby ta doba byla tenkrát, tak by byla tak ráda. Dneska oni mají šlatý vozítka, že jo, berou na ně přídavky. To je tak teďka dobrý svět, že takhle na ty invalidi myslejí. Dřív to nebylo.
0: No hlavně by možná ta lékařská péče vypadala úplně jinak a šlo by to úplně jinou cestou, ne?
1: Ano. Dneska, tenkrát nic, já musela do práce, ani korun jsem na něj dneska na něj berou přídavky, že jo, vozítka, invalidní, všechno. Jo, jsem jedině ráda za tuhle dobu, že takhle myslí na ty invalidní.
0: No, tomu rozumím, že to oceňuje to, ale kdybychom se vrátili do té doby, tak myslíte si, že by tomu vašemu synovi nepomohli lékaři nějakým způsobem jinak, aby to bylo lepší ta situace? S jeho zdravím.
1: Pomohli. On potom v 16 letech zemřel.
0: Jo, aha, tak to je mi velmi líto, že se tohle to stalo.
1: Takže to neměl ani on lehký, ani já. On neměl mezi děti. Já to všude vozila. Jo.
0: Takže i kdyby se ty zdravotní problémy děly v současné době, tak by stejně máte pocit, současná medicína úplně nepomohla.
1: Ano. No třeba jo, vlastně pomohla, pardon. Dneska, já když vidím v televizi to, co on měl služení tu chlopeň, když to vidím v televizi.
0: Že už je to léčitelný jinak, jo.
1: Tak to vidím, oni to dělají takovýma drátama, já se na to dívám, pak to musím zhasnout, protože je mi to líto.
0: Já vím.
1: Za hodinu to je, on za ten den jde domů. I to lékařství je lepší. Ono už je to teda 40 let, 30, co se...
0: Tak hlavně ten výzkum samozřejmě jde mílovými kroky dopředu a všechno v tomto se hodně mění, zaplať pánbu, teda samozřejmě.
1: Ano, je to opravdu teď všechno lepší. Škoda, že to nebylo tenkrát v těch 60. letech.
0: Jo.
1: Kdyby se to dalo změnit, tak by byla to. Jenže to už se změnit nedá.
0: Takže to, konkrétně tohleto, tuhle vážnou vaší rodinou anamnézu a situaci vašeho syna, hlavně to zdraví, tak to byste proměnila zkrátka v těch 60. letech.
1: Tahle doba by byla v těch 60. letech, tak by to bylo...
0: Bylo by vám lépe a jednodušej. No, tak jo, paní Jano, moc vám taky děkuju za váš příběh vážný, který úplně veselé, bohužel neskončil, skončil velmi smutně, což je mi velmi líto. Ale jsem ráda, že jste se zastavila na kus řeči, jak se říká u nás, že jsme popovídali.
1: Jo. Ráda změnila, bývala, no už to nejde. Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, paní Jano, děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Krásné letní dny vám přeju a hodně zdraví samozřejmě. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dlouho spím. Tolik písnička a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásnou noc, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitušková, vám taky přeju krásnou noc a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. Tak Františku, určitě jste přemýšlel, rozmýšlel, kterou část svého života byste třeba čenžnul za něco jiného. Bylo by něco takového?
1: No, paní Jitušku, já bych se vrátil hodně zpátky, asi do 45. roku, když mě byly 3 roky, když už jsem začal trošku vnímat svět jako no, takový dětko, jo? Taky si z té doby něco pamatuju, jo? A takže to jsem byl prvorozený syn, jo? Asi mě naši měli rádi, takže prostě nebyl jsem tak často bytej, no a tak, že? A za něco, ale co jsem v tom 45. roku v dubnu, k nám přijeli tankem, k té cíleně Němci s tankem, potom odejeli, zase tam přijeli Rusi, já jsem myslel, že oni si hrají na vojáky, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká válka.
0: Jo.
1: Víte? To mě vůbec nenapadlo, tak jsem si říkal, hrají si na vojáky, oni nebyli ani ti zlí, jo, oni nám tam, my jsme byli na takové samotě, takže to odjelo a bylo to zase v pořádku, no a potom se měli bylo období, kdy jsem se snažil poznat, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, víte?
0: Jo.
1: Krásný období, jako jo, no, víte? No, a dneska

0: Dneska, až člověk dospěne, tak to jsou samé povinnosti. Furt něco musíte, nebo něco nesmíte. A za všechno je člověk tak, když něco uděláte, tak jsou tresty. Já, když mě byly ty 3 roky, to mě myslí naši nemlátili ještě to až později, až už nám bylo 15, jo, když jsme začali kouřit a tak.
1: Jo, tak, tam padla rána, jo, říkáte, nepadla vedle.
0: Rodiče měli pravdu, taťka měl pravdu, protože jako takový kluk 13, 15 roku kouřit, že to je prostě... A on sám byl nekuřák.
1: Tak třeba na tom teenagerovském věku změnil, na tom období změnil byste tam něco?
0: Na tom starší, když už byl dospělý?
1: No, když jste byli třeba ty teenagery, 15, 16, 17.
0: No, tam už prostě jsem hodně věcí musel, protože jsem se začal učit v učení, že brzo vstávat ráno a jezdit daleko do vlakem a autobusem do práce, tak to se mi moc nelíbilo. Takže až na starý kolena jsem, no na starý kolena ne, až povodně jsem si to všechno zařídil, ten život jinak. Mm-hmm. A tak jsou celkem spokojené, a i když jsou ty povinnosti všelijaký, jo.
1: Takže byste neměnil byste vlastně nic, jak to tak poslouchám, pozorně.
0: No, nic bych neměnil, no říkám.
1: Něco je tam s výhradama, ale vlastně s takovýma těma přátelskýma výhradama, jo, k té situaci.
0: Jo. Takový, to říkám, ten rozdíl poznat muže a ženu, tak to bylo krásný. To bylo krásný a teď už na to nejsou ani moc vědavé, takže...
1: takže byste taky nic neměnil, rozumím.
0: Nemění, no.
1: Tak to je dobře, tak to je spokojený František, no dobře.
0: Aspoň nemusím lítat po nocách, jo, jako
1: ano. Můžete si konečně odpočinout a vyspat se, že jo, dobře.
0: No, jasný, tak to je se mnou, no, říkám, líbilo se mi to, když jsem byl děcko, kdyby naši nemlátili, měli mě rádi, no, pak mám bylo už 5 dětí, jo, no, tak a to už byly povinnosti, musel se pomáhat a lidem, na rodičům na polu a tak, mě, tak to už bylo takový zodpovědnější, ale ty jako to děcko, no to říkám, to...
1: Velká spokojenost.
0: To vůbec se nevnímá, že nějaká válka, že to bylo teda ke koncu už války, že je to nebezpečí takový, jo? To až teď to vidím, jak to všude vře a tak, no. Tak je to špatný, no, takže... Tak, to by
1: dobře, byli... Dobře, tak Františku, moc vám děkuju, jinak ať se vám daří a krásné dny přeju, hezkou noc.
0: Ano, děkuji, podobně, paní Tuško.
1: Mějte se moc hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Šindelář, Hořely padaly hvězdy, no a krátce před půl jednou pozdravíme do Pelhřimova Jardu. Krásnou noc, Jardo.
1: Já vás taky, paní Tučko, zdravím a všichni posluchači Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá.
0: Ráda vyřizuju.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Já bych se nejradši vrátil do té doby, když jsem byl úplně malý, když jsem měl v puse dudlík, pochcanou a posranou plídu.
0: Mm-hmm. No, ale ona ta otázka zní, já vás budu muset zase trošku, tady mnohé začít trochu korigovat. Ta otázka zní jinak, co byste, kdybyste mohli změnit nějak svoji minulost,
1: to tak změnu, no.
0: Udělal byste no, něco to, jinak?
1: Jinak, co bych udělal si jinak, chtěl bych se zbavit těch drogových závislostí, co bych jakoby tak nějak, co mám. Jako to se mi podařilo, platil jsem s alkoholem, jo. To bylo docela silný.
0: No,
1: jako
0: tak poklona, protože to jsou věci, které nejsou jednoduché, je když je někdo závislý,
1: akorát
0: ano.
1: Akorát na tom kouření, to jsem se tomu stále naučil, jsem se to a nezbavil. Jsem
0: kouření
1: se to,
0: vám zůstalo.
1: A nejhorší, co teď mi doba, co bych chtěl změnit, chtěl bych se asi vrátit do toho období, nebyl internet.
0: Kdy nebyl? Jo, takže byste současnou technickou dobu vyměnil za takovou no, trošku méně technickou.
1: Mě tam vadí ten internet, protože já mám takovou další drogu a to je shopaholismus, jestli víte, co to je.
0: Aha.
1: A to je hodně silná věc.
0: Jako no. Fakt nakupujete po nocích třeba?
1: Hodně, no furt, no. To je úplně to špatný, no.
0: No tak to je úplně jednoduchý, nezaplaťte za internet, oni vám to vypnou a je klid.
1: A ono celkově jsou víte, co v krámě. Možná by mohlo být méně věcí ve všem, že to by bylo ta doba, kdybych jakoby bylo to jako tenkrát, aby nebylo tolik věcí prostě všeho. No.
0: Jo.
1: To hrozně složitý tohle.
0: A už vám to někdo jako vyčet, že třeba stále nakupujete a že je to taková...
1: Jo, kamarádi to jako odkoupu.
0: Vidí to na vás.
1: Upozorňují, vidějí to na mě. A...
0: No tak hlavně to taky dosleze do peněz, kromě toho, že se doma zavalujete věcma, který nepotřebujete
1: třeba. Hlavně to není kam skladovat už.
0: No. Takže tak si uděláte jakoby svoji profesi druhou podnikání, že budete rozprodávat ty věci, co jste nakoupili.
1: No, asi po blešákách,
0: Nebo tak.
1: S prodělkem.
0: Jo, ano, no samozřejmě, no, tam to bude muset jít zase za jinou cenu. No, teda já vám řeknu, to není úplně jednoduchá taky vášeň tohleto, no.
1: No, není, no.
0: A to má asi hodně lidí, takové to rádoby no, neustále.
1: No, právě, že ono to dělá, jakoby myslí dobře, jako, že něco nakoupí a
0: že si uděláte radost, že jo.
1: Jasně, no. A mě je to asi něco jiného, kdybych chtěl partnerku nebo ženu, že by ty peníze spaly nám, že jo.
0: Jo. No. Takže vy byste...
1: Ale mám strach.
0: No.
1: Mám strach, že se k tomu alkoholismu zase vrátím, protože já už mám zase nakoupený ty flašky, že jo.
0: Jo, že nakupujete i potravinové věci, tedy no, i alkohol
1: ne,
0: no, a dobroty.
1: Ne, alkohol, no, dobroty ani moc ne, ten alkohol, no,
0: alkohol.
1: Tak to je 400 láví, takže jestli k tomu zase sklouznu, to nebude asi moc veselý, no.
0: No tak to, abyste rychle nějaký ten svůj obchod otevřel a začal to prodávat, teda to vám řeknu, teda. Protože to by byla škoda, kdybyste si to pokazil zase na druhou stranu. Když jste tak hezky z toho vybrustil a pěkně jste to zvládnul, tak to by byla velká škoda. No jo, Jardo, tak každopádně vám taky moc děkuju a držím palce, aby se to nepřehouplo někam, kam si nepřejete.
1: Kam si nepřeju, děkuju. Přeju všem posluchačům krásné léto.
0: Děkuju.
1: A užívejte léta, hlavně ve zdraví, ať se nic nezdáří bez úrazu a hlavně to, no.
0: Hlavně ve zdraví, bez úrazu a s radostí, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, ať se vám daří.
1: Taky.
0: Jo.
1: Dobrou noc, krásnou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný, starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a během písničky se dovolala paní Emma od Jeseníku.
1: Já sedím u televize v slunci. Mm-hmm. Tak vás srdečně zdravím.
0: Napodobně.
1: Dneska mluvím s tím paní...
0: Jitka vás zdraví, jo?
1: Paní Jitko, tak. Mm-hmm. Nevím, jestli s váma už mluvila.
0: Nevím, myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí.
1: To nevadí. Mhm. Srdečně zdravím všechny posluchače, protože já jsem večer z práce a jdu spát. Tak poslouchám vaše rádio. A dneska téma je úplně úžasné, jak se to vezme, jako to zklamání a to. Tak moje největší zklamání bylo to, že řeknu to úplně...
0: Pani Emo, ne zklamání. Kdybyste mohla změnit minulost, udělala byste to?
1: Ano. Promiňte, já jsem mluvila, jsem alergik.
0: Ne, v pořádku, povídejte, přemýšlejte, povídejte.
1: No, já to říkám zklamání, protože
0: jo.
1: Já jsem od 6 let do 30 let tancovala za Českou republiku.
0: Aha, krása.
1: Tance.
0: No.
1: Pak jsem si zlomila kotník.
0: Jej.
1: Jsem, no, rok jsem měla šrouby, takže už jsem skončil.
0: Stane se, bohužel, někdy, no.
1: No a potkala jsem se s jedním mužem.
0: Ano.
1: Do kterého já jsem se zamilovala. A měla jsem, mám s ním teda dva syny. Mhm. Ale bohužel jsem zjistila, že to byl s prominutím, tak on to řeknu, kurevník první třídy. Mhm. Tak jsme se rozvedli, když synům bylo 10 a 9 roku. Tak to bylo veliké, jako to, kdyby, a tedy když to, tak můj tatínek mi říkal, miluje, že říkám, ano, miluji, protože s ním čekám děti a chceš si ho vzít, říkám, já nevím. A jeho tatínek zase, jo, vemte se a to, no, tak jsme se vzali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale svým způsobem toho nelituji, protože...
0: Jo.
1: Jsem potom potkala nového manžela, to jsem tady u vás říkala, na nějaké téma, který byl vdovec, měl dospělou dceru, tak jsem získala dceru konečně, mám vnoučata, pravnoučata, a jsem se dnem nebyl. Ale můžu říct, že do dneška, když tak s ním přemýšlím, tak mě strašně mrzí, že jsem se nechala ukecat a vzala jsem si to dotyčného, protože ten mě připravil do takových problémů. Já jsem po dětech měla rakovinu. Mm-hmm. A on mi po roku léčby rakoviny oznámil, že jsme obě dvě děti císařem, mi oznámil, že no, měla jsem těžkou ženskou operaci a takové ty věci. Tak mi řekl, že už jako o ženskou o mě nestojí. Mm-hmm. A u soudu, a jak to řekl u soudu, tak říkám, já jsem nechtěla rozvod kvůli dětem. Říkám, okamžitě souhlasím rozvodem. A když jsem potkala nového muže, tak asi po půl roku jsem mu řekla, jaké gynekologické problémy mám. A to on říkal, já bych to v životě nepoznal, kdyby mi to neřekla, jako jo. Mm-hmm. Takže asi tak nějak, no.
0: Mm-hmm. Takže byste změnila zkrátka takový ten vztah s tím vaším prvním partnerem? Jakoby.
1: Ne, nechala bych si děti, ale v životě bych si ho nevzala.
0: Jo. No dobře. Tak samozřejmě dějou se věci, lidi se pak mění, každý z nás se trošku proměňuje na té životní cestě, ale došla jste k tomu závěru, že byste si ho zkrátka prostě nebrala, aby
1: ne,
0: to bylo klidnější.
1: Ne, kdyby mě poslechla jeho tatínka.
0: Rozumím.
1: A to, jo, vem si ho, čekáš jim děti a to.
0: Jo.
1: Já jsem hrozně váhala, no, nakonec jsem si ho vzala, bohužel dopadlo tak,
0: a pak jste litovala. Dobře. Tak paní Emo, moc
1: ale
0: vám tak...
1: Ale nelituji, no. Protože mám krásné dva syny.
0: Takže jste ráda za ty děti, které máte a je to tak.
1: Za děti jsem ta... No, tak já jsem byla po těžké operaci ve 20 letech a řekl jsem, že nemám děti. A ve 30 jsem těhotná.
0: Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Jo, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, protože já vás poslouchám každý večer.
0: Ano. Tak ráda.
1: Jenom mě mrzí jedna věc, když jsem měla 24. června narozeniny,
0: no,
1: tak sloužil pan Honza, on má svátek.
0: Mhm.
1: A já jsem se nemohla k vám dovolat.
0: Jo, tak někdy to nevyjde, holt, já vím, no, tak teď
1: ne, že bych přela k tomu svátku, jako jo.
0: Jo, dobře.
1: Takhle.
0: Dobře, tak ráda.
1: Takže všechny posluchače hodně zdravím, vás taky.
0: Děkuju moc za všechno.
1: Úžasné rádio.
0: Děkujeme, vás. Děkujeme a zachovejte nám přízeň, budeme rádi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Zdraví. Hezky,
0: zdravíme do Jeseníků, tolik paní Ema.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a písnička v ozvěnách. A dovolal se k nám Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno. Zdravím vás moc.
1: Taky pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače. Po dvou době volám.
0: Ano.
1: No, tak jako téma, jako co by člověk změnil. Jako...
0: Kdybyste mohl něco v té vaší minulosti, co jste prožil, no, tak nějaké období vyměnit za něco jiného, tak jestli byste to udělal, eventuálně proč a za co?
1: Paní, my býváme na polosamotě, takže člověk byl naučený takový na taky tvrdší život, ale jako my jsme byli spokojeni, nebo do dneška mě se splnilo přání jako jezdit s autama, fungování, takže to jsem byl úplně naplněný jako spokojeností, že no, vojna tež člověkovi něco dala, že a jako byl ten život takový skromnější, že, ale teď už je to takové uspěchané, ale my jako si žijeme úplně jako v poklidu, pokud zdraví jako vydrží, že klepe 80 příští měsíc, jestli dožiju, že, tak nevím. No a tak.
0: Takže z té minulosti byste neměnil nic teda za to, že to bylo tak, jak to bylo?
1: Ne, my jsme byli spokojeni, jídlo bylo zdravé, všecko, jako pohyb v těch chalupách, co odlehlé, tak v každé chalupě byly 2-3 ogáři, takže jsme tak spolem hráli na různé ty hry fotbal a na zákopy jsme měli nadělané a také chatky postavené v ústí, že? Takže ten... Jako ten život šel, tak člověk si to bral jako takovou samozřejmost, že? No a práce na poli, že? A tak to nás tak trošku, jak už jsme byli větší, nějak se nám to nelíbilo, že? Ale tak,
0: jasně.
1: No, takže. A teď, jako co třeba teď je horší, já s koníkem třeba pro nákup jsem jezdil, že do dědiny, protože to máme daleko, ale teď už jako nemůžu, protože ten provoz je veliký a ten kůň potřebuje klid, že? Takže
0: jo,
1: musím to,
0: že by to nešlo. Ano.
1: V ruksaku donést, že? Ale tak my jsme celkem soběstační,
0: tak to je
1: kromě
0: dobře.
1: Takových drobností.
0: Ano.
1: My máme, všechno si vypěstujeme doma, takže my to...
0: Tak to je krása. Víte no, co jíte, co pěstujete.
1: A... No, přesně. A vnuci a pravnuci přijedu a podívat. Že, však to víte, bez telefona neudělají ani krok. Že,
0: jasně.
1: Takže, no, takže ten, ale jako hlavně, že jsou všetci zdraví, že ten, a přejeme všetkým lidem zdraví. Ten, no ale tak musíte se hýbat a zdraví jest, jo, to je
0: důležitá věc pro život, to je pravda.
1: Bylinky, paní a takové věci, jo. Takže
0: jste spokojený tam, kde žijete a jak jste jo, život prožila, jak ho žijete i teď.
1: Teď akorát, letošní sezona je nerostu hřiby.
0: To třeba začnou teprve, až zaprší určitě,
1: takže
0: co?
1: Nemusím, paní, po nich sbírat odpadky, víte?
0: No, tomu rozumím.
1: No, takže já vězná sbírám za léto odpadku po těch luftiákoch,
0: no,
1: jak my, co máme.
0: Já vím, to je hrozný tohle.
1: Máme papíry, spalíme, že? Takže
0: rozumím.
1: Ale to je, jako máme jinak klid, nikdo nás neotravuje, jsem tam nejasi, co by to chtěli koupit, tu nemovitost.
0: Přijdou, optají se, jo.
1: Takže jinak jsme spokojení, takže...
0: Tak je to dobře, že nemáte potřebu nic měnit a že jste vlastně spokojen a šťasten. Pepíno, moc vám děkuju. Mějte se moc hezky a hodně zdraví taky
1: ještě,
0: přeju.
1: Ještě paní, bych chtěl pozdravit tu paní Vlastičku Stokrnova. Ona přes kopec z Velkých Karlovic pochodí.
0: Dobře, tak snad nás ještě poslouchá, třeba nespí, je napřímo a určitě bude mít radost.
1: Dobře, opatrujte se. A slunce v duši.
0: Taky nápodobně. Mějte se krásně, Pepíno, a zase příště. Dobrou noc, v noční lince se budu moc a moc těšit. No a teď už je tady nachystaná s písničkou Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová dospívala písničku Toulavý džín. My jdeme do finále té středečně čtvrteční noční linky, protože jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, se přiblížila. Pojďme do pošty. Blanka píše, kdybych mohla něco změnit, tak bych si přála vrátit se do 60. let. Měla jsem krásné dětství a mládí. Měla jsem oba rodiče i sestru, která už tu 12 let není. A teď bych si ještě přála, aby... byla, tam je nějaký překlep, já nevím, jestli to rozluštím správně, ale asi byla moje rodina zdravá a ve světě, aby byl pro všechny mír. Jinak zdravím všechny ponocníky i vás. Všechny zdraví Blanka z Choltic. Tak milá Blanko, přeju vám všechno dobré. Hodně, hodně zdraví a ať se vám daří v životě krásně žít a ať jste šťastná a spokojená.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři a písnička Kamínky. No a než se rozloučíme, ještě jeden pohled do pošty. Třeba Pavel ze Židlochovic, tak jak našemu tématu píše, tak asi by něco bylo, co bych změnil. Rád bych, kdyby k některým věcem došlo a rád bych, kdyby vůbec k některým věcem vůbec nedošlo, ale stalo se to tak, jak to je, a teď z toho musím čerpat a pokračovat s tím dále. Jinak přeju dobrou noc všem posluchačům a všechny zdravím. Pavel, tak Pavel, ať se vám pěkně pracuje s tím, co máte, ať se vám hezky žije váš život. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát, tak vám přeju třeba nádherný poslech také našich dalších nočních pořadů. No a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna, léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že jej vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucí mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. Tejná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní, bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Miloslav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil,

0: dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali. A tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný, nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli, no a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
1: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
0: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
1: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním ne, no, tak jo. On tam docházel se na ně dívat.
0: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
1: Jsem vymyslel za chvíli, jsem to měl. Jsem zakopl o něco a nazval jsem soubor Voj.
0: Voj, no.
1: Oni si to potom vojenské jeviště, to nemá nic společného.
0: Vojenské, oni si potom to pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je THE vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to THE, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
1: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
0: špatně,
1: mluv.
0: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
1: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkal, vemte si ještě nějaký, dával nám merunkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě dál. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
0: Zpívat, ne?
1: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
0: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna, teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. Zůstal jsem u toho do dneška.
1: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
0: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, bejt dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky návojní, jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám bejt dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést. Tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... ne, zrovna žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál
1: zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta. Nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš. A my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějaký jako pečlivej a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, a on říkal to, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo, jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval a druhý den to začalo jako vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, on černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste vojín černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste vojín černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste vojín Lelkeš nebo černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, Ne, já jsem vymr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takového čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ještě dvě hodiny.

0: Děkuji. My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojin Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako, už jako to řekl, dobře, pohov, a teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem, se salutující se rukou, řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos, tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nadcouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
2: stop, prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A, tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo, oni to neobracili, ten nadcouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, přijest, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a jde si zvednou čepičku. Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě, nebo přišel, tak jsme to natočili. A to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý večer.
4: Závodák, řidič, spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Geník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned napoprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém či spíš se skřípěním zubu?
1: No tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment. My jsme cvičili pořadový. A on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, bok, ten pozor, jak to, a takhle, takhle to dál nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen, a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, to bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zastřelím. Já jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal prostě, připravený teda odjistil jsem ho, že jo. A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl, říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoví a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel tý stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života, až ty si mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula,

Reflektor si nad mu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc. Já měl svoji první roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu.